0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu, knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak poroci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká a on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 tisíc kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk, jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď, moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr, to je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo, my toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyně Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál, část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když si je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr v téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 36. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: Podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůh, ty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná, ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuji moc.
0: Ty jsi hodně kávový.
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem
0: minut.
1: Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako dezert, takže
0: jako
1: to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak ved z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: punčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví desáté narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň pět. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina těm proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny a nad Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasný záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo do prostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy od kojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: Já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřilo novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval. A novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora. A vlastně na konci té obory, na kopečku, uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí. A ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tedy tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to taky je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci v Rižinsku, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty introdukované dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně i propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodařit tak, abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet, čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hraběc vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo. I s těmi posuvnými kulisami tak to vypadávávalo dřív. I s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich malbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Karčině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že jí magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný část té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čučky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo i cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená, a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovodné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha? Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu?
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat, můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening 2 konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno, návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie, to je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, kdy jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré oči.
2: Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Fotbalové centrum v brněnských Ivanovicích čeká rozsáhlá dostavba. Tišnov zatím nezískal nájemce opravovaného hotelu Květnice. Městská policie v Boskovicích pořídí dron, pomůže třeba při pátrání po pohřešovaných. A bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Do konce roku má začít rozsáhlá dostavba fotbalového centra v brněnských Ivanovicích v městské části Tuřany. Městští radní tento týden vypsali výběrové řízení na stavební firmu. Rozšíření areálu vyjde na zhruba 65 milionů korun. Hotovo má být příští rok, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: Do centra v brněnských Ivanovicích jezdí celoročně desítky fotbalistů na tréninky, nicméně ten areál nestačí poptávce, proto se připravuje jeho dostavba. Počítá se s tím, že zde vzniknou 2 nová hřiště s umělým trávníkem.
0: Na místě má do října příštího roku přibýt také tribuna pro asi 500 diváků, nová silnice a parkoviště. Vedení Tišnova se zatím nepodařilo získat nájemce hotelu Květnice. Z elektronické aukce nevzešel žádný vážný uchazeč. Vedení města chce s potenciálním zájemcem ještě jednat, případně upraví podmínky pro opakovanou aukci. Původně radnice nabízela nájem za nejméně 50 tisíc korun měsíčně. Cílem zástupců Tišnova je pronajmout kuchyni, sklad a restauraci se salonkem, zahrádkou a kavárnou pro 148 lidí. Strážníci v Boskovicích budou využívat při práci dron. Jeho nákup odsouhlasili zastupitelé. Město za něj zaplatí 180 tisíc korun. Městské policisty čeká školení kvůli ovládání dronu. Díky zabudované termokameře jim pomůže třeba při pátrání po pohřešovaných lidech.
3: Kromě toho strážníci dron použijí taky při dohledu nad velkými kulturními nebo společenskými akcemi. Ve spolupráci se státní policií a zasiči počítají s jeho nasazením i v době mimořádných událostí a živelních pohrom. Zároveň pomůže při kontrolách střech nebo komínů na těžko dostupných městských budovách. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Spolek letecké historie Czech Spitfire Club pracuje na rozsáhlé knize o stíhacím pilotu Karlu Kutlvašerovi. Nedávno si v jeho rodném Svatém kříži u Havlíčkova Brodu připomněli 110. výročí jeho narození. Na publikaci o účastníkovi bitvy o Británii pracuje spolek dlouhodobě. Podle předsedy Zdeňka Sadleckého bude kniha unikátní svým obsahem.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes jasno nebo skoro jasno, ráno se v údolích mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno, v noci může být až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý, na východě postupně mírný jižních směrů. Rozptylové podmínky dobré, na západě večer i jinde mírně nepříznivé. Biozátěž pak zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Slabý provoz na silnicích regionu je aktuálně bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Ať to vydrží, přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. Máme 4 minuty po 5. hodině. Začíná nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9. hodiny provede Alena Přikrylová. Máme pro vás písničky, které nestárnou, ale také zajímavé informace. V reportáži navštívíme lesy kolem Velké Bíteše, kde se lesníci rozhodli zvládat důsledky kůrovcové kalamity jako v národních parcích. Ponoříme se do tajů jazyků a jejich proměn s Jiřím Trachtulcem a než si připravíte snídani a začnete plánovat nový den, podíváme se na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 4. října, kde má svůj svátek František. jméno německého, ale především italského původu. Prvotní italská podoba jména Francesco vznikla jako přezdívka později svatého Františka z Assisi. Jeho otec ho v mládí přezdíval Francesco, v překladu malý Francouz, protože si chlapec přes svoji francouzskou matku rychle osvojil francouzštinu. Františkům posílám hned v úvodu duet Petra Kotvalda a Stanislava Hloška s názvem V pohodě. A pohodovou neděli přeji i vám všem, kdo nás tak v brzkých hodinách posloucháte. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno se probouzíme pohádkou s Jiřím Schellingrem a vstáváme do 4. října roku 2026. Dnešek je Mezinárodním dnem zvířat. Slaví se od roku 1931. Na počest svátku svatého Františka z Assisi, patrona zvířat, ale také zakladatele řádu františkánů a patrona Itálie. U nás se slaví od roku 1994. V roce 1582 začal v řadě katolických zemí platit dnešní gregoriánský kalendář. V Čechách byl zaveden roku 1584, kdy po 6. lednu následoval 17. leden. Morava změnu zavedla ještě o několik měsíců později. 87. narozeniny by dnes oslavil hudební skladatel Angelo Michaljov. Jeho nejúspěšnějším hitem byla písnička Saxána z Vorlíčkovy filmové komedie Dívka na koštěti. Proslavila ho také hudba k seriálu Arabella. Jeho hity, kterých napsal na 300, zpívali Karel Černoch, Karel Gott, Marta Kubišová, Valdemar Matuška a mnozí další. Před 69 lety odstartovala z kosmodromu Bajkonur raketa s první umělou družicí země, Sputnik 1. Měla tvar koule o průměru 58 cm a vážila necelých 84 kg. Vyčnívaly z ní 4 prutové antény o délce až 290 cm. Na oběžné dráze kolem země se trvala 3 měsíce. Před 59 lety se odehrálo první veřejné představení divadla Járy Cimrmana. Byla jím divadelní hra Akt. Před 38 lety vstřelil hokejový útočník Jaromír Jágr svůj první gól v první československé lize. Tehdy v dresu Kladna, které remizovalo s Pardubicemi 4-4. V roce 1991 tehdejší federální shromáždění schválilo takzvaný velký lustrační zákon. A před 9 lety zemřel Vladimír Renčín, legendární kreslíř, karikaturista, humorista, výtvarník a ilustrátor. Máme 14 minut po 5. hodině. Pojďme se toulat s Věrou Martinovou. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, tak ať vás den baví, ať už navléknete toulavý džín jako Věra Martinová, nebo zůstanete v teple domova.
1: Počasí.
0: A pokud vyrážíte někam ven, třeba už teď brzy po ránu, určitě vás bude zajímat, jaké je venku počasí. V ranních hodinách se nám teploty na jižní Moravě pohybují mezi 4 až 8 stupni Celsia. Nejchladněji je v Lednici nebo Kobylí a naopak nejtepleji ve Ždánicích a ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme jasno a 9 stupňů. Během dne očekávejte postupné přibývání frontální oblačnosti. Bude jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích ojedinělé mlhy. Během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. V noci může být dokonce zataženo. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý přes den ve východní části kraje. Mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré v západní části kraje, večer jinde mírně nepříznivé. Biozátěž je na jedničce a slunce nám dnes vyjde v 6 hodin a 56 minut a zapadá v 18 hodin a 29 minut. Máme 19 minut po 5. hodině, no a už za chvíli se nám ozve Jiří Trachtulec. Zajistě už tušíte, že řeč bude na téma jazyky a jejich proměny, tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

0: Jiří Štědroň na vlnách Českého rozhlasu Brno. A máme tu jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. Co pak asi píšete našemu laickému jazykovědci? Tak poslouchejte.
1: Nastal nám podzim a na rozdíl od léta jsem začal dostávat připomínky ke svým jazykovým dílničkám. Že se věnují snad všem čertům, ale na brněnský hantec, který byl letos srpnu zapsán do seznamu nehmotného dědictví lidové kultury Jihomoravského kraje, jsem nějak pozapomněl. A tak mi nezbývá, než to napravit. Takže zejména mimo brněnským posluchačům teď připomenu, co to vlastně ten brněnský hantec je. Je to specifická brněnská mluva, která vznikla během dvou posledních století smíšením několika jazyků. Jsou to moravská, přesněji řečeno hanácká nářečí a mluva brněnských Němců. Vliv na něj měly také vídenština, jidiš, což je jazyk evropských židů, romština, francouzština i italština. A protože hantec stále žije, neboli jak říkáme v Brně dechá, tak v posledních desetiletích převzal řadu výrazů také z angličtiny. Ale o tom zase někdy příště. Hantec dechá.
0: S dalším jazykovým koutkem Jiříka Trachtě se na vlně Českého rozhlasu Brno setkáme zase příští víkend.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Rekonstrukce prostranství u Bílého domu v Brně má být hotová do konce října. Součástí úprav je také nová bezbariérová lávka z ulice Veveří. Ta lidem usnadní přístup do zdejší polikliniky. Dělníci už ji postavili, u ní ještě vznikne parkový prostor se schody, malým pódiem a lavičkami. Magistrát za to zaplatí skoro 9 milionů korun. Břeclav plánuje stavbu cykloparku nedaleko rybníku Včelín. Budou v něm kamenné i dřevěné překážky a pump track. Vyplývá to z dokumentace na informačním portálu EIA. Desítky aut se včera sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích na Brněnsku. Policie tam zatím nemusela řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Módní přehlídku ve formě divadla i snímky ze skončeného festivalu Ecofilm dnes uvidí lidé v brněnské Káznici. Koná se tam festival lidskosti. Lidé se zapojí do takzvaného LARPu, který má účastníky přimět mimo jiného k naslouchání a propojení komunit, které ve městě žijí. Na jihu Moravy bude dnes jasno nebo skoro jasno, teď ráno se v údolích mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno, v noci může být až zataženo, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, foukat bude slabý, proměnlivý, na východě postupně mírný vítr jižních směrů, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací, a tedy i bez nehod. Provoz zůstává slabý. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré ráno, máme 7 minut po půl šesté a svítat nám bude až za nějakou tu hodinku. U Velké Bíteše se lesníci rozhodli zvládat důsledky kůrovcové kalamity jako v národních parcích. Neinvestují do masivní výsadby a velký kus práce nechávají na přírodě, místo toho, aby napadené stromy těžily a holiny osázely novými stromky. Nechávají to jen tak, jak to funguje, na to se jezdí dívat odborníci z celého světa.
1: Takže jsme doputovali do toho pro nás nejcennějšího místa. Na několika desítkách hektarů jsme zde les po kalamitě z roku 2018 ponechali svému vývoji.
2: Ukazuje lesní hospodář Jiří Nohel na dvě zcela rozdílné plochy. Jednu skoro prázdnou, kde v minulosti využili častý postup těžby a následného znovu osázení, a na druhou, kde ponechali les svému osudu. Ta je teď zarostlá různými druhy stromů i keřů.
3: Právě v těch místech, kde to dříví bylo ponecháno, tak úplně bez jakékoliv investice došlo k okamžitému, rychlému návratu přirozeného smíšeného lesa.
2: Už dnes tak lesy na Velkobítešsku, které Jiří Nohel spravuje, tvoří z 80% listnaté stromy. Jehličnany tady spíše dožívají.
3: To je právě ten rozdíl mezi tím tmavým smrkovým lesem, na který byli zvyklí a který už tady, to není tak, že my bychom ho tady nechtěli, ale on už tady prostě neporoste, on už mu to nepůjde. A my se musíme prostě naučit žít s tím takzvaným světlým, listnatým, hůře průchozím lesem.
2: Když se kolem rozhlédnu, les je mimo vyšlapanou cestu skutečně hustý a zarostlý i keři a ostružením. Podle Jiřího Nohela je to ale výhoda.
3: Právě ty tlející stromy, které pak se postupně zalamují, tak vytvoří takový jako opravdu funkční oplocenky, tak jako ten les je neprůchozí pro člověka, jo, tak úplně stejně je neprůchozí pro tu zvěř. Toto tady vidíme, když se podíváme kolem sebe, tak si vemte, že 9 roků po kalamitě a tady je takovýhle les.
2: Naráží Jiří Nohel na vysoké stromy, které v době jejich růstu i bez oplocenek nijak nepoškodila zvěř. To, co tady hospodář návštěvníkům z Čech i zahraničí ukazuje, je ale i fakt, že les řízený do velké míry přírodou může dál vydělávat.
3: Obcím peníze vyplácíme i v době po kalamitě. Takže v podstatě ve chvíli, kdy spoustu majitelů investuje do lesů, tak my obcím vyplácíme peníze a máme obnovený lesy smíšeným lesem.
2: Vedoucí katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity Miroslav Svoboda uvádí hospodaření kolem Velké Bíteše jako příklad, o který odborníci za kůrovcové kalamity usilovali.
4: V té době jsme vyzývali vládu, aby se otevřela jako debata právě nad tím alternativním přístupem k té tehdejší kůrovcové kalamitě. A pak jsme čirou náhodou zjistili, že tady pan Nohel už to jako v tom terénu dávno dělá, ale je to opravdu jako jeden z mála.
2: Miroslav Svoboda poukázal i na ekologickou úsporu takového hospodaření. Přirozeně se rozkládající les totiž podle něj zadržel oxid uhličitý, který jinak při těžbě unikal do ovzduší. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.

0: krmu k nám písní přivolává svítání. To dnes v Brně nastane až v 6.56. Určitě se všichni dočkáme. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A kdo se nemůže dočkat a chce vyrazit v tuhle chvíli ven, tak je dobré vědět, jak se nám po ránu pohybují teploty na jižní Moravě. Ty jsou v rozmezí mezi 4 až 8 stupni Celsia. Nejchladněji máme v Lednici a Kobylí a naopak nejtepleji ve Ždánicích a ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna je jasno a 9 stupňů. Během dne očekávejte postupné přibývání frontální oblačnosti. Bude jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích ojedinělé mlhy. Během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polujasno až oblačno. V noci může být až zataženo. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů Celsia. Vád bude slabý, proměnlivý přes den ve východní části kraje. Mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré v západní části kraje. Večer jinde mírně nepříznivé. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Bee Gees, britskou hudební skupinu, založenou v roce 1958 a působící v žánrech popu, rocku i diska. Byla jednou z nejvýznamnějších skupin 20. století. My teď ale vkročíme do jiného žánru. Český filharmonický sbor Brno dnes, tedy v neděli 4. října v katedrále na Petrově, zahájí už 21. ročník cyklu abonentních koncertů. V působivém prostoru od 19 hodin nabídne pečlivě sestavený program. Další podrobnosti uvedl zástupce ředitele sboru Vítězslav Šlahař, a to v rozhovoru s redaktorkou Eliškou Záreckou.
1: Co jste na zahájení cyklu vybrali a jaký dramaturgický záměr vás vedl?
2: Na zahájení 21. ročníku jsme připravili program, který propojuje hudbu 19. století se současnou tvorbou. Zazní velká mše a zdur France Schuberta, jedno z jeho nejvýznamnějších a nejkrásnějších duchovních děl, a vedle ní koncert pro violu a smyčcový orchestr lotyšského skladatele Peterise Vaskse, který letos na jaře oslavil 80. narozeniny, takže koncert je vlastně k jeho poctě.
1: Poprosím o představení Peterise Vaskse. Patrně jeho jméno není všem posluchačům známo.
2: Peteris Vasks patří v současné době k nejvýznamnějším evropským skladatelům. Jeho hudba je velmi osobitá, velmi emotivní. Jeho violový koncert je krásná, působivá skladba, která podle našeho názoru může oslovit i posluchače, kteří se s Vasksovou hudbou ještě nesetkali. Dramaturgicky jsme tak tedy vedle sebe postavili velké dílo romantismu a výraznou skladbu současnosti a ukazujeme na tom to, že byť mezi oběma skladbami leží téměř dvě staletí, tak emoce, které jsou v nich obsaženy, jsou pořád aktuální a pořád jsou nám blízké.
1: Kromě Českého filharmonického sboru Brno vystoupí ještě další účinkující. Kdo to bude?
2: Tak na koncertě vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů. Za dirigentský pult si stoupne její šéf dirigent pan Robert Kružík. Solistkou Vasksova violového koncertu bude paní Kristina Fialová a v Schubertově velké mši a zdur se představí solisté Marta Rajchlová, Marie Vrbová, Vít Nosek a Tadeáš Hoza.
1: Ještě jednou prosím řekněte, kdy a kde se koncert koná a kdo by nestíhal zahajovací koncert, jaké další v rámci cyklu abonentních koncertů připravujete?
2: Tak zahajovací koncert se uskuteční v neděli 4. října od 19 hodin v katedrále svatých Petra a Pavla na Petrově v Brně. No a pokud někdo zahajovací koncert nestihne, tak rozhodně má v rámci našeho abonentního cyklu z čeho vybírat. Připravili jsme celkem 6 koncertů na tuto sezónu, přičemž ten následující za Žilinskou filharmonií se uskuteční již 8. listopadu v Besedním domě. Následovat pak bude vánoční koncert 27. prosince, na kterém tradičně zazní česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a výběr z Handlova Mesiáše, a nebo novoroční koncert 10. ledna s Epoch kvartetem a klaviristou panem Ivanem Klánským.
0: Na dnešní zahajovací koncert 21. ročníku cyklu abonentních koncertů Českého filharmonického sboru a také na koncerty, které budou následovat v dalších měsících, nás pozval zástupce ředitele sboru Vítězslav Šlahař. No a otázky mu kladla Eliška Zárecká. Blíží se nám 6. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou. Ať je vaše ráno, jak má být, stejně jako v písni Marie Rotrové a Petra Němce. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Moravská Nová Ves má novou knihovnu. Starou zničilo tornádo. 4 letošní ceny Itálie získali umělci spojení s brněnskými divadly. Ochránci přírody na soutoku sečou louky a prosvětlují lesy kvůli ohroženému druhu motýla. A bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci kvůli tornádu před 5 lety strhnout. Rekonstrukce budovy bývalé pošty vyšla na více než 18 milionů korun. Součástí knihovny je velký sál pro akce pro dospělé i děti, doplňuje knihovnice Ksenie Bezchlebová.
4: 13. října přijede do knihovny na dopoledne paní autorka dětských knih, paní Rožnovská, která udělá besedy o svých knížkách a víceméně tím poprvé přivedeme ve větším právě děti ze školy do nové knihovny.
2: 4 ceny Itálie letos získali herci spojení s brněnskými divadly. Herečka Zdena Herfortová dostala cenu za celoživotní umělecké mistrovství. Operní pěvkyně Magdalena Kožená uspěla za titulní roli v Alčině Národního divadla Brno. Muzikálovou Itálii pak získal Marco Salvadori za roli Nikolase Vintna v inscenaci Městského divadla Brno. Tanečnice Anna Jehová byla oceněna za titulní roli v Žizel Národní divadla Brno. Ceny Itálie vyzdvihují mimořádné výkony v českém divadelním umění. Letos je herecká asociace udělovala po 33. Ochránci přírody se v chráněné krajinné oblasti Soutok snaží zlepšit prostředí pro výskyt kriticky ohroženého motýla modráska čičorkového. Na místech, kde ho dřív spozorovali, udělali takzvanou mozaikovou seč a vyřezali javory a trnky. Práce zopakují v následujících letech, pokud se potvrdí, že motýlovi prostředí svědčí. Celorepublikově patří mezi 2 nejohroženější modrásky a zároveň mezi 10 nejohroženějších denních motýlů celého Česka.
5: Pro modráska čičorkového je důležité prostředí lesních lemů a světlých lužních lesů. Potřebuje taky bohaté bylinné patro s výskytem například jestřabiny lékařské, ze které se živí jeho housenky. V posledních letech výskyt modráska čičorkového ochránci potvrdili ve 4 malých koloniích na Soutoku a v 1 malé populaci v lužním lese severně od Novomlýnských nádrží. Hana Novotná, Český rozhlas.
6: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Španělsku 1-3. I po třetím zápase v elitní skupině soutěže tak čekají na první bod. Před utkáním v Oviedu podlehli v Praze Chorvatsku a Anglii. V úterý nastoupí Češi v Londýně proti Anglii, která v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0.
6: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, ráno se v údolích mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvědná oblačnost, na polojasno až oblačno, v noci může být až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Více už za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na silnicích regionu odpovídá nedělnímu ránu, je slabý, bez významnějších komplikací. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině a ranní vysílání vás provází Alena Přikrylová. V tradičním čase před 7 hodinou se budeme věnovat sportu, a to volejbalu KP Brno. Krátce po půl pro vás máme dnes naposledy řidičskou abecedu. A s brněnskými meteorology se za chvíli podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendářem s datem 4. října. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno a pohodové nedělní vstávání.
3: Český rozhlas Brno.

9 minut po 6. vstáváte s Českým rozhlasem Brno. Máme neděli 4. října roku 2026. Před 277 lety zemřel baron Trenk v pouhých 38 letech, a to po útrapách věznění v brněnském Špilberku. Byl velitelem rakouské armády, takzvaných pandurů. Baron Trenk byl obviněn z prohry Rakušanů u Žďáru a odsouzen trestu smrti. Posléze byl trest zmírněn na doživotí. Před 227 lety se v Jeseníku narodil léčitel Vincenc Priznitz. Propagoval léčbu studenými lázněmi a zábary, dlouhými procházkami a střídmou životosprávou. Na Moravě založil lázně Jeseník, kde se podle jeho zásad úspěšně léčí dodnes. Před 208 lety byl v Brně oficiálně založen park Denisovy sady. Na skalnatém návrší pod Petrovem byl slavnostně odhalen a vysvěcen obelisk, připomínající ukončení napoleonských válek v Evropě. Na počest císaře Františka, který měl ten den svátek, byl park pojmenován Františkov. Na Denisovy sady byl přejmenován v roce 1919. Před 120 lety se narodil herec Ladislav Pešek. Pocházel z Brna, ze slavného hereckého rodu. Jeho počátky sahaly až k Václavu Támovi. Známý je například jako Áďa Čuřík ve snímku Škola základ života nebo jako muzikant v pohádce Obušku z pytle ven. Jeho velkou láskou byla herečka Jiřina Štěpničková, se kterou žil v polovině 30. let. Později se ale oženil se svou faninkou. Šlo ovšem o vynucený sňatek. Psychicky labilní faninka ho totiž citově vidí a vyhrožovala sebevraždou. Po rozvodu uzavřel ještě druhé manželství, ze kterého se mu narodila dcera. Před 48 lety byl uveden do provozu první úsek dálnice D2. Nový dálniční úsek měřil 23 kilometrů a vede z Brna směrem ke slovenským hranicím. A přesně před 32 lety se v Brně uskutečnilo slavnostní otevření Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, tehdy 7. fakulty této vysoké školy. A posloucháme Sandru, německou zpěvačku, které se sen z dětství stal skutečností. Dobré ráno.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Brno, zpívá nám Sandra. Jak už jsem před chvíli avizovala, Sen se stal skutečností, je zpěvačkou a určitě si tyto krásné chvíle s písní užíváme nejen se Sandrou, ale i společně všichni dohromady. Máme 15 minut po 6. hodině a pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli už zdravím Český hydrometeorologický ústav, brněnskou meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jaké počasí máme v neděli po ránu? Je chladno?
2: Je chladno, ale záleží na tom, kde se člověk zrovna nachází. Většinou se ty teploty opravdu pohybují docela nízko, často mezi 2 a 6 nebo 5 stupni Celsia, ale jsou místa, kde ta teplota je vyšší, někde i přes 10 stupňů, takže záleží, kde se člověk opravdu zrovna, nebo kde bydlí, kde se zbudí, ale jinak je na obloze jasno a to znamená, že by z toho postupně mělo být docela slunečné ráno.
0: To znamená, že bude krásný den před námi a teploty nám vystoupají stejně jako včera?
2: Ano, teploty budou stoupat do podobných výšek jako včera, to maxima očekáváme mezi 20 a 23 stupně Celsia. Slunečno by mělo vydržet docela dlouho nebo alespoň počásné, aby mělo být to jasno nebo skoro jasno. A potom během odpoledne a pak hlavně večer bude přibývat oblačnost, ale ta bude průsvitná a udělá tak většinou polojasno až oblačno.
0: A s novým týdnem přichází ochlazení díky oblačnosti?
2: Až tak výrazné ne, nebo aspoň ne zatím. Ta noc bude s větší oblačností, ale k ránu už znova oblačnost bude zase částečně ubývat. Teploty zítra ty raní mezi 11 a 8 stupni Celsia většinou a zítřek potom ta oblačnost ho zase rychle opustí. Už během dopoledne bude ubývat a potom převáží skoro jasno nebo znovu i těsno a teploty, jak už jsem říkala, 20 až 23 stupňů, takže zatím se žádné výrazné ochlazení nekoná, spíše ta teplota stále podobná jako v posledních dnech.
0: Což mě třeba vůbec nevadí. Jaké bude úterý a středa?
2: Úterý by mělo být zase slunečné nebo ještě stále slunečné. Měla by být převážně jasná obloha, během dne se přechodně může objevit malá kupovitá oblačnost, teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia a středa znovu jasno, nebo jen malá průsvitná oblačnost, ráno se mohou objevit nějaké ojedinělé údolní mlhy a maxima znovu 20 až 24 stupňů Celsia.
0: A závěrem vás poprosím o teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni 4. říjnu.
2: A maximum je z roku 1922 ze dvou stanic z Pohořelic a ze Slavkova u Brna a teplota je to 26 stupňů a 8 desetin a minimum je z roku 1947 z Ivančic minus rovných 6 stupňů Celsia.
0: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a přeji krásnou neděli.
2: Pěknou neděli i vám, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naše.

Magdalena v podání Marty Kubišové na vlnách Českého rozhlasu Brno 22 minut po 6. hodině. Zajímá vás, co se děje v Brně? Tak si rozhodně nenechte ujít brněnskou jedenáctku, kterou pro vás připravuje Hana Florianová a Tomáš Kremr. A během 11 minut rozeberou vše podstatné, co se v Brně v týdnu odehrálo nebo odehrává. Pokud máte chuť vyrazit na prýgl brněnskou kníčskou přehradu, je dobré vědět předem, kudy rozhodně dál neprojdete. Hráz brněnské přehrady je pro všechny na víc než rok zavřená a situace tak komplikuje cesty. Na dodržování zákazů tam dohlíží policie a neprojde po ní nikdo, ani chodci, pro které to znamená nepříjemnou obchůzku. I to je jedno z témat brněnské jedenáctky. Dozvíte se v ní také o návratu tygra do zoo, o vyšetřování případu zastřeleného orla, o úspěchu brněnské hry na Netflixu, o podpůrném kempu pro lidi s amputovanou nohou, anebo o tom, co všechno se v Brně dá i nedá stihnout do voleb. Všechny díly brněnské jedenáctky najdete na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Máme 6 hodin a 23 minut, za chvíli krátké zprávy s Pavlem Chaloupkou. No a krátce po půl pro vás máme dnes naposledy řidičskou abecedu a závěrečnou radu. Jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, tak zůstaňte na příjmu.

0: Hry Bohemia Rádio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Do konce roku má začít rozsáhlá dostavba fotbalového centra v brněnských Ivanovicích v městské části Tuřany. Městští radní tento týden vypsali výběrové řízení na stavební firmu. Rozšíření areálu vyjde na zhruba 65 milionů korun. Hotovo má být příští rok. Dnes je poslední den, kdy si lidé můžou objednat 3měsíční státní dluhopis Flexibond. Investovat můžou maximálně 3 miliony korun, peníze musí zaplatit do 13. října. Dluhopis nabízí roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň. Městská policie Kroměříž získala téměř 5 milionů korun jako dotaci na projekt zaměřený na práci v sociálně vyloučených lokalitách města. V rámci projektu fungují dvě pracovnice, ty působí pravidelně v terénu, komunikují s lidmi bez přístřeší, motivují je k aktivnímu zapojení do života. Cyklisty ode dneška čeká omezení na páteřní cyklostezce podél řeky Svratky v Brně. Je to kvůli technickému průzkumu jezu Kamenný mlýn v Jundrově. Jeho zkoumání potrvá do konce října. Studenti třebíčské Bráfovy akademie zhání pamětníky z náměště nad Oslavou. Pátrají po osudech lidí z města, kteří zahynuli při holokaustu, poptávají fotografie, dopisy, rodinné vzpomínky a vyprávění. A na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, foukat by měl slabý, proměnlivý, přes den pak mírný vítr jižních směrů, biozátěž bude také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Slabý provoz na silnicích regionu je aktuálně bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut po půl sedmé. Ano, čas letí jako bláznivý a kdo chce čas lehce zpomalit, dělá si dny pestré, plné a neustále se učí něco nového, tak jako děti. Vzpomeňte si, jak dlouhé byly třeba letní prázdniny. Teď jsme za dva měsíce, zkrátka nám utečou velmi rychle, jsme mnohem rychlejší, ale kdy je dobré nespěchat? Třeba za volantem. Dnes naposledy pro vás máme osvěžení pravidel silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. V řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnici, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 45 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 2 až 8 stupně Celsia. Nejchladněji je v Kobylí, naopak nejtepleji ve Ždánicích. V centru Brna máme jasno a 7 stupňů. Během dne očekávejte postupné přibývání frontální oblačnosti. Očekáváme jasno nebo skoro jasno během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polujasno až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý, přes den mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré. Rozptylové podmínky dobré v západní části kraje, večer jinde mírně nepříznivé. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná. A slunce nám vyjde za chvíli. V 6 hodin a 56 minut a zapadá nám v 18 hodin a 29 minut. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Posloucháte Český rozhlas Brno. Přátelé, sejdou se Nizozemka, Argentinka, Portoričanka a Finka. To není začátek vtipu, ale popis tréninku volejbalistek KPB.

0: Brno. Mezinárodní složení sportovních týmů už v současnosti není nic vzácného. V tomto konkrétním případě jde ale o výraznou změnu klubové strategii. V Králově Poli totiž dlouhodobě sázejí především na vlastní odchovankyně.
1: Bohužel je to věc, která úplně nezapadá do toho našeho konceptu, jakou ten klub by se měl jakoby dát cestou, ale je to v současné době určitá nutnost, kdy potřebujeme vystužit směrem ke konci vlastně našeho programu Road to Medal v posledním roce, aby jsme dosáhli, řekněme, co nejlepšího výsledku.
2: Vysvětluje prezident volejbalového KP Brno Richard Wiesner, proč v nové sezóně klub sází na 4 nové zahraniční hráčky. Po zisku titulu v roce 2023 a následném odchodu mnoha opor v Králově Poli vyhlásili, že další medaile chtějí získat právě v roce 2027 a klubové vedení cítí, že tentokrát to jen s odchovankyněmi nepůjde. A přivést kvalitní hráčku z ciziny je podle trenéra Ivana Pelikána snadnější než na domácím trhu.
3: Mladé české hráčky moc nejsou a nechtějí se angažovat do toho profesionálního jakoby programu a je to stále těžší. My bychom chtěli třeba jako mít víc, snažili jsme se i mimo brněnské, ale je to problém. A to ostatní týmy to mají stejně.
2: Konkrétní příklad je podle prezidenta Wiesnera pozice blokařky. Královo Pole oslovilo zhruba 10 českých volejbalistek z nižších soutěží a chtělo jim dát šanci v extralize. Hráčky se ale chtějí sportem spíš bavit a profesionální drill je neláká, přestože se jim klub snažil vyjít vstříc.
1: Tohle to spíš byly jakoby hráčky, které i byly třeba osloveny jinými extraligovými kluby a my jsme se snažili teda, protože nějak se s nimi nedomluvili, tak jsme se snažili ještě je nabídnout jim trošku jiný koncept, než který byl, ale bohužel jsme byli taky neúspěšní, takže ve své podstatě není problém jakoby ten režim, který oni si zvolili, ale spíš motivace.
2: Přivedené cizinky logicky mají hrát v týmu důležitou roli. Podle kouče Pelikána to ale neznamená, že v této sezóně klub na výchovu mladých českých hráček úplně rezignuje.
3: Ty mladé hráčky z akademie tu šanci budou dostávat, takže pracujeme na tom, aby jsme je připravili na příští rok a zcela jistě. Není to jenom o tom, že by to odehráli holky, ale minimálně řekněme do toho prosince, než si to všechno bude sedat, budou dostávat příležitost. Ta filozofie je ty holky rozvíjet.
2: Vedle sportovního fungování čekají královopolský oddíl v novém ročníku taky oslavy. Připomíná si totiž 80 let od založení. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas. She's crazy like a fool.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Správě železnice zatím nepodařilo prodat železniční vlečku z Koryčan do Nemotic. Do Brna se sjeli desítky upravených aut. Účast účastníků nelegálního tuningového srazu zamířila do Olomouce. 15 brněnských nezávislých divadel poprvé uspořádalo svůj festival a bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Do aukce na železniční vlečku u Nemotic na Vyškovsku se nepřihlásil žádný zájemce. Opuštěné koleje vedou do 5 kilometrů vzdálených Koryčan. Správa železnic se trať snažila prodat. Lhůta na podání nabídek vypršela koncem září. Vyvolávací cena včetně přilehlých pozemků byla 29 milionů korun. Železničáři aukci zopakují. Desítky aut se včera večer sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích na Brněnsku. Policie tam nemusela řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Podle policie někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu hlídek do Olomouce, jak potvrdil mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman.
4: Pár desítek vozidel se nám zřejmě z toho tuningového srazu odtrhlo, nejelo do Brna, ale přijelo do Olomouce, kde jsou v tuto chvíli na jednom parkovišti na okraji města u obchodního domu. Teď kontrolujeme vlastně všechny ty vozidla a účastníky této akce.
2: Nezávislá divadelní scéna v Brně se poprvé spojila do jednoho projektu. 15 profesionálních souborů uspořádalo festival nezávislých divadel, který dnes začíná. Odehrává se v bývalé káznici, uvnitř bytu nebo v literárním salonu. Cílem nového festivalu, který potrvá do příští neděle, je ukázat pestrost brněnské alternativní tvorby, doplňuje ředitelka Eva Lietavová.
5: Myslím, že hlavním cílem festivalu je dát vlastně vědět brněnskému diváctvu, že existujeme, a pomoct právě diváctvu, které se třeba zajímá tady i o menší, komornější představení nebo něco třeba alternativnějšího někdy taky, tak to může tady najít.
2: Křižanově dnes slavnostně otevírají novou cyklostezku. Vede od okraje městyse k vlakovému nádraží. Trasa za více než 13,5 milionu korun je dokončená a čeká na kolaudaci. Podle vedení Křižanova má hlavně zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů po cestě na nádraží.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý, postupně mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky budou teď ráno a večer nepříznivé, dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré, biozátěž zůstává mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V ní dobrá zpráva, po silnicích na jihu Moravy se dál jezdí bez výraznějších komplikací a bez nehod, provoz je slabý. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7. hodině, dnes je 4. října, před námi neděle. Pojďme si tento čas obohatit kulturním výletem. Hana Slabáková z Klubu českých turistů se ohlédne za člověkem, který svým dílem propojil Moravu a Čechy a stal se inspirací pro setkávání turistů. Krátce před 8. hodinou vám nabídne podrobnosti. V reportáži navštívíme lesy u Velké Býteše, kde se lesníci rozhodli zvládat důsledky kůrovcové kalamity, a pokud jste ještě nevyrazili do společnosti a nejste si jisti, jestli váš dech je dostatečně svěží, počkejte si na Babské rady. Klidně tak si dejte ještě něco dobrého a poslechněte si u toho reportáž, která nás zavede do Buchlovic, kde řemeslníci opravují střechu horního zámku nazývaného Flora. V některých místech byl střešní pláž totiž poškozený a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek u nás zatékalo. Během oprav budou stavaři muset jeřábem sundat zvonovou věž a vytvořit její repliku. Více uslyšíte už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
8: Český rozhlas Brno.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech města i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou.

0: Tomáš Klus a píseň Nina z Alba Racek z roku 2011 doznívá v dobrém ránu Českého rozhlasu Brno, a to 13 minut po 7 hodině. Tento týden na zámku v Buchlovicích na Uherskohradišťsku po 3 letech dokončili opravu střechy takzvaného dolního zámku. Během prací za zhruba 60 milionů korun mimo jiné zachránili vzácné štukové stropy nebo balustrádu s barokními vázami. Teď se řemeslníci pustili do rekonstrukce střechy horního zámku, nazývaného Flora, do jedné z nejvýznamnějších barokních památek u nás, totiž zatékalo.
1: Teďka se demontuje část střešního pláště.
2: Ukazuje mi stavby vedoucí Jan Grebeníček, zatímco řemeslníci odštípávají staré střešní latě.
1: Opravujeme vlastně celý střešní plášť a napadané části konstrukce krovu. Následně se budeme pouštět do opravy komínu, které musíme demontovat pod úroveň střechy a znovu vyzdít, vyprofilovat římsy. Lempijské prvky narazem novými, původně zinkovými, dneska do mědi. Opravujeme konstrukce gloriet, jsou odvezeny v pasířské dílně báně, kterých je tady celkem 6. Ty se vytváří taky nové kopie, 2 se podařilo zachránit a ty budeme opravovat. Následně zlatit a montovat zpátky.
2: A slyšel jsem, že vás tady čeká taková neúplně, řekněme, běžná věc.
1: Za asi 3 týdny nás čeká demontáž zvonové věže, která už teď víme, že je v havarijním stavu. Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie, jak tesařská, tak lempířská. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
2: Na opravy tady každý den dohlíží kastelán Buchlovického zámku Jan Binder.
3: Naposledy ta rekonstrukce té střechy probíhala kolem roku 1984, takže už ty tašky mají své za sebou a vidíme, že se loupou a prostě už to je jak perník všechno. A taky se vyměňují tesařské prvky, které jsou napadené dřevomorkou, ale protože objekt památku je chráněn, tak se snažíme zachovat vlastně to, co jde, a to, co má ještě dobrou kondici, tak tam zůstává.
2: Už to působilo nějaké problémy?
3: Kolem těch vikýřů nebo kolem těch zdobných prvků zatékalo, když foukl vítr, tak už prostě jsme měli tady úplně všude ty tašky rozeseté po nádvoří a už to neplnilo svoji funkci.
2: Takže opravuje se to, řekněme, za minutu 12?
3: No, už možná po 12.
2: Práce budou stát zhruba 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku. Z Buchlovic Michal Slabký, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 19 minut po 7 hodině, je tu aktuální předpověď počasí. Teploty se nám po ránu na jižní Moravě pohybují mezi 2 až 8 stupni Celsia. Naměřili v Kobylí a Pohřelicích tedy nejméně a naopak nejvíce v Tišnově Hájku. V centru Brna máme skoro jasno a 6 stupňů. Během dne očekávejte postupné přibývání frontální oblačnosti, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý, přes den mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozplové podmínky ráno a večer nepříznivé, dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré. Rozplové podmínky dobré v západní části kraje, večer i jinde mírně nepříznivé a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Sluníčko nám vyšlo v 6 hodin a 56 minut a zapadá v 18 hodin a 29 minut. Krásné ráno.
2: V pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pěk na vlnách Českého rozhlasu Brno, 23 minut po 7 hodině, dobré ráno. Chystáte se po ránu na rande, anebo jen tak chcete vyrazit do společnosti a váš dech vám úplně nevoní? Jak to vlastně poznáte? Snadný trik vás naučí dnešní babské rady věnované zápachu z úst.
1: Babské rady.
2: Zápach z úst často způsobují usazeniny na koření jazyka. Platí tady zásadní pravidlo. I hned po probuzení si vyčistěte zuby i jazyk. Během spánku se z našeho těla totiž vylučují toxiny a škodlivé látky, které z těla odchází potem, ale usazují se také v dutině ústní. Když se ráno najíte nebo napijete bez vyčištění zubů a jazyka, všechny škodlivé látky usazené v ústech spláchnete zpět do těla. Jak zjistit, že nám z úst zapáchá, když to sami necítíme? Napijte se vody, kterou budete v ústech pár minut promílat, potom ji vyplivněte do skleničky. Páchne-li voda, je to znamení, že musíme zvýšit hygienu dutiny ústní nebo změnit stravovací návyky. Každopádně se hodí i jedno domácí kloktadlo pro čerstvý dech. Jednu lžíci medu smícháte s jednou lžící z kořice a horkou vodou. Každé ráno touto směsí kloktejte a poctivě vyplachujte ústní dutinu. Dech zůstane svěží po celý den.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak už víme, jak si udržet svěží dech, ale pokud chcete naopak svěží vzduch nabrat do plic, vyrazte do lesa. U Velké Bíteše se lesníci rozhodli zvládat důsledky kůrovcové kalamity jako v národních parcích. Neinvestují do masivní výsadby a velký kus práce nechávají na přírodě. Jak to funguje? Na to se teď jezdí dívat odborníci z celého světa. No a podrobnosti přidáme za chvíli, ale ještě předtím krátké zprávy s Pavlem Chaloupkou. Dobré ráno.

0: Politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
4: Lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci kvůli tornádu před 5 lety strhnout. Rekonstrukce budovy bývalé pošty pro nové účely vyšla na více než 18 milionů korun. Řidičské průkazy pro osobní auta by mohla nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydávají nebo vymění asi 700 tisíc řidičských průkazů. Strážníci v Boskovicích budou využívat při práci dron. Jeho nákup odsouhlasili zastupitelé. Město za něj zaplatí 180 tisíc korun. Díky zabudované termokameře jim pomůže třeba při hledání pohřešovaných lidí. Ochránci přírody se v chráněné krajinné oblasti Soutok snaží zlepšit prostředí pro výskyt kriticky ohroženého motýla modráska čičorkového. Na místech, kde ho dřív pozorovali, udělali takzvanou mozaikovou seč a vyřezali javory a trnky. Práce zopakují v následujících letech, pokud se potvrdí, že motýlovi prostředí svědčí. A na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, přes den mírný vítr jižních směrů. Zátěž zůstane také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Provoz na silnicích regionu odpovídá nedělnímu ránu, je slabý, bez významnějších komplikací. Klidné cesty i nadále přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Petra Černocká dospívala na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut po půl osmé. Do lesů na Velkobítešsku se jezdí dívat odborníci z celé Evropy i ze světa. Od kůrovcové kalamity tam totiž správci šli jiným směrem než většina hospodářů v Česku. Místo toho, aby napadené stromy těžili a holili, osázeli novými stromky. Nechali většinu procesu tedy na přírodě.
1: Takže jsme doputovali do toho pro nás nejcennějšího místa. Na několika desítkách hektarů jsme zde les po kalamitě z roku 2018 ponechali svému vývoji.
2: Ukazuje lesní hospodář Jiří Nohel na dvě zcela rozdílné plochy. Jednu skoro prázdnou, kde v minulosti využili častý postup těžby a následného znovu osázení, a na druhou, kde ponechali les svému osudu. Ta je teď zarostlá různými druhy stromů i keřů.
3: Právě v těch místech, kde to dříví bylo ponecháno, tak úplně bez jakékoliv investice došlo k okamžitému, rychlému návratu přirozeného smíšeného lesa.
2: Už dnes tak lesy na Velkobítešsku, které Jiří Nohel spravuje, tvoří z 80% listnaté stromy. Jehličnany tady spíše dožívají.
3: To je právě ten rozdíl mezi tím tmavým smrkovým lesem, na který byli zvyklí a který už tady, to není tak, že my bychom ho tady nechtěli, ale on už tady prostě neporoste, on už mu to nepůjde. A my se musíme prostě naučit žít s tím takzvaným světlým, listnatým, hůře průchozím lesem.
2: Když se kolem rozhlédnu, les je mimo vyšlapanou cestu skutečně hustý a zarostlý i keři a ostružením. Podle Jiřího Nohela je to ale výhoda.
3: Právě ty tlející stromy, které pak se postupně zalamují, tak vytvoří takový jako opravdu funkční oplocenky, tak jako ten les je neprůchozí pro člověka, jo, tak úplně stejně je neprůchozí pro tu zvěř. Toto tady vidíme, když se podíváme kolem sebe, tak si vemte, že 9 roků po kalamitě a tady je takovýhle les.
2: Naráží Jiří Nohel na vysoké stromy, které v době jejich růstu i bez oplocenek nijak nepoškodila zvěř. To, co tady hospodář návštěvníkům z Čech i zahraničí ukazuje, je ale i fakt, že les řízený do velké míry přírodou může dál vydělávat.
3: Obcím peníze vyplácíme i v době po kalamitě. Takže v podstatě ve chvíli, kdy spoustu majitelů investuje do lesů, tak my obcím vyplácíme peníze a máme obnovený lesy smíšeným lesem.
2: Vedoucí katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity Miroslav Svoboda uvádí hospodaření kolem Velké Bíteše jako příklad, o který odborníci za kůrovcové kalamity usilovali.
4: V té době jsme vyzývali vládu, aby se otevřela jako debata právě nad tím alternativním přístupem k té tehdejší kůrovcové kalamitě. A pak jsme čirou náhodou zjistili, že tady pan Nohel už to jako v tom terénu dávno dělá, ale je to opravdu jako jeden z mála.
2: Miroslav Svoboda poukázal i na ekologickou úsporu takového hospodaření. Přirozeně se rozkládající les totiž podle něj zadržel oxid uhličitý, který jinak při těžbě unikal do ovzduší. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem. Hranice teploty se na jižní Moravě dnes pohybují mezi 2 a 8 stupni Celsia. Nejchladněji je v Kobylí a Pohořelicích a naopak nejtepleji v Tišnově Hájku.

0: Večer i jinde mírně nepříznivé a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Slunce nám dnes vyšlo v 6 hodin a 56 minut a zapadá v 18 hodin a 29 minut. No a už za chvíli vyrazíme na nedělní výlet. Hana Slabáková z klubu českých turistů se ohlédne za dostaveníčkem s kolegy napříč republikou. Za člověkem, který svým dílem propojil Moravu a Čechy. Tak zůstaňte s námi.
1: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby a dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas

0: Václav Peckář na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 7 hodin na 51 minut. Do snů už nevejdeme, ale na cesty se vydáme. Ano, na vlnách Českého rozhlasu Brno je čas na inspiraci k výletu a dnes půjdeme ve stopách včerejší cesty turistky Hany Slabákové a pravděpodobně to bude cesta za otcem národa. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ano, je to tak. Včera proběhla již 7. akce letošního cyklu František Palacký, Aristokrat ducha, 1876 až 2026. Je to ke 150. výročí úmrtí tohoto velikána našich dějin. A včera se ta akce konala na zámku v Malči. To je v okrese Havlíčkův Brod, nedaleko Chotěboře, ale připomeneme-li si Františka Palackého, tak musíme uvést, že se narodil v Hodslavicích, tady u nás na Moravě, nedaleko Nového Jičína. No a konec konců ve svém díle se zabýval dějinami nejen českých zemí, nebo teda celých českých zemí, napsal dějiny národa českého v Čechách a v Moravě. A právě posledních 14 let svého života psal právě tuto knihu na zámku v Malči. Ten zámek v Malči sloužil jako letní sídlo rodiny, patřil Františku Ladislavu Rígrovi, což byl zeť Františka Palackého, protože se oženil s dcerou Františka Palackého Marií. Ten zámek František Ladislav Ríger upravil a je to opravdu pěkná budova, bohužel za minulého režimu dosti utrpěla, takže současný majitel a přímý potomek Františka Palackého, pan Václav Macháček Ríger, měl opravdu hodně práce s tím, aby zámek uvedl do náležitého stavu. A v prvním patře toho zámku je umístěna expozice věnovaná právě Františku Palackému a Ladislavu Rígrovi. A tou expozici nás celý včerejší den prováděl právě majitel pan Václav Macháček Ríger. Bylo to velice zajímavé, protože on věnuje vlastně celý svůj život těmto svým předkům. A na tom zámku je vidět řada autentických předmětů, je tam i část oblečení po Františku Palackém, je tam pero, kterým psal své dějiny a podobně. Zároveň je tam spousta památek i na Františka Ladislava Rígra, který je takovou opomíjenou postavou českých dějin, protože minulému režimu se moc nehodil. Ale byla to opravdu významná postava. On vlastně působil i v Říšském sněmu a snažil se dosáhnout zrovnoprávnění českých zemí v rámci Rakouska-Uherska. Takže je dobré si ho připomenout. A když už mluvíme o Malči, kde jsme včera byli, tak je to opravdu na krásném místě. Zámek je obklopen nádherným parkem, kde je spousta starých stromů, je tam jezírko a je tam pobyt opravdu velmi příjemný. Dá se také vylézt kousek nad zámek ke kapličce, která je na kopci a z které je kruhový rozhled. A krásně vidíme tu podzimní krajinu, která už se barví do žlutých a červených tónů, nejen těch zelených. A tak to bylo opravdu velmi příjemné. Ten náš cyklus akcí, ten bude pokračovat ještě 24. října, tentokrát daleko v Čechách, nedaleko Neratovic, je zámek Lobkovice. A tam vlastně je nedaleko František Palacký pochován, takže tam ten cyklus skončí. Ale když už mluvíme o Malči, tak přidáme-li turistickou trasu, tak nedaleko je údolí Doubravy a právě tím údolí Doubravy nedaleko Chotěboře je úžasná procházka. Ta řeka je krásná, teď je teda trošku vyschla, ale doporučuji tam jít na jaře, protože je tam spousta peřejí a krásných rostlin kolem a myslím si, že si to tam může každý užít. Jenom musíme dávat pozor na to, jak jezdí spoje. Včera nás tam bylo hodně a bohužel se stalo to, že autobus přijel na nádraží do Chotěboře pozdě a vlak ujel a další pak jede za 2 hodiny, tak to je jako trošku nepříjemné.
0: Já jsem čekala, že se třeba nevejdete do autobusu, ale asi
1: no,
0: to...
1: No, tam jsme se vešli horko těžko, ale právě protože nás bylo tolik, tak ono tam mělo být 10 minut na tom nádraží a my jsme přijeli, vystoupili z autobusu, někteří doběhli na nástupiště a v tom okamžiku vlak odjel. A ono, když je tam tak potom 2 hodiny a my jsme tam měli třeba i kolegy z Krušných hor a z Plzeňska, tak pro ně se ta cesta poměrně dost zkomplikovala.
0: Tak to jsou strasti turistů, když pochodují po slastech naší krásné krajiny. To byla Hana Slabáková a společně jsme se prošli po stopách otce národa Františka Palackého. Děkuji vám za inspiraci, mějte se krásně a budu se těšit opět naslyšenou.
1: Přeji všem krásnou neděli, naslyšenou.
0: I vám přeji krásnou neděli.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: U polikliniky v brněnském Bílém domě stojí nová lávka, otevřít má do konce října. Tišnov zatím nezískal nájemce opravovaného hotelu Květnice. Na Novomlýnské nádrži začíná evropský šampionát v lovu kaprů a bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Rekonstrukce prostranství u Bílého domu v Brně má být hotová do konce října. Součástí úprav je také nově bezbariérová lávka z ulice Veveří. Ta lidem usnadní přístup do polikliniky. Dělníci už ji postavili, u ní ještě pak vznikne parkový prostor se schody, malým pódiem a lavičkami. Magistrát za to zaplatí téměř 9 milionů korun, popisuje mluvčí města Klára Opálková.
6: Aktuálně končí montáž samotné ocelové konstrukce lávky. Od příštího týdne pak začnou terénní úpravy okolních chodníků a příkopů, po kterých proběhne kolaudace. Sdružení zdravotnických zařízení 2 Brno předpokládá, že na přelomu října a listopadu bude lávka zpřístupněna.
4: Vedení Tišnova se zatím nepodařilo získat nájemce hotelu Květnice. Z elektronické aukce nevzešel žádný vážný uchazeč. Vedení města chce s potenciálními zájemci ještě jednat, případně upraví podmínky pro opakovanou aukci. Původně radnice nabízela nájem za nejméně 50 tisíc korun měsíčně. Cílem zástupců Tišnova je pronajmout kuchyni, sklad a restauraci se salonkem, zahrádkou a kavárnou pro 148 lidí. Na Dolní Novomlýnské nádrži dnes začíná 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Závod potrvá do soboty 10. října. Letos se do něj zapojí 100 týmů, 2 až 3 členích. O celkovém pořadí rozhodne součet hmotností 3 nejtěžších kaprů každého týmu. Vítěz si odnese 30 tisíc eur, dodává ředitel závodu Petr Šurek.
7: Je to o tom, že nám nejde o tu kvantitu, ale zaměřujeme se na ty opravdu velké ryby. Ti závodníci za ten týden chytí třeba 10-15 ryb, ale bodují se ty 3 nejtěžší. Pokud chytí větší rybu než tu, co tam už mají, tak tu nejmenší vlastně ta se smaže a připíše se ta větší.
5: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli i 3. utkání v elitní skupině Ligy národů. Mistrům světa ze Španělska podlehli v Oviedu 1-3.
8: Skóre otevřel z první střely na českou branku hvězdný Španěl Yamal. Trefil se z hranice pokutového území. Češi se po většinu prvního poločasu jen bránili. Ještě do poločasu inkasovali od vítěze zlatého míče Rodriho. Ve druhé půli Češi zabrali proti Španělsku, které polevilo. Na 1-2 snížil senzační obránce Jiří Sláma, jenže tlak Čechů skončil vyloučením kapitána Krejčího a bylo rozhodnuto. Na konečných 3-1 zvýšil Merino. Čechy teď čeká přesun do Anglie, kde v úterý odehrají proti domácí reprezentaci poslední zápas v této reprezentační pauze. Věda Karol Schamberger.
5: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez významnějších komplikací, a tedy i bez nehod. Provoz zůstává slabý. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 8. hodině, dnes je 4. října a svátek má František. 4 ceny Thálie letos míří k umělcům spojeným s Brnem. Uspěli v opeře, muzikálu i baletu. Herečka Zdena Herfortová získala dokonce ocenění za celoživotní mistrovství. Kdo další si cenu odnesl a za jaké role, to vám nabídneme už za chvíli. Ale ještě předtím probereme počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
5: Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno v bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Bobek nám písni vymaloval díla Vincenta van Gogha. Máme 11 minut po 8 hodině, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteoroložku Andreu Kvapilovou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké máme to dnešní ráno na jižní Moravě? Jak se nám pohybují teploty a jaká je oblačnost?
2: Tak teploty se nám pohybují od 8 do 5 stupňů. Máme jasno nebo skoro jasno, vane nám k tomu vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Neděle bude stejně krásná jako sobota, tedy teplá?
2: Tak ty nejvyšší teploty čekáme od 20 do 23 stupňů. Ze začátku jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a hlavně na večer nám začne přibývat průsvitná oblačnost a bude převažovat polojasno až oblačno. Vítr čekáme slabý proměnlivý, přes den potom mírný jižních směrů do 20 km za hodinu.
0: Jaká bude nedělní noc?
2: Tak tam už bude převažovat velká oblačnost, oblačno až skoro zataženo, potom k ránu ta oblačnost může alespoň částečně začít ubývat. Ty nejnižší teploty čekáme od 11 do 8 stupňů, vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: A krátce se podíváme na první tři dny nového týdne.
2: Tak pondělí tam ráno ještě převáží oblačno, během dopoledne nám ta oblačnost by měla začít poměrně rychle ubývat a převažovat skoro jasno nebo i jasno, ty nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů, pak nám tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu a úterý tam by mělo být taktéž slunečné počasí, převážně jasno, případně během dne může vyskytnout i malá kupovitá oblačnost a tam čekáme teda v noci a ráno v údolích a nížinách tvorbu mlh. Ty nejnižší teploty od 9 do 6 stupňů v údolích, ale mohou klesnout na hodnoty kolem 4 stupňů a vyskytnout se i ojedinělé přízemní mrazíky. Ty nejvyšší teploty čekáme od 20 do 24 stupňů a středa tam také by mělo převážit slunečné počasí, jasná obloha, případně jenom nějaká průsvitnější oblačnost a ráno zase ojedinělé údolní mlhy, ty nejnižší teploty od 10 do 7 stupňů, ale v údolí zase mohou klesnout na hodnoty kolem 5 stupňů a ty nejvyšší teploty čekáme od 20 do 24 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude i mírný jihovýchodní až jižní do 25 km za hodinu.
0: A závěrem přidáme teplotní rekordy.
2: Tak ta nejvyšší hodnota je z roku 1929, kdy jsme na stanici Pohořelice a Slavkov u Brna zaznamenali 26,8 stupně Celsia. A minimum máme z roku 1947, kdy jsme na stanici Ivančice zaznamenali minus 6 stupňů.
0: To byla brněnská meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkuji vám a přeji krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ty na to na vlnách Českého rozhlasu Brno 19 minut po 8 hodině. Dobré ráno. Brno si z letošních Centálie odnáší hned 4 ocenění. Jedno z nejvýznamnějších českých divadelních ocenění získali umělci spojení s brněnskými scénami za operu, muzikál i balet. Zvláštní cenu za celoživotní mistrovství dostala herečka Zdena Herfortová. Kdo uspěl, další a čím porotu zaujal, to probereme s reportérkou Anežkou Hlávkovou. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Tak to nejvýznamnější je ocenění pro 80-letou herečku Zdenu Herfortovou, která dostala Thálii za celoživotní umělecké mistrovství. S brněnskými divadly je spojená prakticky celou svou kariéru. Stvárnila přes 150 postav, většinu v Mahenově, Činohře a v Městském divadle Brno. A působila taky jako pedagožka na JAMU, kde vedla ateliér muzikálového herectví.
0: Připomeňme, že Zdena Herfortová už jednu cenu Thálie má. Za co ji získala?
1: V roce 1995 ji dostala za roli Alžběty Anglické. Při převzetí nejnovějšího ocenění řekla, že herectví kromě talentu znamená taky spoustu práce a odříkání a dodala, že svůj život spojený s herectvím by neměnila.
0: Další 3 ocenění už jsou za konkrétní role. Začněme operou. Kdo ji získal?
1: Operní Thálii dostala zpěvačka Magdalena Kožená za titulní roli v inscenaci Alčina Národního divadla Brno. Kvůli pracovním závazkům na včerejší večerní ceremoniál nepřijela a cenu za ní převzal umělecký ředitel opery Národního divadla Brno Jiří Heřman.
0: Kdo další uspěl v brněnských divadlech?
1: Muzikálovou Thálii získal Marco Salvadori za roli Nikolase Vintna v inscenaci Vintn Městského divadla Brno. Porota ocenila jeho pěvecký výkon i civilní herecké stvárnění Vintna. A tanečnice Anna Jehová získala Thálii v kategorii balet, tanec a pohybové divadlo. Ocenění dostala za titulní roli v Žizel Národního divadla Brno. Podle poroty její výkon spojil hloubku a autenticitu s výraznou technickou virtuozitou.
0: Zhrnuje Anežka Hlávková letošní ceny Thálie za celoživotní mistrovství, operu, muzikál a balet, které zamířily do Brna. Děkujeme.
1: Díky, pěkné ráno.
0: Krásnou neděli.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 8 hodin a 25 minut. Ano, blíží se nám 8:30 a krátké zprávy s Pavlem Chaloupkou, které si rozhodně nenechte ujít. No a ještě do té doby vám nabízíme písničku, která nestárne. První váhavé svítání zpívá Jana Kratochvílová. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Do aukce na železniční vlečku u Nemotic na Vyškovsku se nepřihlásil žádný zájemce. Opuštěné koleje vedou do 5 kilometrů vzdálených Koryčan. Správa železnice trať snažila prodat, lhůta na podávání nabídek vypršela koncem září. Vyvolávací cena, včetně přilehlých pozemků, byla 29 milionů korun. Železničáři aukci zopakují. Břeclav plánuje stavbu cykloparku nedaleko rybníku Včelín. Budou v něm kamenné i dřevěné překážky a pump track. Vyplývá to z dokumentace na informačním portálu EIA. Čím dál víc učitelů používá při výuce umělou inteligenci, vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání umělé inteligence nezakazuje, upozorňuje ale na možná rizika. Nezávislá divadelní scéna v Brně se poprvé spojila do jednoho projektu. 15 profesionálních souborů uspořádalo festival nezávislých divadel, který dnes začíná v bývalé káznici. Pestrost brněnské alternativní tvorby bude prezentovat do příští neděle. Cyklisty ode dneška čeká omezení na páteřní cyklostezce podél řeky Svratky v Brně. Je to kvůli technickému průzkumu jezu Kamenný mlýn v Jundrově. Jeho zkoumání potrvá do konce října. A na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přes den mírný vítr jižních směrů. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se dál jezdí bez výraznějších komplikací a bez nehod. Provoz je slabý. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Mirošbírka na vlnách Českého rozhlasu Brno. Od pondělí do pátku vždy hodinu předpolednem je vaším společníkem některý z hostů dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno. A často jsou pro nás dobrými rádci nebo inspirací, jako například biolog Radek Baďura, který přišel do vysílání krátce po 11. hodině v pátek 2. října a mluvil o tom, co můžeme udělat pro živočichy volně žijící v našich zahradách, abychom jim umožnili bezproblémové přezimování.
1: Období podzimu celkově je vlastně období, kdy těm zvířatům vlastně můžeme velice pomoct. A jedním z takových jako hlavních věcí, jak jim pomoci, je, že z naší přírody se ztrácí nějaká pestrost. Ať už se bavíme o pestrosti rostlin nebo vlastně skladbě těch živočichů. A nejlepším způsobem, jak té přírodě pomoci, je vlastně tady tu pestrost nějakým, ať už umělým nebo nějakým způsobem nahradit. Typickým příkladem tady z toho jsou vlastně zahrady. Pro lidi, kteří mají zahrádku, zahradu, vlastně nějaký balkon třeba s rostlinami, je vlastně perfektní vrátit tam právě tady tu pestrost. Můžeme se bavit o vlastně vysazení různých druhů rostlin, které třeba teďka na podzim ještě kvetou a můžou být zdrojem potravy pro různé bezobratlé. Nebo potom vlastně ten nepořádek na té zahradě. Dost často vlastně v poslední době je takovým trendem udržovat ty zahrady takového toho anglického trávníku a tují ostříhaných do různých tvarů, ornamentů a tak dále. Ale pro tu přírodu je vlastně mnohem hezčí, když zahradu ne, že necháme ladem, trošku o ní samozřejmě pečujeme, ale necháváme tam prostor pro ty zvířata. Například teďka na podzim úžasným příkladem hrabání listí. Ponechat samozřejmě tu zahradu, nějak se o ní starat chceme, ale ponechat to listí třeba na nějaké hromadě, někde v koutu, u plotu, u zítky. A právě takováhle obyčejná hromada listí může být domovem mnoha živočichů, ať už se bavíme o nějakých ještcích, jiných takovýchhle vlastně savcích, hmyzožravcích, tak ale i o tom hmyzu, který nebo bezobratlých celkově, který je vlastně tou nedílnou součástí toho ekosystému a bez kterého to potom v té přírodě, v tom ekosystému vlastně nefunguje.
0: Celou poradnu s biologem Radkem Baďurou si můžete poslechnout také na našem webu nebo v aplikaci můjrozhlas.cz. A na zajímavé poradny a setkání s pozoruhodnými osobnostmi se můžete těšit i v příštím týdnu. Už pondělí to bude František Kotrba z České obchodní inspekce, který mimo jiné řekne, jak rozpoznat podvodné e-shopy. V úterý se vám představí malíř a včelař Jan Karpíšek a ve středu bude připravena zdravotní poradna. Ve čtvrtek se budeme věnovat tématu pečení chleba s Vilémem Ráčkem a Tomášem Kadlecem a v pátek v chovatelské poradně veterinář Zdeněk Knotek vysvětlí, jak začít s chovem hadů. Už za chvíli se opět podíváme na počasí a do té doby si užijeme píseň zpěvačky Cher. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Krásné ráno s Českým rozhlasem Brno. Po ránu pro vás sledujeme teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 4 až 8 stupni Celsia. Nejchladněji je v Kobylí a Pohořelicích a naopak nejtepleji ve Ždánicích. V centru Brna máme 8 stupňů a skoro jasno. Během neděle očekávejte postupné přibývání frontální oblačnosti. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý. Přes den mírný vítr jižních směrů v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, dopoledne mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až

0: ještě poměrně chladné, ale tak nebo tak před námi je neděle a ta může být vždy krásná, ať už je jakékoliv počasí. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dobrou náladu nám zpívala Marta Athena Eleftheriadu na vlnách Českého rozhlasu Brno a věřím, že dámy potěšily i vás a i u vás doma se zvedla nálada. Blíží se nám 9:00 a zprávy s Pavlem Chaloupkou. Po 9:00 zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým. Na svých cestách zapátrá po známé postavě Viktorky z díla Boženy Němcové, která má svůj reálný předobraz a my vám nabídneme část z této dávné reportáže. V soutěži Kdo to byl nastíní několik indicí ze života jedné známé osobnosti a vy můžete hádat, o koho se jedná. A toulky českou minulostí vzpomenou jedno letošní výročí. 500 let od nástupu Habsburků do českých zemí si připomeneme dílem cyklu nazvaným Habsburk na českém trůně. Po 10:00 vás pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů a po 11:00 nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký. Po 12:00 se pak můžete těšit na blahopřání s písničkou, které dnes moderuje Květa Navrátilová. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Krásný den vám všem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Fotbalové centrum v brněnských Ivanovicích čeká rozsáhlá dostavba. Zájemci o státní dluhopisy mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Ochránci přírody na soutoku sečou louky a prosvětlují lesy kvůli ohroženému druhu motýla. A bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Do konce roku má začít rozsáhlá dostavba fotbalového centra v brněnských Ivanovicích v městské části Tuřany. Měští radní tento týden vypsali výběrové řízení na stavební firmu. Rozšíření areálu vyjde na zhruba 65 milionů korun. Hotovo má být příští rok, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
2: Do centra v brněnských Ivanovicích jezdí celoročně desítky fotbalistů na tréninky, nicméně ten areál nestačí poptávce, proto se připravuje jeho dostavba. Počítá se s tím, že zde vzniknou dvě nová hřiště s umělým trávníkem.
0: Na místě má do října příštího roku přibýt také tribuna pro asi 500 diváků, nová silnice a parkoviště. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3 3/4% za rok a osvobození výnosu od daně z příjmů. Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy dluhopisů bude opět v nabídce ve třetím vánočním upisovacím období, které bude spuštěno zřejmě v listopadu. Přesný termín teprve ministerstvo financí oznámí. Ochránci přírody se v chráněné krajinné oblasti Soutok snaží zlepšit prostředí pro výskyt kriticky ohroženého motýla, modráska čičorkového. Na místech, kde ho dřív spozorovali, udělali takzvanou mozaikovou seč a vyřezali javory a trnky. Práce zopakují v následujících letech, pokud se potvrdí, že motýlovi prostředí svědčí. Celorepublikově patří mezi dva nejohroženější modrásky a zároveň mezi 10 nejohroženějších denních motýlů celého Česka.
3: Pro modráska čičorkového je důležité prostředí lesních lemů a světlých lužních lesů. Potřebuje taky bohaté bylinné patro s výskytem například jestřabiny lékařské, ze které se živí jeho housenky. V posledních letech výskyt modráska čičorkového ochránci potvrdili ve 4 malých koloniích na Soutoku a v 1 malé populaci v lužním lese severně od Novomlýnských nádrží. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, foukat bude slabý, proměnlivý, přes den pak mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky, dopoledne ještě mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré, večer zase nepříznivé, biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte mezi stým 78. a stým 80. kilometrem dálnice D1 na cestě do Brna, tam pracují silničáři. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné nedělní ráno. My všichni tři, co pro vás pořad Toulky připravujeme, totiž redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Igor Kapoun a autor Josef Veselý, vám všem přejeme dobrý den, milí moji. V dnešním vydání se nejprve vydáme opět za nějakou tou vzpomínkou, uchovanou tedy v našem archivu. Tentokrát se vydáme do první poloviny předminulého století za jednou z postav z díla Boženy Němcové. Budeme se zabývat kauzou jsou Viktorka. Poté se dočkáte jako obvykle zadání naší postavy, tedy další postavy v naší soutěži, kdo to byl. Letos bylo kromě jiných jedno kulaté výročí, které si teda připomínáme, i když pro nás má přece jenom jakousi pachuť. Před rovnými 500 let usedli na český trůn na skoro 400 příslušníci původně nevýznamného rodu, který však měl hrát v Evropě jednu z nejvýznamnějších rolí. Tak si tedy připomeňme, jak se nám to stalo. A ať se vám dobře poslouchá.

0: A teď už se tedy vydáme za jednou osobou, které ve své knize dala její autorka Božena Němcová velký prostor. Tedy určitý prostor tu čeká i na kolegu Marka Zouhara. Ahoj Marku.
1: Ahoj, zdravím posluchače. Jak rozlehlý to bude prostor?
0: Ano, ano, tak nějakou desítku minut stačí.
1: Akorát. Věnovat se budeme jedné jediné literární postavě?
0: Ano, ona je literární už nějakých 170 let, ale zároveň ona postava měla skutečnou živou předlohu.
1: Viktorka, narozená v Červené hoře v Podkrkonošském kraji.
0: Ano, na svět přišla koncem 18. století a měla i příjmení Viktorka Židová.
1: Jako dívka prý byla velice krásná.
0: Potvrdili to i svědkové. Ostatně, když byl natočen dvoudílný film režiséra Antonína Moskalika Babička, tak do této role byla obsazena Libuše Geppertová, jedna z nejkrásnějších českých hereček.
1: Tak to neměla Viktorka o nápadníky nouzy?
0: Božena Němcová to ve své knize taky uvádí, jenomže Viktorka žádného nechtěla, i když na tancovačkách se ráda chodila bavit.
1: Až jednoho dne přibyli do kraje vojáci.
0: Bylo to roku 1812, Viktorce bylo 20 let, tehdy sloužila v Žernově.
1: Jeden voják začal za Viktorkou chodit.
0: Černý myslivec. Já si myslím, že nikdo ho nezahrál líp než Petr Čepek s těma svýma uhrančivýma očima.
1: Všude, kam šla, taky následoval jako stín.
0: Ona se, Viktorka, tomuto vojákovi nebránila, často se s ním scházela, později utekla na statek do Olešnice, tam byla provdána její sestra, a kam šla, tam hledala svého vojáka.
1: Těch štací, po kterých putovala, bylo víc.
0: Přesunula se i do povinností Josefov, odtud z kasáren údajně důdkami vyhnal jakýsi profous. Podle žernovské kroniky se zamilovaná dívka ještě nějakou dobu toulala s plukem.
1: Když se vrátila, byla to zlomená, smutná a bláznivá žena.
0: To dokazuje zápisek z žernovské kroniky, kde stojí, prosím Marku, ocituj ho.
1: Z děvčete plného života stala se dívkou pomatenou, jež jako padlá nepřišla nikdy do rodné chalupy. Putovala bez cíle lesem. Zdržovala se hlavně pod Bílým kopcem v zalesněné stráni, které se říkalo Dubina, často k Úpě a zejména k Ratibořickému splavu.
0: Viktorka se narodila možná 15 let před Boženou Němcovou, ale spisovatelku přežila. Toulala se sice krajem, ale jakýmsi jejím domovem se stala jeskyně v Dubině pod Žernovem, kde žila až do října roku 1868.
1: Když jí bylo 76 let, taky tam našel zcela vyčerpanou majitel pozemku a starosta. Zemřela 18. října 1868 v rodné Červené hoře.
0: A náhrobek má v Červeném kostelci. Je to ale symbolický pomníček. Místo jejího hrobu není známo. Jenom na okraj, Viktorie je v současné době nejčastější jméno holčičích novorozenat.

0: My se teď vydáme do kraje Viktorie Židové, abychom tam našli vyřešení kauzy Viktorka.
1: V knížce Božiny Němcové se vypráví o tom, že Viktorka krátce po návratu od svého vojáka porodila dítě a v zápětí je utopila. O dítěti se zmiňuje Žernovská i Červenohorská kronika. Ale ve farských matrikách žádný takový údaj není, tedy z doby, kdy se měla Viktorka od svého černého myslivce vrátit, což je, jak se později ukáže, důležitá skutečnost. Ale jak to říkal profesor Kovářík?
2: Po čase se vrátila domů, opuštěná, šílená s dětskem, které pohodila v žebrácké rokli, to je taková rokle v blízkosti Červené hory.
1: No, kdo ví, jak to bylo. Snad tak, snad jinak. Je pravda, že 19. století bylo teprve na začátku. Přesto se však nechce věřit, že by tehdejší úřady nechali bez povšimnutí ženu, i když pomatenou, která zavraždila vlastní dítě. A teď to přijde. Zápis z farní matriky v Červené hoře sice neříká nic o dítěti, které Viktorka údajně porodila brzy po svém návratu od vojáků, za to však zjistíme, že
3: Viktorka Židová dává život dítěti 14. srpna léta páně 1834.
1: Tedy ve svých 42 letech.
3: Nemanželský syn dostává jméno Jan.
1: Tak to tam skutečně stojí černé na bílém. O osudu toho dítěte se však už víc nedopátráme, ani o jeho otci, který zneužil duševně nemocnou ženu.

0: Já bych vám řekl jako jednu zajímavost, která je málo známá, že z Žernova pocházel doktor Antonín Čapek, což byl otec bratří Čapku. A že tam hospodařil také jejich dědeček. A že ten dědeček znal Viktorku. A že nám teda popsal ve svých vzpomínkách, které zachoval Josef Čapek, jak ta Viktorka vlastně vypadala.
1: V době, kdy ji poznala Božena Němcová, měla Viktorka asi 40 let.
2: Chodila v rozedraných šatech, mluvila málo, spíš vůbec ne, na splavu zpívala různé písně a také si pohvizdovala.
1: Nesnášela prý hlavně mladá a hezká děvčata. Když prý takovou dívku viděla, začala jí nadávat těmi nejhrubšími slovy. O Viktorce ví svoje i žernovský starousedlík pan Vlastimil Joudala.
2: Vyprávěla mi o ní jako malému klukovi babička. Ta o ní věděla hlavně od svého strýce, který Viktorku dobře znal. Přicházela prý k různým stavením, natáhla ruku a mlčky poprosila o jídlo. Nikdo jí nenechal odejít s prázdnou. V tomhle kraji žili vždycky dobří lidé. Jestliže chtěl někdo dát Viktorce něco navíc, třeba výslužku, kterou si měla odnést sebou, odmítla. Vzala jenom to, co hned snědla a vypila.
1: Přebývala v lese, o čemž vyprávěl babičce i rizmbruský myslivec.
2: Dlouho jsme nemohli vyzkoumat, kde nocuje, až jsem ji vyčíhal pod třemi jedlemi v jeskynce, snad tam někdy kámen vylamovali. Vchod je chrastím zarostlý, že by to nikdo nepovědomí nenašel a ještě ho zatarasila chvojím. Vlezl jsem tam jednou. Jeden nebo dva lidé mají tam místa a Viktorka nemá tam ničeho než trochu suchého slaní a mechu. To je její lože.
1: Ta jeskyňka dodnes existuje, je v lese Dubině, připomíná spíš skalní převis. Tady pobývala až do svého konce. A ten konec přišel mnohem později a úplně jinak, než píše Božena Němcová.
0: Ona to nebyla pořád mladá holčina, která budila útrpnost tím svým osudem. Nýbrž stala se z ní taková babka, no. Ona se dožila 76 let. To znamená, že daleko přežila Boženu Němcovou. Ona umřela až v roce 1868. To byla zcvrklá žena, taková s kulatým, svrasklým obličejíčkem, která přicházela do statku a natáhla ruku, aby jí dali kus chleba. Ona skutečně, teda to Božena Němcová píše správně. Ona nemluvila s lidmi, jen přišla, natáhla ruku a dostala něco, ani nepoděkovala a zase odběhla. A Čapek také vzpomíná na to, jak kluci nezbední na ní pokřikovali a ona jim za to nadávala maďarsky. To je asi maďarština, kterou si přinesla, když šla za tím svým milým černým myslivcem po těch posádkách.

0: máme tu naši soutěž, takže se můžeme pustit do napovídání.
1: Narodil jsem se 5. ledna roku 1872 v Ostřihomi na maďarsko-slovenských hranicích.
2: Byl synovcem slavného strýce.
1: Ten však neměl s hudbou nic společného. Strýc Julius byl malíř.
2: Ovšem nadání, které náš neznámý rozvíjel, bylo zprvu výtvarné.
1: Absolvoval jsem v Praze uměleckoprůmyslovou školu a malířskou akademii, kde jsem byl žákem Václava Brožíka a spolužákem Maxe Švabinského.
2: Současně však soukromně studoval zpěv a jeho debut byl mimořádný.
1: 1. února roku 1899 jsem vystoupil v Brně v titulní roli Gunodova Fausta.
2: A už na podzim téhož roku byl angažován do opery Pražského národního divadla.
1: Pak jsem začal sbírat zkušenosti na zahraničních scénách, včetně dvorní opery ve Vídni.
2: Začal jako lyrický tenor s lehkými výškami, vynikal v kantabilních rolích romantické opery, později rozšířil svůj repertoár i o hrdinské role.
1: Na začátku 20. století jsem působil opět v Pražském národním divadle. Mimo jiné jsem byl prvním českým kavadarosim v Puccinyho Tosce.
2: Načež se vydal opět do světa.
1: Zpíval jsem v londýnské Covent Garden, také v Berlíně, v Hamburku. A na turné ve Spojených státech jsem vystupoval mimo jiné v roli Lohengrina a Parsifala.
2: Světová válka jeho kariéru přerušila.
1: Vrátil jsem se do Prahy, kde jsem se stal v Národním divadle jednou z hlavních postav éry Otakara Ostrčila.
2: Jako Tosca, Salome, Butterfly i v dalších rolích mu byla častou partnerkou jeho americká choť Mary Kavanová.
1: Během 35 let své kariéry jsem vystoupil celkem 1500krát.
2: Leoš Janáček si ho přál jako prvního představitele role pana Broučka.
1: Tento plán se nám ale nepodařilo uskutečnit.
2: Náš neznámý byl tenorista s fenomenální kovově třpitivou výškou a zároveň sladkou kantilénou.
1: A to mě předurčovalo hlavně pro role francouzského a italského oboru. Zpíval jsem Dona Joseho v Carmen, Romea v Romeovi a Julii, Hoffmana v Hoffmanových povídkách, Kánia v Komediantech. Ale nejčastěji jsem se ocitl na jevišti v roli Jeníka ve Smetanově Prodané nevěstě.
2: V červnu 1934 zpíval v Národním divadle naposledy. A protože ho konzervatoř jako pedagoga neangažovala, odjel znovu do Spojených států, kde v Chicagu vyučoval zpěvu.
1: Po záchvatu mrtvice v roce 1937 jsem se vrátil do Prahy.
2: 2. července roku 1939 zde zemřel.
0: A už vám víc nenapovíme, teď je to na vás, abyste dosadili do naší tajenky to jediné správné jméno. A když už je teda dosadíte, tak je taky napište. A když už je napíšete, tak tam je pošlete. Kdo to byl? Český rozhlas PSČ 602.00 Brno. Ale lépe bude, když nám zamailujete na adresu kdo to byl @rozhlas.cz. Všechno o této soutěži najdete na našich webových stránkách.

0: českou minulostí.
1: A tak jsme se v Toulkách zase ocitli u jednoho památného patníku. No, chci říci milníku. I když jak s milníkem, tak s patníkem lze zacházet dosti neúctivě. A stalo se to zrovna před 500 lety na rok přesně. V tomto případě nám nepůjde ani tak o radostné jásání, ani o lakavé oplakávání. Jde nám o historický fakt a ten nám sděluje, že počínaje středou 29. srpna roku 1526 český svatováclav trůn, stejně jako ten uherský svatoštěpánský, v tom stejném okamžiku osiřel a usedl na něm Habsburg.
2: Léta páně 1526. Ludvík, uherský a český král, syn Vladislava, též uherského krále, vydá, že Solimanus, císař turecký, maje lidu dvakrát 100 tisíc do království uherského vtrhl, proti němu se toliko se 24 tisíci u Moháče položil a nevyčka v těch, kteří mu z Čech a z Moravy i jiných zemí ve velikém počtu na pomoc táhli a již na cestě byli, z nabádání některých biskupů a pánů uherských svedl bitvu s Turky ve středu v den stětí svatého Jana, to jest 29. dne měsíce srpna, a opuštěn se od lidu jízdného, skrze zaradu přemožen a ponížen, a křesťanů do 15 tisíc zbyto, mezi nimi zahynuli mnozí údatní rytíři z Čech, z Moravy a ze Slezska, také mnozí překrásní mládenci tam zůstali. Sám pak král Ludvík z bitvy utíkaje v nějakém potoce bahnitém čele Patatara řečeném, když se s ním kůň na znak do bahna převrátil a on leže pod koněm v odění, sobě pomoci nemohl, nešťastně a bídně zahynul. Po nějakém čase v témž bahně nalezen a ve stoličném Bělehradě pochován jest. Tomu slavnému pánu téměř vše nečasně se vedlo. Dříve času se narodil, dříve času byl korunován v Uhřích i v Čechách, dříve času mu brada rostla a šedivěl, dříve času v království zprávu vešel, dříve času se oženil a dříve času zahynul. Živ byl let 21 měsíc a 29 dnů. Královal po smrti svého otce 10 let, 5 měsíců a 11 dnů.
1: Tolik autor těchto řádků, mistr Marek Bidžovský z Florentína.
3: Jak jeho příjmení napovídá, narodil se v Novém Bidžově.
4: V Praze vystudoval Týnskou školu a posléze univerzitu, na níž byl postupně profesorem, děkanem artistické fakulty.
3: Ta byla jediná, kterou tehdy naše vysoké učení mělo.
4: A 7krát po sobě byl zvolen jeho rektorem.
3: Astronomie a matematika, kteréžto předměty přednášel, naštěstí nebyly jeho jedinými koníčky.
4: Věnoval se zhusta sepisování minulosti, jakož současnosti vlastní země.
3: A že jeho péro neumdlévalo, o tom svědčí 3 sborníky, které se věnovaly vládě 3 prvních Habsburků na českém trůně.
4: Dožil se pocty býti nejstarším údem Pražské univerzity.
3: Ale v zápětí jeho pracovní poměr skončil skandálem, neboť se v 65 letech rozloučil se staromládeneckým životem a svůj profesorský celibát vyměnil za manželství s Kateřinou, vdovou po novoměstském pivovarníkovi.
1: Což jsou fakta pro chod českých dějin nepříliš podstatná, ale snad nikoli nezajímavá, neboť právě kroniky Marka Bidžovského o prvních 3 Habsburcích na českém trůně jsou pro nás jedinečnou studnicí informací.
2: Po kterémžto nešťastném pádu a zahynutí tohoto ctného a šlechetného mladého krále Ludvíka, stavové království českého položili sobě s něm téhož roku na hradě Pražském a ti jej v pondělí po svatém Františku, to jest 8. dne měsíce října, začali.
4: Hned na začátku byl odhlasován program sněmu.
3: A to nejen tak ledajaký, nýbrž hned z 8 bodů sestávající.
2: Za prvé bylo usneseno, že král nemá desk zemských v svou moc bráti ani v ně mimo svobody tohoto království vkračovati. Za druhé, že nemá moci žádnému úřadu bráti bez spravedlivého rozeznání úředníků a soudců zemských i jiných rad království českého. Za třetí, aby žádný ven ze země k soudům potahován nebyl, oni žádnou věc ani od krále, ani od ni žádného jiného. Za čtvrté, aby král obyčejně dvorem byl v tomto království, pakli by z něho věti měl, aby je poručil k opatrování obyvatelům království tohoto s radou obecného sněmu. Za páté, že král nemá jiných rad užívati ve věcech království tohoto nežli Čechů. Za šesté, aby král stranám pod jednou a pod obojí žádných útisků nečinil ani činiti nedopouštěl a o to se císaři přičinil, aby rozdílové strany víry v okolních zemích skrze řádné sjití ke srovnání křesťanskému i k nápravě přivedení býti mohli. Za sedmé kněžím, aby žádný ženiti se pod sebou nedopouštěl ani jiných rozpustilostí a zjevných hříchů poddaným a čeledi své, ani rouhání proti svátostem, proti Matce Boží a svatým, ani masa jedení v postní dni, ani díla v neděli a jiné svátky od církve nařízené pod skutečným trestáním. Za osmé ožralství a pití hanebné a jiní zjevní hříchové, aby žádnému zestavu ani čeledi a poddaným jim ani žádnému jinému trpění nebyli. Nepěst to věc nenáležitá, nepoctivá a před Bohem i lidmi ohyzdná.
5: No jistě, takových věcí ohyzdných, jako je ožralství a pití hanebné, se přece nikdo ze slušných lidí nemohl zastávat. To museli odhlasovat všichni a jednomyslně. Ale proč vlastně?
6: Protože se schylovalo k důležitému, ba závažnému aktu.
4: Protože se čeští páni chystali volit šéfa svého státu.
6: Proto museli poctivě vyjmenovat všechno, co jejich budoucí panovník bude muset dodržovat.
4: Proto o tom všem rokovali.
6: A trvalo jim to celých 16 dní.
4: Kdy zvažovali všechna pro i proti.
6: Kdy se oprášili vídeňské dohody mezi Jagellonci a Habsburky o vzájemném dědění v případě vymření jedné z dynastií.
4: K čemuž právě došlo, protože 20letý Ludvík navzdory svému časnému a nestřídmému pohledu hlavnímu životu s manželkou Marií, zemřel bez dětek.
2: Ve středu před slavností svatých Šimona a Judy a apoštolů páně,
5: tedy 23. října 1526, kolem 16:00 odpolední v kapli svatého Václava v pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě,
2: sešli se z počtu svého jisté osoby k volení nového krále.
5: Počet těch mužů činil přesně 2 tucty, tedy 24.
6: Ovšem jména mezi nimi v žádném případě tuctová nebyla.
2: Ze stavu panského Zdeněk Lev z Rožmitálu, purkrabí pražský, Jaroslav ze Šelmberku, nejvyšší komorník, Zdislav Berka z Dubé, nejvyšší sudí, Adam z Hradce, nejvyšší kancléř, Jan z Wartemberka a na Dubu, Hanuš Pluch z Rabštejna, Krištof ze Švamberka, Vilém Švihovský z Rýzenberka, purkrabí Karlštejnský.
4: To byli páni. Stav rytířský byl zastoupen rovněž reprezentativně.
2: Radslav ze Šebířova, nejvyšší písař český, Jan Litohorský z Chlumu, Jan Trčka z Lípy, Opel z Fiktum, Linhard Markvart z Hrádku, Václav Amcha z Borovnice, Jan Borině z Lhoty, Jaroslav Brozanský z Vřesovic.
6: Ještě nejsme u konce, zbývá nám stav třetí, měšťané.
2: Jan Pašek z Vratu, Zikmund Vaníček z Prahy, Duchek Přeštický z menšího města pražského, Samuel Lavička z Hory Kutné, Mikuláš Černobejl ze Žadce, Purkrábek z Plzně, Václav z Kouřimně, Mikuláš Slanař z Tábora.
5: Všichni?
4: Všichni. Po 8 z každého stavu.
5: Proč pak byli všichni tak pečlivě a dopodrobna vyjmenováni?
4: Protože právě tito muži Když předtím jednali celých 8 hodin ve svatováclavské kapli, ti uvnitř rozhodli nejenom o budoucím králi českém, ale o tom, že Habsburci se stanou pro nás definitivou pro celá další 4 století.
2: Tyto osoby, učinivše jedna každá, obzvláště přísahu v kostele svatého Víta, vešly do kaple svatého Václava a tu každá ta osoba svůj úmysl zjevně před jinými oznámila a zjevně a světle vyhlásila. A tu se snesli všichni jednosvorně, odtud vyšli společně a šli až do soudné světnice a tu purkrabí pražský jich svolení a vyvolení vyhlásil ška.
6: Ferdinandus, jeho milost, arcikníže rakouské, jest král český.
5: Ferdinandus, neboli Ferdinand, skvěle znějící jméno.
4: Původně znamenalo muže k míru nebo k jízdě se odvažujícího.
5: V žádném případě to tedy, alespoň podle jména, nemohl být žádný nerozhodný třasořitka.
4: To věru nebyl. I když, ale zůstane to jenom mezi námi?
5: Ovšem.
4: On to žádný statný rytíř zrovna nebyl.
6: Pokud mohu i já přispět několika důvěrnými informacemi.
5: Zajisté, jsem s nimi.
6: Ferdinand byl malý, hubený, suchý a pobledlý.
5: Dá se popsat nějak určitěji.
4: Inu, tak si ho představme, ale nebude to nic lichotivého.
5: S tím už dopředu počítáme.
4: Tak tedy, na dlouhém husím krku jakoby visela dopředu nachýlená hlava, která končila výrazným, zobákovitě zakřiveným nosem.
5: Nosu připomínajícího dravého ptáka, sílec, který jeho majitel nadmíru cení.
6: Jenomže on neměl jenom ten nos.
5: Tak co ještě?
6: Pisk.
5: Ale to snad...
6: No tak dobře, red, spodní red. Velice převislý, pro Habsburky charakteristický. Díky němu měl ústa neustále pootevřená.
5: Tomu asi na inteligentním výrazu příliš nepřidalo.
6: Věru ne.
4: A ty jeho ruce a nohy?
5: Pro boha, ještě není konec?
4: Nikoli. Ruce a nohy měl tenké, tenoučké.
6: A postavu mírně přihrblou.
5: Tedy žádný krasavec.
6: Mohl čile soutěžit se zjevem svého staršího bratra Karla.
5: Myslí se král španělský?
6: Ano, přesněji král kastilský a aragonský.
5: Co s ním bylo?
6: Vypadal ještě přihlouplej než jeho mladší bráška.
4: Kvůli tomu si na španělském dvoře užil svoje.
6: Těch poznámek.
4: Oproti Karlovi měl však Ferdinand jasné, bystře hledící oči.
5: No, aspoň něco.
4: A jak se říká, oko do duše okno.
6: Intelektuálně byl Ferdinand opravdu na výši.
4: Což se ku příkladu projevilo, když měl promluvit.
6: Činil tak spěšně. Ve chvílích vzrušení překotně zadrhával.
4: Ale když přidal pověstně ostré sarkazmy, tak z toho mladíka šel strach.
5: Mladíka? Kolik mu bylo let, když ho Češi zvolili na svůj trůn?
6: Narodil se 10. března roku 1503.
4: V době volby mu bylo 23,5.
5: Z jaké byl rodiny náš nový pan král?
6: Z té nejlepší.
4: A to jak z otcovy, tak z matčiny strany.
5: Věru, narodit se v pravý čas a na správném místě, toť veliké umění.
6: Ferdinand byl vnukem hned 4 panovnických hlav.
4: Na jedné straně královského páru aragonsko-kastilského, Ferdinanda a Izabely.
6: Což byli titíž, kteří s velkorysostí sobě vlastní vyslali Kolumba objevit nový svět.
4: Na straně druhé byl jeho dědečkem Maximilián I. Habsburg a babičkou Marie Burgundská, císařský topár.
5: Skvělý rodokmen. Byli stejně geneticky kvalitní i rodiče?
6: Právě v nich se spříznilo několik nejurozenějších, velice starobylých evropských rodů.
4: Leč navzdory tomu jejich osud nepatřil k těm nejšťastnějším.
5: Tento zlověstný prvek poněkud znepokojuje.
4: A je k tomu v skutku důvod.
6: Matka Johana se ještě před Ferdinandovým narozením stala dědičkou koruny, protože její starší sourozenci v rychlém sledu za sebou pomřeli.
4: otec,
6: což byl Habsburg, Filip Sličný,
4: se po Johanině boku mohl dříve či později dočkat další promyšleně naplánované akvizice.
6: Habsburkové, ti se uměli ženit a vdávat.
4: Jenomže sotva se malý Ferdík narodil, začal se ten projekt hatit.
6: Chlapci byl sotva rok.
5: Mluvíme pořád o Ferdinandovi.
6: Ano, o něm. Takže byl sotva jednoletý, když tatínek Filip onemocněl.
5: Nač?
6: Na zimnici.
5: No a co? Vypotil se a byl v pořádku?
6: Vypotil se a zemřel.
5: Tak to je mi líto.
6: Ještě více litovali Habsburkové, protože dotyčný neboštík se dožil pouhých 26 let.
4: Zdravotní stav Ferdinandovy matky Johany,
6: v té době čerstvé vdovy, ale nicméně opět těhotné,
4: se rapidně zhoršoval, až nakonec propadla trudnomyslnosti.
6: Valnou část zbytku svého tragického života prožila jako nesvéprávná bytost, které dějiny přiřkly přívlastek šílená.
4: Mezitím měl dědeček,
5: tedy císař Maximilián I,
4: plnou hlavu úvah, jak Habsburskému

0: manželství splodit.
1: Pro Ferdinanda plus jeho sourozence to sice znamenalo, že v útlém věku osiřeli.
0: Ale na druhé straně nemuseli dlouho čekat.
2: Nemuseli dlouho čekat nač?
0: Na své povznesení. Oč dříve opustilo scénu jedno generační koleno,
2: o to dřív se dostalo lesku následujícímu.
0: Ferdinand i Karel se dočkali skvělého vzestupu jako mladíčci.
3: Dětství strávil příští český král povětšinou ve Španělsku, při dvoře dědečka Ferdinanda Aragonského. Tomu nejmladší z vnuků přirostl zvláště k srdci. Byla mu poskytnuta typická španělská výchova. Přísná, náročná, stroze katolická, zdůrazňující vladařskou budoucnost k povinnosti. Ty spočívaly především v požadavku disciplinovaně hájit vyšší dynastické zájmy a nadřazovat je cílům osobním. Počínaje generační dvojicí Karel Ferdinand začali španělský typ rodové kázně trvale vyznávat a prosazovat i Habsburci. Vždy pak pokorně sloužili myšlence jednoho centra, jedné hlavy, monolitního impéria, ačkoliv to mnohdy nebývalo jednoduché. I stroze vycvičený Ferdinand, sám o sobě velmi ambiciózní, po celý život bez reptání respektoval svého o 3 roky staršího bratra Karla, hlavu rodu. Nečinil tak zvřelé bratrské lásky, na to jejich vztahy byly příliš vlažné, ale z ukázněné víry v platnost dynastické doktríny.
2: Takže výchova Habsburka Ferdinanda byla na úrovni.
1: Na té nejvyšší.
0: Ten čas, kdy i vysocí feudálové považovali analfabetismus za přednost a v učenosti spatřovali cosi nemožného mnišsky knihomolského, ten čas už dávno minul.
1: Ferdinand byl přece současníkem Koperníkovým.
0: Patřil ke generaci, která první vyslovovala jméno Amerika.
1: A byl dokonce nejvznešenějším osobním žákem Erasma Rotterdamského.
2: Jehož dílo přiložil poprvé do národního jazyka, a to do češtiny, náš Řehoř Hrubý z Jelení, jak už víme.
1: S Erasmem se potkal Ferdinand v Nizozemí a tam také dorostl do svého příštího formátu.
0: Ve Španělsku zase poznal cenu akurátně vedeného účetnictví.
1: V Burgundsku, v zemi jedné ze svých babiček, mohl sledovat, jak je užitečný perfektně fungující úřednický aparát.
0: Erasmovi se podařilo ve Ferdinandovi rozpustit bigotní katolictví a jeho náboženské přesvědčení přijalo rysy humanistické snášenlivosti.
1: Arcivévoda.
2: Tak zněl jeho dosavadní titul, arcivévoda rakouský.
1: Tak tedy arcivévoda se vzdělal v politických vědách a velice rychle pochopil, že v řízení věcí obecných platí kvalifikovanost víc než rodová vznešenost.
0: Během let se vycvičil v mnoha jazycích.
1: Plynně hovořil rodnou španělštinou, ale uměl i francouzsky a latinsky, slušně se domluvil italsky.
0: A co němčina?
1: Německy zatím nedovedl.
0: Ale nic nebylo ztraceno. Naučil se později, i když popravdě nikoli dokonale.
2: Habsburg a neuměl dobře německy.
0: Habsburkové se považovali vzhledem ke svým spletitým rodovým svazkům i k mnohonárodnostním rozměrům své říše za nadnárodní dynastii.
1: Dlužno říct, že celkem právem.
0: Ferdinand sám toto cítění sdílel a pokud o tom vůbec někdy přemýšlel, považoval se nejspíš za Španěla.
1: Tím byl napůl krví a úplně svou výchovou.
3: Dorostl ve stínu Karla. Naučil se přísné pracovitosti a píly. Energie měl na rozdávání, jeho chladnokrevný mozek fungoval perfektně. Osobně však zůstával studený.
2: Říká se jako psí čumák.
3: Nebyl zrovna družný, okolí ho vnímalo jako pichlavého povýšence. Povaha jakoby odpovídala málo přitažlivému zjevu a tak jenom stěží získával přátele. Ani o ně moc nestál. Ve Španělsku byl prý oblíben, pořád však zůstával poněkud v pozadí, druhý za Karlem, mužem s nevyjasněnými perspektivami. Osud nejslavnějšího dona Ferdinanda byl nejasný i poté, co mu vybrali nevěstu.
0: Bylo to už v roce 1515.
2: Tehdy bylo Ferdíkovi 12 let.
0: Dědeček Maximilián domluvil ve Vídni s Vladislavem Jagellonským pravidla,

0: A nové dynastické hry.
1: Co pak to bylo za hru?
0: Inu, že si děti Jagellonce vezmou Habsburky.
2: A to ještě nebylo všechno. Kdyby náhodou ten či onen rod vymřel, tak vstoupí v platnost vzájemné dědění.
0: Ze strany Jagellonské to byla věc průzračná.
1: Dokonce i jmenovitě sňatek měli uzavřít dvě jagellonské děti, Anna a Ludvík.
2: Habsburg však provizorně nabídl svatebčany tři. V určitém smyslu dokonce čtyři.
0: Skutku. Šlo o vnoučata Karla, Ferdinanda a Marii.
1: A tím čtvrtým kandidátem na ženění?
0: Tím byl pro jistotu on sám.
1: Dědek jeden.
0: Vezměme to po pořádku, jinak se v tom nevyznáme. Sňatek Marie Habsburské s Ludvíkem Jagellonským byl předem jasnou věcí.
1: A opravdu se uskutečnili ti dva, ostatně jakoby se hledali, milovali se láskou nadmíru vášnivou.
2: Za to jagellonské princezně Aně se před oči stavěli hned tři nápadníci.
0: Aniž ovšem mohla sama mezi nimi volit.
2: Komická klauzule tohoto sňatkového kšeftu posunula 56-letého Maximiliána do role ručitele.
1: Ručitele začeručil.
2: Pokud by dívku tenkrát 12-letou,
1: tedy Aničku Jagellonskou,
2: nemohl z vážných důvodů pojmout za choť ani Karel, ani Ferdinand, tak by se zkrátka obětoval a všechny závazky by jako ženich splnil sám dědeček císař.
0: Tahle ta nabídka Aně asi sotva lichotila.
2: A Maximilián ji sotva učinil z nějakého erotického poblouznění.
1: No, kdo ví.
2: Ne, opravdu to bylo diktováno dynastickými zájmy. Žádný cit.
0: Prostě stratég Maximilián chtěl opět co nejčastěji zasnoubit Rakousko.
2: No, ale v tom kvaltu se jaksi nemohl pořád rozhodnout. Impérium se mu překotně rozrostlo. V té chvíli mělo už fakticky tři centra. Vídeň, Brusel a Madrid. Kdo to má všechno hlídat? A další politické záležitosti byly nadále v prudkém pohybu.
0: V roce 1516, brzy po podivných námluvách, zemřel španělský král Ferdinand Aragonský, princ Karel se chopil jeho žezla
1: a tím strojlístku svadebčanů vypadl.
0: Správně. V témže roce zemřel a tím pádem opustil uherský i český trůn Vladislav II.
2: A tři roky po něm odešel na věčnost i habsburský ručitel a dědeček, možný ženich, Maximilián.
0: Po jeho smrti se dědictví Habsburků ocitlo kompletně v rukou 19-letého Karla I.
1: Což mi připadá úžasné i bláznivé zároveň.
0: No, kdyby dal teď Karel souhlas k Ferdinandovu sňatku, tak by to současně znamenalo postoupit mu alespoň kousek, část, drobínek z toho ohromného dědictví.
1: A to nechtěl.
0: To se přece příčilo koncepci jediného vladařského domu.
1: Samozřejmě, by byla věčná škoda.
2: Dva roky trvaly rozpaky.
0: Dva roky se tajně jednalo.
2: Dlužno dodat, že vše probíhalo bez projevu žárlivosti a nevraživosti mezi oběma bratry.
0: Dynastie prostě hrála vysokou hru o vládu nad světem a osobní zájmy musely jít stranou.
2: No, a pak konečně padlo rozhodnutí.
0: Nejprve provizorní.
2: Později vylepšené.
0: Spočívalo ve třech krocích.
1: Tak za prvé,
0: Ferdinand se s Anou ožení.
1: Za druhé,
2: impérium se rozdělí.
1: A za třetí,
0: Ferdinand se stane pánem nejprve části, posléze všech dědičných alpských držav.
3: K tomuto Habsburkovi na trůně Českého království nikoli prvém už ve 14. století zde jeden nakrátko usedl, tak my se vrátíme k tomuto Habsburkovi ještě příště, ale pro dnešek už se loučíme a to jmenovitě redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Igor Kapoun a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.

0: pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
5: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Moravská Nová Ves má novou knihovnu, starou zničilo tornádo. O postupu kandidátů do Senátu už při rovnosti hlasů nebude rozhodovat los. Brněnská Káznice dnes ožije festivalem lidskosti a bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci kvůli poničení tornádem před 5 lety strhnout. Rekonstrukce budovy bývalé pošty vyšla na více než 18 milionů korun. Součástí knihovny je velký sál pro akce pro dospělé i děti. Doplňuje knihovnice Ksenie Bezchlebová.
6: 13. října přijede do knihovny na dopoledne paní autorka dětských knih, paní Rožnovská, která udělá besedy o svých knížkách a víceméně tím poprvé přivedeme ve větším právě děti ze školy do nové knihovny.
5: Finalistů voleb do Senátu by letos poprvé mohlo být více než 2 nejúspěšnější z každého senátního obvodu. V případě rovnosti hlasů od voličů pro kandidáty na prvních 3 či více místech by totiž mezi nimi už nelosoval Český statistický úřad, ale postoupili by všichni. Změnu přinesla s platností od počátku roku vládní novela pravidel pro senátní volby. V případě rovnosti hlasů pro komunální kandidáty rozhodne s ohledem na odlišný volební systém o tom, kdo z nich se stane zastupitelem, jejich pořadí na kandidátní listině příslušného uskupení. Studenti střední řezbářské školy v Tovačově na Přerovsku budou využívat při odborné výuce novou budovu. Dělníci ji postavili v areálu školy. Práce trvaly 2 roky a financoval je Olomoucký kraj. Náklady dosáhly 60 milionů korun. Módní přehlídku ve formě divadla i snímky ze skončeného festivalu Ecofilm dnes uvidí lidé v brněnské Káznici. Proběhne tam festival lidskosti. Lidé se zapojí do takzvaného LARPu, který má účastníky přimět mimo jiného k naslouchání a propojení komunit, které ve městě žijí, vysvětluje organizátorka Ester Jildziová.
7: LARP je takové představení, do kterého se ale zapojujete. Dostanete vlastně nějakou vaši roli a máte tam úkoly, cíle, které máte během toho představení vlastně splnit. Vy jste vlastně v tu chvíli ti herci a ovlivňujete celkově ten příběh.
1: Počasí.
5: Na jihu Moravě bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne, hlavně večer, bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný jižních směrů. Rozptylové podmínky, dopoledne ještě mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré, večer nepříznivé. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na dálnici D1 pracují u Ostrovači celničáři. Počítejte s nimi mezi stým 70. a stým 80. kilometrem ve směru do Brna. Opatrně projíždějte i na okraji Vranovic, na železničním přejezdu na silnici do Přibic. Tam nefunguje světelná signalizace. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
9: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak po roci Naděja Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj, Romane, ještě jednou.
1: Ahoj, Patriku. Já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
0: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
0: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten drohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost. Pochoutkový rok. Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, tedy do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
0: Vůbec nemícháš?
1: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
0: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo.
1: Které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
0: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
0: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
1: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
0: Náhra. Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
0: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rolíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím. No tak, ale 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
1: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
0: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
1: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
0: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
0: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů. Přesně, 15 minut.
0: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde Ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
0: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
0: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
1: No, zhruba 3/4 minutku.
0: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másle ubývá.
1: No, je to pravda, prosím tě.
0: To je, když jsi je nalakoval úplně.
1: Já už bych to chtěl jíst.
0: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
0: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
1: No, to byl velký závazek tady.
0: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
1: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
0: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
1: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže a pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul, takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
2: Pochoutkový rok slaví

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách poroty bude rozhodovat samozřejmě porota sama, tříčlenná porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapík a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovirok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovirok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba z třešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůh, ty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběre vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná, ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem minut. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže...
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz... Třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a... Tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu, maršálka, a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako dezert, takže jako to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porodce?
1: Nepamatuju si jak já, ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak ved z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru, kdo slyšel nějaký recept od něj, podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Brno.
0: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: 4 letošní ceny Thálie získali umělci spojení s brněnskými divadly. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Městská policie v Boskovicích pořídí dron, pomůže i s pátráním po pohřešovaných. A bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. 4 ceny Thálie letos získali herci spojení s brněnskými divadly. Herečka Zdena Herefortová z Městského divadla v Brně převzala cenu za celoživotní umělecké mistrovství.
4: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
2: Operní pěvkyně Magdalena Kožená uspěla za titulní roli v Alčině Národního divadla Brno. Muzikálovou Thálii pak získal Marco Salvadori za roli Nikolase Vintna v inscenaci Městského divadla Brno a tanečnice Anna Jehová byla oceněna za titulní roli v Giselle Národního divadla Brno. Ceny Thálie vyzdvihují mimořádné výkony v českém divadelním umění. Letos je herecká asociace udělovala po 33. Místo 10 let chce ministerstvo dopravy zavést 15-letou platnost řidičských průkazů. Vyplývá to z novely zákona o silničním provozu, kterou teď rezort připravuje. V případě schválení by se změna podle mluvčí ministerstva Aleny Míl týkala nově vydávaných průkazů u skupin opravňujících k řízení motocyklů a osobních aut. Změnou chce rezort administrativně ulehčit úřadům obcí s rozšířenou působností, které průkazy řidičům vydávají. Ročně jich bývá kolem 700 tisíc. Strážníci v Boskovicích budou využívat při práci dron. Jeho nákup odsouhlasili zastupitelé. Město za něj zaplatí 180 tisíc korun. Městské policisty čeká školení kvůli ovládání dronu. Díky zabudované termokameře jim pomůže třeba při pátrání po pohřešovaných lidech.
5: Kromě toho strážníci dron použijí taky při dohledu nad velkými kulturními nebo společenskými akcemi. Ve spolupráci se státní policií a zasiči počítají s jeho nasazením i v době mimořádných událostí a živelních pohrom. Zároveň pomůže při kontrolách střech nebo komínů na těžko dostupných městských budovách. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Ve věku 88 let zemřel brněnský historik Dušan Uhlíř. Českému rozhlasu to potvrdila rodina. Zabýval se především dějinami 18. až 20. století a obdobím napoleonských válek. V letech 1979 až 84 byl ředitelem muzea ve Slavkově u Brna, poté i ředitelem muzea města Brna. Jako pedagog působil na Slezské univerzitě v Opavě a na Masarykově univerzitě. Spolupracoval i s Českým rozhlasem.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý postupně mírný vítr jižních směrů. Biozátěž je také mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Mezi stým 78. a stým 80. kilometrem dálnice D1 pracují na cestě do Brna silničáři. Pozor i na okraji Vranovic, na železničním přejezdu na silnici do Přibic, tam nefunguje světelná signalizace. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna
0: známe lepší cestu.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

Milí posluchači, 120. výročí narození Jaroslava Ježka bylo dne 25. září 2026, doufám, důstojně připomenuto. Ale v hudebních láskách Jana Daleckého bude jeho hudba hrát prim až do konce tohoto roku. Jelikož však miluju číselné shody a trefy, musím se v prvé řadě zmínit o hodně blízkém zásahu osudu do začátku života dvou skladatelů. Zatímco život a dílo Jaroslava Ježka je celonárodně známo a často připomínáno, jeho o 40 let a 8 dní mladší kompoziční druh Jiří Bulis znamená hodně v divadelní branži a pro zbytek národa si od nás, svých přátel, žádá trpělivé nabízení krásných melodií, též na vlastní texty. Narozen 3. října 1946 začínal Jiří Bulis jako gymnazista v Chomutovském divadelku v Podloubí poetickým pásmem Růže a dvě kosti stehení. Zhudebňoval zde verše Ladislava Vencálka a Zdeňka Šlajse, který je za Bulisova klavírního doprovodu přednášel. Třeba v písních Život je jak elegantní boty a Na pobřeží loďka leží. To v sezóně 1963-64, ale také v mnoha desítkách repríz ve známé pražské vinárně Viola.

let. Tak například tyhle elegantní boty jsou mi volný, koupil jsem je mysle na budoucnost. Vždy přeci rostu a tyhle vkusný boty jsou mi těsný, mám je totiž po bráchovi.

0: zvládnouti, snad až je vezmeš naposled. To, že se život nápadně podobá botám, dokládám takto. Představte si, že máte vyleštěný nový boty, který zrovna nepadnou ti a musíš jít na manifestaci. Tak, a když boty těsný jsou ti, a když boty nepadnou ti, celý svět se nějak zkroutí. A ty věduješ, a ty naříkáš. Neboť obdržel spokřivený obraz naší současnosti. Břeží, loďka leží a k té loďce moře běží, modraví v té loďce, kromě vesla, skafandr z značky Tesla, tranzistor na přídi mi tiše šumí a příslušný stíny tlumí. Soumrak podvečerní, polil moře černí, pam padám, zvolna klesám do hlubiny. Teď není čas na blbiny, kapse obložený chlebíčky a dvě zlatý rybičky. Je tu zeleno, je tu zeleno a dupe mořskej kůň. A krab s krabicí si tiše blete z halů závěsy, jež si zavěsí nad rodinou tůň. Je tu zeleno, je tu zeleno, je tu zeleno a dupe mořskej kůň. A tam, tam pod převisem něžně trčí zuby ze zlata, spola zaváta, lebka z piráta. Je tu zeleno, je tu zeleno a dupe mořskej kůň. A krab s krabicí si tiše plete z halů závěsy, jež si zavěsí nad rodinou tůň. Je tu červeno, je tu červeno a dupe mořskej kůň. V tom morbidním prostředí vyhloubím si zemlянku, aby mohl můj duch, až mu dojde vzduch, napumpovat skafandr a vydat se na vandr do moře.
1: Abychom okusili i básnických spádů herce Chomutovského divadla v Podloubí Zdeňka Šlajse, věnujme pozornost jeho zpěvu ve dvojici krátkých popěvků Jdu profíky do trafiky a chci se točit. Připomínáme si tak úplné divadelní a skladatelské začátky Jiřího Bulise, který by právě včera dovršil 80. rok svého věku. Jeho život však krutě ukrátila autonehoda v pouhých 46 letech.

0: Jana, pana Šlitra.
1: Vzácné autentické znění písní Jiřího Bulise pro divadlo v Podloubí uchránil před zkázou třetí člen souboru, původní profesí geolog, později ale známý brněnský novinář a spisovatel Ladislav Vencálek, nedávno 90letý. Dva jeho texty přeruší na chvíli tuto připomínku jubilea skladatele Jiřího Bulise. Mají názvy V Ženevě se sešli páni a Život nejsou žádné čáry. Ostatně Jiří Bulis v jednom svém pořadu brněnské televize označil jejich malý soubor jako poeticko-politické představení.

0: logické zbrát.
1: Ne, je to přeci logický a vůbec to nevypadá hezky.
0: A je tedy zakázáno zabíjeti chemicky, bakteriologicky, neboť je to nelidský.
1: Můžeš klasicky.
0: Život nejsou žádný čáry, není třeba přemýšlet. Stačí koupit noviny a ty v kruhu rodinném prostudovat. A hned víme, co se stalo, bavíme, co se tuší. To, že je život nápadně podobný novinám, dokládám takto. Každej na mě zírá, kde kdo otevírá, kde kdo si mě kupuje a ve mně si škrtá. Kde kdo mě obrací, každej ve mně asi něco hledá a je pak zklamanej. Říkám vám, co z toho máte, nechte to být, jsem tam nějaká vražda, jsem tam nějaký výbuch, nechte to ležet, nechte to být.
1: Jo, vy měníte byt, tak pro vás, samozřejmě.
0: Život nejsou žádný čáry, není třeba přemýšlet. Stačí koupit noviny a ty v kruhu rodinném prostudovat. A hned víme, co se stalo, bavíme, co se tuší.
1: A hned víme, co se sluší.

0: Milí posluchači, když jsme trochu poznali svět Jiřího Bulise gymnazisty, vězme, že ze západních Čech se vydal roku 1964 za dalším vzděláním do Brna na pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, když celých 40 let nesměla být Masarykova. Po dvou letech zamířil na Janáčkovu akademii muzických umění, aby se stal regulérním skladatelem. Zde se potkal s Bolkem Polívkou, stal se jeho stálým partnerem v Divadle na provázku a následovalo seznámení s Arnoštem Goldflamem. Ten ho dostal do Divadla X a pak i do Hadivadla. Celou tuto cestu vroubí desítky scénických hudeb, tak říkajíc na tělo interpretům, které důvěrně poznal. Těch jednotlivých písní je kolem 300 a k jedné jejich památné žatvě jsem byl přizván, ne jako Bulisův oblíbený interpret, houslista, ale co by nadšený amatérský nahrávač. Předvánoční večírek v domě herce Jana Vlasáka proběhl 19. prosince 1982. Jiří Bulis pečlivě promyslel rozdělení celkem 26 písní do jednotlivých bloků, a my nyní vyslechneme 3 z nich bez přerušení. Budou to Zdá se mě, miláčku, Anděl radosti a Vlastní životopis. Český rozhlas Brno plánuje začátkem prosince živé pásmo písní obou jubilantů Ježka a Bulise v cyklu Feinschmeckři ve studiu 7 s muzikálovými zpěváky Janáčkovy akademie a Dadou Klementovou u klavíru. To znamená s pozvaným publikem. Sledujte naše vysílání.
1: Zdá

vůbec je možné. Mučit se ještě víc, než já tebe a

stůj při mně, když tě poprosím. To, že jsem

milosti. Má jediná naděje, záchrana ve sto neštěstí. V této bláznivé

v život navrací. Tvých očí lesk je spásy za blesk anděli radostí.

večeří mou krev. Plaše se za ní

0: pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné a podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby a dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

Tento sváteční nedělní okamžik nás čeká vyzvánění. Hlas dnešního zvonu zachytil náš spolupracovník Štěpán Radkovič ve městě zvaném Veverská Bytýška. Ta se nachází v takzvané Boskovické brázdě mezi přírodními parky Údolí Bílého potoka a Podkomorské lesy. U města, které se rozkládá na soutoku Svratky a Bílého potoka, začíná vzdutí Brněnské přehrady. S jeho jménem, tedy Veverská Bytýška, je to trošku složité. Mělo přivlastňovací význam, není nám však úplně jasné, jak znělo. Nejspíš mohlo jít o jméno Vitech, což byla domácí podoba osobního jména Vít. A že je Bytýška Veverská, no tak to napovídá blízkost gotického hradu Veveří. Dlouho byla jenom obcí, městy jsem se stala v roce 2008, za 10 let na to dostala dokonce statut města. Jinak jednou z pamětihodností je Jarošův mlýn na Bílém potoce. Měl jsem to štěstí, že jsem zastihl mlynářského pana otce, za kterého se tu mlelo obilí až do roku 2002. Tento mlýn byl vybudován v minulém století, zatímco zdejší svatostánek, zasvěcený svatému Jakubovi, byl postaven a v jeho věži jsou 4 zvony a ten kostel tam stál původně z 15. století. Jinak byl celkově vybudován pak ve století 18. Ve věži jsou 4 zvony, které oznamují svátečnost třeba právě tohoto nedělního času. Dobrý den, milí.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: U polikliniky v brněnském Bílém domě stojí nová lávka, otevřít má do konce října. Čím dál víc učitelů používá při výuce umělou inteligenci. S příchodem podzimu varuje policie před zvýšeným rizikem srážky se zvěří. A bude jasno nebo skoro jasno, postupně polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobré poledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Rekonstrukce prostranství u Bílého domu v Brně má být hotová do konce října. Součástí úprav je také nová bezbariérová lávka z ulice Veveří. Ta lidem usnadní přístup do polikliniky. Dělníci už ji postavili, u ní ještě vznikne parkový prostor se schody, malým pódiem a lavičkami. Magistrát za to zaplatí téměř 9 milionů korun, popisuje mluvčí města Klára Opálková.
2: Aktuálně končí montáž samotné ocelové konstrukce lávky. Od příštího týdne pak začnou terénní úpravy okolních chodníků a příkopu, po kterých proběhne kolaudace. Sdružení zdravotnických zařízení 2 Brno předpokládá, že na přelomu října a listopadu bude lávka zpřístupněna.
0: Umělou inteligenci používá při výuce stále víc učitelů. Vyplývá to z informací České školní inspekce. Aplikace pedagogům pomáhá třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství používání AI ve školách nezakazuje, upozorňuje ale, že má i svá rizika. Se začátkem podzimu roste riziko srážky zvěře na silnicích. Upozorňuje na to policie. Podle posledních údajů projektu Srna Index, který tyto nehody monitoruje, se stávají zejména v čase od 16. do 18. hodiny. Na jihu Moravy k něm dochází nejčastěji na Břeclavsku. Jak střetu předejít, radí policejní mluvčí David Chaloupka.
3: Řidičům doporučujeme jezdit zejména v lesních a polních úsecích přiměřenou rychlostí. Pokud již zvěř na vozovce uvidíte, stlumte dálková světla na potkávací a berte v potaz, že zejména srnčí zvěř chodí ve skupinách, a lze tedy očekávat, že se mohou objevit další zvířata. Sport.
0: Hokejisty Komety Brno posílí kanadský obránce Aaron Irving, který před začátkem extraligy předčasně skončil v pražské Spartě. 30-letý rodák z Edmontonu, který v sezóně 24-25 vytvořil s 21 brankami v základní části nový rekord mezi obránci v samostatné české extralize, podepsal v novém působišti smlouvu do konce sezóny s opcí. Kometa o tom informovala na svém webu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré, večer nepříznivé. Biozátěž zůstává mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 53 počítejte s omezením po nehodě u Pohořelic, u nájezdu na silnici 52. Pozor na okraji Vranovic, nefunguje na železničním přejezdu světelná signalizace. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Takže krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Jiřího Vrány Václava Babuly Javore, Javore a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. Tak ve všech kalendářích dnes, nebo ve většině kalendářů má dnes svátek František a v církevním kalendáři nalezneme Františka z Assisi. Takže přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám dnes přineseme samozřejmě také radost a potěšení. No přátelé, já si teď napřímo začneme, protože těch přání je opravdu hodně. Abychom to všechno stihli, tak poprosím o stručnost telefonu a já se samozřejmě budu snažit jich vám odevzdat co nejvíce a pokud by nevyšlo nějaké přání, tak vás poprosím, buďte trpěliví a v té večerní hodině určitě zazní. Tak pojďme tady na telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Moment, stíším si rádio.
0: Ano, ano.
1: Počúvam.
0: Tak prosím, kdo se k nám dovolal?
1: Ano, u telefonu vaša stálá posluchačka Anka Šinková z Kuklova na Záhorí, paní Navrátilová.
0: Ano, takže vítejte a už jste ve vysílání, prosím, můžete.
1: Ano, takže ještě raz. Dnes by som rada popriala môjmu manželovi Františkovi k dnešným meninám veľa zdravia Božieho požehnania a tiež veľké dík za moju opateru, ako sa dobre o mňa stará v mojej ťažkej chorobe. Samozrejme tiež mojej rodinke, synom, nevestám, vnúčkám. Najmladšia vnúčka MK z Osenice včera mala birmovku, tiež som sa veľmi potešila. Na obrade som síce nebola, ale na posedení, kde sme sa zišli rodina z oboch strán. Bolo tam veľmi príjemne a veľmi ma to potešilo. Pani Vierka Vaňková, skoro naša suseda, má zajtra meniny, je Viere na Slovensku. Tiež jej prajem hodne zdravia od celej rodinky a pozdrav pre pacientky z nemocnice Janky a Rúženky. Boli sme veľmi dobrí kolektív a rada si na ne spomínam. Tiež pozdrav pre pána Vašečku z Prietrže. Ďakujem vám, pani Navrátilová, pekný deň vám prajem, príjemnú službu, vaša posluchačka, vďačná Anka Šinková z Kuklova na Záhorí. Ano. Ďakujem vám, pani Navrátilová.
0: Pani Aničko, a já vám chci popřát co nejlepší zdraví, ano, ať se vám prostě ve všem daří. Tak a pojďme.
1: Ďakujem, moc ano, vám ano. Ďakujem.
0: Ano,
1: za
0: jsme rádi, že vás slyšíme.
1: Ano. Ďakujem.
0: Ano. Tak a pojďme tady napsaná přání v neděli, což je dnes 4. října, slaví své úžasné 85. narozeniny paní Helena Kutilová z Netína. Milá maminko, babičko a prababičko, k tvému krásnému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající životní optimismus, stále dobrou náladu a mnoho radosti v kruhu rodiny. Děkujeme ti za všechno tvou lásku, péči a teplo domova, kterým nás po celý život provázíš. S láskou a vděčností ti k 85. narozeninám gratulují a písničku posílají dcery, vnoučata a pravnoučata. No a ještě připojím další přání, dnes má svátek pan František Chrástek z Mařatic. Přejeme mu k svátku hlavně zdraví, štěstí a pohodu. A písničku posílám vaší písničkou posílám pozdrav jeho paní Jarce a přeji jí také zdraví a štěstí. Manželé Chrástkovi jsou vaši věrní posluchači. Vaše pořady jsou jejich potěšením. Přání posílá kamarádka Anna Janušová. A do třetice přání 10. října oslaví 85 roků pan Ludvík Konečný z Kožichovic. Ve Hvozdě u Prostějova se narodil a v Kožichovicích u Třebíče se usadil. Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí manželka Marie, syn Ludvík s rodinou, dcera Marie s rodinou, vnuci a vnučky a všichni známí. Tak předali jsme a písnička Vrbecká dědina, Antonín Michna a Láca.

0: Dozněl Valčík, Vrbecká dědina Antonína Michny, Lácaranka dohrála a pojďme přivítat paní Věru z Frištáku. Dobrý den.
1: Dobrý den, Věra. Zdravím všech posluchače a chtěla bych popřát svému bratrovi Františkovi Horákovi z Frištáku dnešní meninám a Františkovi Kaplanovi z Blučiny. Ten má taky dneska svátek a zítra má narození. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti ze života. Přeji oběma. Děkuji vám. Ano. Na někdy naslyšenou.
0: Budeme se těšit. Nashledanou. A já připojím tady přání psaná. Právě dnes slaví svátek správný tatínek a dědeček, pan František Dvořák ze Šumic. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí Jarek, Radka, Milča, Martin, Katka, Lukáš a babča. A děkuje pan inženýr Jaroslav Dvořák z Uherského Brodu. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. K dnešnímu svátku přeji svému manželovi Františku Sekaninovi vše nejlepší, zdraví, štěstí, spoustu zážitků při dechovce, hodně kilometrů ujetých bez nehody a i nadále rodinnou pohodu tak jako doposud. Milující manželka Jana a syn Jan Sekanina. Tak a do třetice dáme tady přání. Dobrý den, prosím o písničku pro pana Františka Zajíce ze Šumic, který právě dnes slaví svůj svátek. Manželovi, tatínkovi a dědečkovi přejeme k dnešnímu svátku vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a boží požehnání. To všemu přeje jeho nejbližší rodina. Předem děkuji za zahrání a přeji vám jen samé spokojené posluchače. S pozdravem Lukáš Zajíc. Tak předali jsme další písnička. Václav Krutílek, Věra Filgasová, Taková hubienka a Lidečanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak vítám ve vysílání paní Bětku Svobodovou. Haló, z Petrova.
1: Už jsem tam.
0: Ano, už jste ve vysílání.
1: Ano, dobrý
0: Můžete
1: den,
0: přát.
1: Paní... Dobrý den, paní Navrátilová, já vás zdravím z toho Petrova. Já bych si chtěla popřát a písničku nechat zahrát do Petrova Františkovi Kláskovi, Frantovi Úlehlovi, do Strážnice spolužákovi Frantovi Martinkovi a do muzikantom Pavlušom, Františkovi Pavlušovi a i mladšímu a všem přeju všecko hodně zdraví, všecko nejlepší a nech jich písnička potěší. A jenom ještě tak měl svátek Igor Kočiš Petrově, tak také mu posílám pozdrav a písničku. A Mirkovi Zbánovi, celé jeho rodině písničku a i pozdrav. Paní Navrátilová, moc vám děkuju a někdy naschledanou.
0: Ano, ano, naschledanou. Tak a pojďme na psaná přání, která tady mám. Tak dnes slaví svátek pan František Filipský z Čáslavic. Milý tatínku, dnes slavíš, gratulace přijímáš, hned se tedy připojíme, na zdraví ti připíjíme. Nejen zdraví, také láska, ať tě stále provází a ať ti jako dnes štěstí nikdy neschází. Vše nejlepší za celou rodinu přichází popřát syn s Jančou a dětmi. Tak a pojďme dále. Obyvatelé domova pro seniory v Náměšti nad Oslavou prosí o písničku k 80. narozeninám pro paní Jaromíru Rybaříkovou. Je to naše věrná posluchačka a děkuje domov pro seniory Náměšť nad Oslavou. No a já pokračuji další přání. Dobrý den, dnes slaví náš milovaný tatínek pan Ludvík Daněk z Chválkovic na Hané. Krásné 67. narozeniny, ke kterýmu z celého srdce přejeme hodně štěstí, spokojenosti, lásky a především pevné zdraví. Máme tě moc rádi, manželka Bronislava, syn Lukáš, snacha Petra, vnučky Tereska a Kačenka, dcera Katka. Tak to bylo další přání a já připojím ještě jedno. Chtěli bychom zahrát písničku k dnešnímu svátku panu Františkovi Jurčíkovi z Uherského Hradiště a také naší mamince Helči Jurčíkové, která bude mít v úterý 6. října své narozeniny. Milá maminko, přejeme ti k narozeninám hodně štěstí, zdraví a ať ti stále dělají radost pořady Českého rozhlasu Brno, blahopřání s písničkou a Morava krásná zem, které tak ráda posloucháš, dcera Helena a syn Radek. A ještě jedno krátké připojím tady. Dnes slaví svůj svátek dědeček František Stoklásek z Prusinovic. Přejeme ti, ať ti zdraví slouží, sklenka cinká a dobrá nálada nikdy nevyprchá. To ti z celého srdce přeje Liduška a Matýsek. A připojíme písničku další. Kukala kukačka, Emanuel Kuksa, Zdena Hovorková a

0: Písnička nám dosněla a pojďme přivítat paní Věru z Dolních Dunajovic. Dobrý den, prosím.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a všechny v rozhlase. Já bych chtěla popřát teda dneska všem Františkům v Dolních Dunajovicích k jejich svátku a hlavně bych chtěla pozdravit do Frýdku městskou Františka Bělohoubka, bývalého občana taky z Dolních Dunajovic, který teda do Dunajovic a okolí Palavy strašně rád jezdí, přijede na všechny oslavy, kde se co děje. A všechny nás Dunajci taky pozdravuje. Takže ho teda moc zdravím i jeho paní a zdraví ho teda Věra a všichni z Dunajovic, všichni Beděrovi. Děkuju vám moc krát.
0: Ano, ať se vám daří, nashledanou.
1: Tak vám taky děkuju moc krát, nashledanou.
0: A připojíme e-maily. V pondělí oslaví svátek drahá sestra, zatím slečna, Eliška Dujková z Míškovic u Holešova. Přeji především pevné zdraví, lehkost na srdíčku i na váze a ať máš vždy po ruce kapku dobrého rumu. To ti z celého srdce přeje Liduška. Ale pozor na ten rum. Dnes chceme blahopřát našemu úžasnému dědečkovi Františkovi Stokláskovi z Prusinovic. Tak zní další přání, který právě dnes slaví své jmeniny. Náš milý dědečku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody a tvou jedinečnou, nikdy nekončící dobrou náladu. Máme tě moc rádi a připíjíme na zdraví z Míškovic, Elinka, Martínek, Davídek, Arturek a Alexík. A já pokračuji, přeji svému manželovi, Františku Kachyňovi z Velkých Bílovic, vše nejlepší k dnešnímu svátku. Zdraví, štěstí, spokojenost. Tom přichází popřát manželka Ivona a její rodiče Jana a Staňa Lopatovi z Moravského Písku. A ještě jedno přání. Dnešním dnem oslaví své jmeniny pan František Černobyl z Hrubé Vrbky. Je rodákem z Lipova, ale svou velkou lásku našel právě v Hrubé Vrbce, kde bydlí doposud. Je vaším věrným posluchačem a jeho oblíbená písnička je Holuběnka. Tak mu zahrajte prosím něco od srdce, ať potěší. Přeji nadále pevné zdraví, úspěchů, hodně úspěchů v chovu a zemědělství. Přeje Mirek Dula z Lipova. Tak a já připojím písničku, která tady je, Josef Konečný, Pálavské vršky a Moravská osma.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Brno.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a pojďme, máme tady telefonát, paní Staňka z Divnic, vítejte.
3: Tak, dobrý den. Tak dnes slaví svátek pan František Fojtík z Divnic. Hodně zdraví, štěstí, boží požehnání mu přejí synové s rodinami, no manželka, to je jasné, synové s rodinami a vnoučata, pravnoučata posílají dědovi velikou pusu a k přání se připojuje také Pavlína. Děkuju vám.
2: Ano, přejeme vám pěkný den, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A já tady připojím e-mailovou poštu našemu dramému dědečkovi Františku Holešínskému ze Ždánic. Přejeme k dnešnímu svátku pevné zdraví, klid na duši, boží požehnání a hodně radosti z vnoučat. A tak to přejí manželka Miroslava, dcera Anna s rodinou a syn Jan s rodinou. A já pokračuji. Pozdrav, přání a pěknou písničku k svátku posíláme do Orlovic Františku Hladkému. Milý Františku, k tvému svátku ti ze srdce přejeme pevné zdraví, životní pohodu, klidnou mysl a neutuchající optimismus. Ať tě na každém kroku provází jistota a tvé dny jsou požehnané, plné radosti, lásky a samých příjemných překvapení. Vše nejlepší k jmeninám ti s láskou přejí maminka, manželka Renata, synové Tonda a Ondra, sourozenci Zdeněk, Jana a Stanislav a teta Marie s rodinami. A další přání, které tady mám, krásné životní jubileum oslaví zítra 5. října paní Zinaida Zouharová z Jedovnic. Milá Zino, při příležitosti tvého životního jubilea přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti ze života, mnoho příjemných chvil v kruhu svých blízkých, boží požehnání, neboť život je plný slunce a krás a umět tak na chvíli zastavit čas. To by bylo krásné. Přání posílá manžel, děti, vnoučata, sestra Olga, přátelé a známí. A tak tedy na zdraví a živio. A já se k tomuto přání také připojuji. A dáme písničku Vladimír Pfeffer, Marie Veselá, Modré zvonky a Moravěnka.

0: písnička nám dozněla a pojď mi přivítat paní Aničku Zapletalovou z Olšan. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím paní Květuško, celý rádio a všechny posluchače. Já bych chtěla zahrát, dneska je Františka, tak panu Františkovi Juršíkovi do Uherského hradiště. Hlavně zdravíčko, štěstíčko a je zdravé. A paní Helča bude mít po neděli, tak taky Helčo, všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko a moře zdraví. Vám přeji Anička z Olšan. A vám do rádia taky. Mějte se krásně. Naschledanou, Květiško.
0: Ano, napodobně, naschledanou.
1: Ano, naschle.
0: Tak a pojďme na psaná přání. Tak mám tady přání a prosbu o písničku pro naši věrnou posluchačku Robinku Jindrovou, která ve čtvrtek oslavila své krásné čtvrté narozeniny a je naší pravidelnou posluchačkou. Tak toho si teda vážíme. Milá Roby, přejeme ti s maminkou ještě jednou vše nejlepší, hlavně ať ti slouží zdraví, jsi šťastná a usměvavá, ať ti nechybí chuť každý den objevovat krásy světa, tančit, zpívat a rozdávat radost a dobrou náladu všem lidem okolo sebe. Moc tě milujeme a jsme moc rádi, že tě máme. Pusinku a písničku ti posílají máma Míša a táta Jura Jindrovi. Poslat přání bychom chtěli také do Třeboňského špitálu, kde aktuálně leží Robinčin strýc Míra. Máme tě moc rádi a brzy se nám uzdrav. Moc děkujeme a přejeme krásnou neděli vám i zvukovému mistru i všem posluchačům tohoto skvělého pořadu a my velmi děkujeme. A já pokračuji ve vašich písemných přáních, tak pojďme, no ano, František Urbánek z Křepic slaví právě dnes svůj svátek. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Blahopřejí dcera Jarka, manželka Jarka, zeťák David a vnučky Kristýna a Nikolka. Já pokračuji. Dnes je to přesně 40 let, co si své ano řekli Josef a Marie. K jejich rubínové svatbě jim chceme popřát hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a ať je společná cesta životem stále baví tak, jako doposud. Vše nejlepší přeje celá rodina. No, ale nevíme, Josef a Marie nevíme příjmení. To tak snad se poznáte. Takže to bylo další přání a teď pojďme, pokračujeme. Vše nejlepší k dnešnímu svátku panu Františku Hladišovi z Prakšic přeje manželka Maruška s celou rodinou. A já tady připojím ještě jedno přání. Opravdu je jich dneska hodně, přátelé. Prosíme o pěknou písničku pro našeho kamaráda z vojny, pana Františka Eignera z Ostružna, okres Klatovy. Ostružna, tak snad je to dobře. Kde jsme spolu bojovali? Na vojně v letech 1971 až 1973. Přejeme hodně zdraví, štěstí, včeličky, ať poslouchají písničku i pro manželku Jitku přejí kamarádi Jára Čech, Pavel Vacek a Mirek Pošvec. A děkujeme za písničku. Ano, rádo se stalo a už ji hrajeme. Pak bude to Až půjdu na polečko a Kumpánovi muzikanti.

0: Tak vítám ve vysílání paní Anu ze Sološnice. Dobrý den.
1: Dobrý deň, pani Kvetka, je všetkým taký krásny deň, jak je dneska poslucháčom. Ja by som chcela popriať Marcelke Vandrovej má narodeniny a jej dcera má gulaté 50-ku, jej dcera. Tak im prajem takto, že niekedy plynie život ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je len jeden a je tvoj, Marcelka. Zlatá, prajem ti strašne veľa, veľa zdravia, aby ešte dlho si bola medzi nami a všetci poslucháči, čo si zakladala nočnú linku, ťa pozdravujú. No, ďakujem vám pekne.
0: Ano, ano, já také pozdravuji, samozřejmě připojuji se k tomuto přání, také přeji hodně zdraví, protože se také známe a opravdu úžasné. Tak, na zdravíčko a písničku.
1: Ďakujem, všetko dobré aj vám, paní Kvetka.
0: Písničku posíláme vám všem, Marcelce samozřejmě. A ať se vám daří. Jejda, doufám, že jste tam někde nespadla. Naschledanou. Tak a pojďme, tady máme psaná přání, která tady mám, takže dobrý den, dnes má svátek pan starosta obce František Hajduch z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Přichází popřát celá rodina a kamarád Broněk. Tak to je jedno přání, tady mám další. Dobrý den, zdravím vaše Rádio Brno, všechny posluchače tohoto hudebního pořadu. Dnes má svátek František, mám také bývalého spolupracovníka pana Františka Kohoutka z Rajce Jestřebí. Byl šikovným stavebním klempířem, tak i jeho syn, taktéž František, tak jim oběma přeji pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost. A tak to ze srdce přeje kamarád Pepa Pernica z Ráječka. Hoši, na zdraví. Ano, tak je to správné. No a máme tady také klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. A já bych chtěla popřát těmto Františkům. Takže svůj svátek slaví pan František Vlček z Bzence, pan František Mareček Černá Hora, František Hamrla Brno, František Krejčí Mikulov, František Sasín Radějov, František Cenek Bučovice, František Soukal Kojetín, František Adámek, Moravská Nová Ves, František Vala, Náměšť nad Oslavou, František Pavliňák, Sudoměřice, František Hradil, Brno-Bystrec, František Juřena, Šlapanice, František Rouča, Horní Libochová, František Diviš, Brno, František Kocáb, Nedachlebice, František Drábek, Prakšice a František Sedláček z Lisic. Ale to není vše, neboť tady ještě pokračuji. Máme tady dalšího, Františka Matějíčka, Bystřice pod Lopeníkem. A já dále pokračuji, musím jenom vzít jiný list. Tak a své narozeniny slaví také paní Zdeňka Fornůsková z Uherského Hradiště. A ještě jedno přání tady máme v klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. A je to pan František Krejčí z Mikulova. Slaví svůj svátek. Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti. Jsme rádi, že jsme všichni v té naší rozhlasové rodině. Tak tedy živio a na zdraví. No a písnička, ta bude samozřejmě za malou chvíli. A kteráže to bude? Po kyjovským rinku Vladimír Pfeffer a Tufaranka ze Šakvic.
2: Český rozhlas Brno.

vážení a milí, pojďme pokračovat ve vašich přáních, která tady jsou. Srdečně zdravíme pana Karla Hegnera, který bezvadně uváděl ve čtvrtek den seniorů v Hodoníně. A zároveň dodatečně přejeme všem seniorům nejen z Ratiškovic, ale i všem ostatním hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a hojnost Božího v požehnání. Splnění tajných přání za klub seniorů Ratiškovice srdečně předsedkyně Jaroslava Kundratová a písnička lidová Javorina a Moravanka.

vážení, dozněla nám Javorina a Moravanka dohrála. Jenom chci vám sdělit, že ještě tady opravdu zbývá docela dost přání. Předáme je v té druhé hodině, podvečerní, po 18. hodině, tak nám to odpuste, ale opravdu ta hodina není nafukovací, všecko se sem nevejde, abych vyhověla všem. Takže dáme si ještě jednu písničku na závěr a potom se spolu rozloučíme. Takže Josef Poncar, Vašek Zeman, Modrá kukadla. Thank you.

Josef Síma nám dospíval Modrá kukadla Josefa Poncara, Vaška Zemana a pojďme se loučit. Těšíme se na vás dnes podvečer krátce po 18. hodině a pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Pojďme si představit také orchestrální skladbu, kterou právě slyšíte. Josef Buder, Tři přátelé a Moravěnka. Přeji vám krásné a pohodové odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: Do Brna se sjeli desítky upravených aut. V říjnu zahájí kroměřížská radnice opravu chodníků v ulici Kohoutínská. Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit. Dnes bude skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. Posloucháte Český rozhlas a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Desítky aut se večer sjeli na nelegálním tuningovém srazu na parkovišti u obchodního domu v Modřicích na Brněnsku. Policie tam zatím nemusela řešit větší problémy. Část účastníků přijela z Prahy, kde byla podobná akce už v pátek. Na okraj Brna ale nakonec dorazilo méně aut, než se čekalo. Podle policie někteří řidiči zamířili kvůli velkému počtu hlídek do Olomouce. Potvrzuje mluvčí olomouckých policistů Libor Hejtman.
5: Pár desítek vozidel se nám zřejmě z toho tuningového srazu odtrhlo, nejelo do Brna, ale přijelo do Olomouce, kde jsou v tuto chvíli na jednom parkovišti na okraji města u obchodního domu. Teď kontrolujeme vlastně všechny ty vozidla a účastníky této akce.
4: V Praze policisté na nelegálním tuningovém srazu zaznamenali skoro 180 přestupků. Jednoho řidiče zadrželi. Oprava chodníků v Kroměříži za 3,8 milionu korun začne v říjnu v ulici Kojetínská. 2,7 milionu přitom dostane město od Státního fondu dopravní infrastruktury. Rekonstrukce se týká úseku od křižovatky s náměstím Míru až po křižovatku s ulicí Třebíšského. Stavební firma tam bude pracovat až do konce roku. Dělníci aktuálně pracují také na opravě chodníků v ulici Československé armády a Kazimíra Rudého. Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají nebo vymění asi 700 tisíc řidičských průkazů. Radiožurnál připravil speciální vysílání z LAN při příležitosti 90. narozenin Václava Havla. Ty by oslavil zítra. Na prvního prezidenta České republiky celý den vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci. Dopoledne byli hosty třeba jeho mluvčí Ladislav Špaček nebo tajemník Martin Vidlák, který na něj vzpomínal jako na pokorného člověka.
6: Netrpěl tím, jak chutná moc, jo, a že fakt byl jako civilním člověkem a tak, jak jsem znal i některé jeho reakce na to, když byl nesmírně chválen nebo obdivován, tak to teda neprožíval tím, že by mu to dělalo dobře, ale vždycky vlastně v tom jsem cítil určitý rozpaky.
3: Počasí.
4: Během dnešního dne očekávejte skoro jasno až polojasno a večer začne přibývat oblačnost až na oblačno. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů, večer bude slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dvě osobní auta bourala na silnici 43 v úseku u Bořitova na Blanensku. Dále máme hlášenou nehodu dvou osobních aut na Žabovřeské ulici v Brně. To byly zprávy Českého rozhlasu a teď už začínají nedělní výlety s Pavlem Kudrnou. Pohodový poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Je tady 1. říjnová neděle s datem 4. a protože hodiny ukazují 4 minuty po 13. hodině, je jasné, že po vlnách Českého rozhlasu k vám právě připlouvají výlety neboli další pozvánky na zajímavá místa naší krásné země. A my vás pěkně vítáme u rozhlasového přijímače. Dnes vám představíme jeskyni jménem Býčí skála v Moravském Krasu. Není sice pro veřejnost běžně přístupná, ale má pozoruhodnou historii a působivá je i zvenčí. Potom zamíříme na opačný konec republiky a necháme se pozvat do Becherovy vily v Karlových Varech, kterou si nechal postavit pokračovatel slavné likérnické rodiny. Čeká nás také návštěva dělostřelecké tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji. Zvenku působí poměrně nenápadně, ale pod zemí ukrývá 0,5 kilometru chodeb a místností. A nakonec se projdeme krásnou krajinou v okolí Miletína v Královéhradeckém kraji. A protože se v městečku narodil slavný český básník Karel Jaromír Erben, vydáme se stezkou připomínající jeho balady ze sbírky Kytice.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Toulky moravským krasem na jižní Moravě vás mohou zavést i k jeskyni jménem Býčí skála. Přestože není běžně přístupná, stojí za to se u ní zastavit a dovědět se mnoho zajímavého o tomto pověstmi opředeném místě. Nás k Býčí skále zavede náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem přicházíme k úžasnému přírodnímu útvaru zvanému Býčí skála. Čím je toto místo zvláštní v moravském krasu?
2: Jeskyně Býčí skála je největší jeskyní ve střední části moravského krasu a tato střední část je turisty poměrně hodně opomíjená. My jsme snad i rádi, že to tak je, no nicméně je to jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst v moravském krasu.
1: Nejenom, že je turisty opomíjená, ale ono se do ní zase není tak snadné dostat a podívat se dovnitř.
2: Tato jeskyně je pro běžné turisty nepřístupná, ale pořádáme jednou v roce vždycky poslední tři víkendy před letními prázdniny. Nám dny otevřených dveří a je o ně velký zájem. Na našich webových stránkách vždycky spustíme rezervační systém a prohlídku je potřeba si předem rezervovat.
1: Je to náročné taková prohlídka?
2: Tato prohlídka pro turisty určitě náročná není, dokáže absolvovat téměř každý i s malým dítětem.
1: Přesto po většinu roku jsou interiéry jeskyně uzavřeny, zvláště tedy přes zimní období. Z jakého důvodu?
2: No, v zimním období tady probíhá hnízdění netopírů. Jeskyně Býčí skála je jedno z největších zimovišť netopírů a každou zimu jich tady napočítáme okolo 3000 kusů. Takže proto v zimě je jeskyně téměř zcela uzavřená.
1: Přesto stojí za to se sem vypravit už kvůli té scenérii, té strmé skály, kterou rádi využívají také horolezci, jako třeba v tuto chvíli. Ale toto místo je opředeno i dokonce legendami.
2: Ano, určitě. Býčí skála je opředena pověstmi a je to asi jedno z nejstrašidelnějších míst u nás. Samotná ta Býčí skála i zvenku je velice působivá. Je to asi 65 metrů vysoká kolmá skála, na které, jak jste říkal, se pohybují horolezci, ale vevnitř jeskyně archeolog Jindřich Vankl, dneska se mu přezdívá otec Moravský archeologie, nalezl při svém výzkumu asi 40 lidských koster, bylo to v roce 1872, a popsal to jako pohřeb velmože z doby halštatské s lidskými obětmi. Dnes to už archeologové vidí jinak a popisují to, že spíš to bylo nějaké pohřebiště elit národa té doby, víceméně těch nejbohatších, kteří se nechávali na tomto místě pohřbít.
1: Takže i významné archeologické naleziště?
2: Určitě, nejenom ta předsíň, ale například v jižní odbočce se našlo sídliště pravěkých lovců sobů. Je to na celém světě asi ojedinělé místo, protože ti pravěcí lovci sobů se většinou uchylovali jenom do vstupních částí jeskyně. Někam zasahuje denní světlo, ale tady šli až hlouběji do jeskyně, protože tam začíná stále jeskyně mikroklima, kde se teplota pohybuje okolo 10 stupňů. Když si představíte konec poslední doby ledové, venku všechno zmrzlé a tam se dal rozdělat oheň, ta prostora se dá ohně vytopit. Ukázalo se, že tam jsou několika metrové vrstvy popela, takže ohně tam hořely snad po celá staletí. A takže na tu dobu to bylo asi velice luxusní a žádané bydlení pro ty pravěké lovce sobů.
1: Býčí skála je tedy jedno z míst, které určitě stojí za to navštívit, ovšem celé Křtinské údolí je zajímavé.
2: Ano, je to vlastně úsek od Adamova až ke Křtinám a je zde hodně turistických zajímavostí. Turistická značka směrem od Adamova prochází jeskyní Jáchymkou, kolem Býčí skály, pak jeskyní Kostelí, které se dají projít a je to velice zajímavé pro turisty. A vlastně před Křtinami je přístupná jeskyně Výpustek, kde je starý vojenský kryt, který je vestavěný uvnitř jeskyně. Takže opravdu doporučuji navštívit.
0: Zve k toulkám moravským krasem jeskyňář Aleš Pekárek, který k jeskyni zvané Býčí skála zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A pokud byste se o Býčí skále chtěli dovědět víc, můžete navštívit web tamní jeskyňářské skupiny býčískála.cz. Najdete tam mimo jiné i informace o příštím dni otevřených dveří v roce 2027. A nebo si otevřete naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že si můžete tuto report znovu poslechnout, ale také se můžete podívat na fotografie, které pořizují naši kolegové.

A je tu vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. A do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. My jsme se ptali na nejstarší uranový důl na světě. Nápověda? Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518 a to z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a ptali jsme se, o jaký důl jde, jestli byste věděli. Za A důl Svornost, za B důl Bratrství. Tak správně bylo Ačko, jde o důl Svornost. No a ačkoliv samotná těžba uranu tady skončila v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní v Jáchymově radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, také má využití. Dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Hrálo se o flísovou deku a tu získávají pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Knemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. Máme radost, že se jim to povedlo a moc jim to přejeme. A teď, kdo vyhrává hlavní oblíbenou cenu tentokrát za měsíc září? Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní procházky nebo na večerní, noční, to kvůli bezpečnosti. No a v tom batohu najdete také flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Výherkyní se stává ze Stříbrné lhoty paní Jana Jeřábková. Moc jí to přejeme a gratulujeme.

0: Karlových Varech najdeme nejen lázeňské kolonády a hotely, ale také pozoruhodné vily. Jednou z nich je Becherova vila, kterou si na začátku 20. století nechal postavit pokračovatel slavné likernické rodiny. Dnes dům slouží jako interaktivní galerie. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou budovou se zajímavou historií provedla edukátorka Pavla Vargová.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Tady vlastně bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme.
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík, budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavěna ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: Od roku 2011 sídlí v Becherově vile galerie. Co všechno návštěvníkům nabízí?
1: Tak kromě historických interiérů, tak si je tady možnost prohlédnout si výstavu. Tato výstava se vždycky po 2 až 3 měsících obměňuje. Je to většinou výstava moderního umění nebo nějakého regionálního umělce, anebo výstava, která nás seznamuje s historií výtvarného umění. A k těm výstavám právě tady probíhají různé doprovodné programy v ateliérech v suterénu, takže můžete přijít nejen jako rodiče s dětmi, jako senior nebo široká veřejnost, ale samozřejmě tady připravujeme programy i pro školy a pro každého, kdo rád tvoří.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily. Ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostně vernisáže nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okénkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Karl Herrl myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
0: Říká Pavla Vargová, která Becherovou vilou provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji měla být součástí československého pohraničního opevnění proti Hitlerovu Německu. Vzniklo tak několik podzemních pater s více než 0,5 kilometrem chodeb. Dnes je z ní muzeum, které ukazuje nejen vojenskou techniku, ale i každodenní život vojáků a překvapivě moderní vybavení pevnosti. A my se do ní teď vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Vápeníkovou.
1: Dělostřelecká tvrz Bouda, nedaleko Tichonina, je to součást kralického opevnění pohraničního. Já tady stojím zatím před tvrzí s Petrem Štembergem. Můžeme si v krátkosti, nějak v kostce říct něco o té historii?
2: Ta tvrz byla součástí československého pohraničního opevnění, které se stavělo mezi lety 35 až 38 proti vzrůstající moci hitlerovského Německa. To opevnění se sice nepodařilo dostavět, ale stalo se vlastně symbolem naší nezdolnosti a odhodlání bránit tehdejší stát a jeho demokratické struktury. Jak to dopadlo samozřejmě v tom tragickém září 38, víme všichni.
1: Zvenčí to je jenom taková špička ledovce. Uvnitř je dnes muzeum.
2: Ano, uvnitř je dnes muzeum. Máme tady víc než 1500 metrů podzemních sálů a chodeb, které postupně naplňujeme různými expozicemi.
1: Jak říkáte, je to uvnitř obrovské, ale můžeme zkusit nakouknout a alespoň něco málo představit posluchačům.
2: Ano, pojďme dál.
3: My tam máme dole stálou teplotu 7. schodu, to znamená, je tam 5,5 stupně. Takže my jsme teď prošli vchodem mříží pancéřovou do prostoru vjezdu pro nákladní automobily. Je tady ještě jeden menší vchod, který umožňoval vstup posádce.
1: Hned u vchodu obrovská obrazovka.
2: Ano, to jsou právě nové technologie, které se tady zhmotnily z jara letošního roku v rámci rekonstrukce interiéru toho objektu. Ty nám mají umožnit interaktivně návštěvníkům ukázat to, jak to opevnění vznikalo a jaká byla situace v roce 1938 ze strany Německa a v rámci mezinárodní politiky.
1: Tak tady už vidíme takovou ubikaci pro osádku.
2: Ano, je to kombinovaná ubikace a střelecká místnost. Vidíme tady ležícího vojína, který spravedlivým spánkem odpočívá pro celodenní náročné službě. Vidíte nábytek, vidíte dobové uniformy a tamhle vzadu dokonce těžký kulomet vzor 24, který měl umožnit obranu tohoto objektu. To je další taková betonová katedrála, taková místnost, kam se měla zasouvat padací pancéřová vrata, která tu tvrz oddělovala od venkovního světa. Když jste vytáhla pojistku, tak se ta vrata dokázala za 15 vteřin automaticky odevřít a dotěsnit, protože ta vrata byla plynotěsná.
1: Takže opravdu technologie na výši minimálně na tu dobu.
2: Ano, byl to vlastně takový high-tech v tom roce 38. Ty objekty, třeba všechny našeho těžkého opevnění, měly plachovací záchody a štěrbinovou čističku odpadních vod, což byla opravdová rarita. Takže když se Němci potom začali vodit svoje soukmenovce, aby jim ukázali, jak velkého vítězství bez jediného výstřelu Adolf Hitler dosáhnul, tak je ku podivu nezajímala ani ta takticko-technická data, kterým nerozuměli, ale chodili si sem splachovat. Takže splachovací záchody, to tehdy byl největší hit.
0: Vypráví dobrovolník Muzea československého opevnění Petr Štemberg, který dělostřeleckou tvrzí Bouda provedl naši pardubickou kolegyni Milenu Vápeníkovou. A vy ji můžete navštívit každý víkend, ještě do konce listopadu. Výlety. A je tu soutěž, nová soutěžní otázka. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře nebo jako interaktivní muzeum. My jsme navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. V roce 2011 tento dům zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, anebo za B. Baron František Hildbrand. Ačko Rudolf Jelínek, Bčko František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, je to jednoduché, napíšete výlety, uděláte mezeru a pak Ačko nebo Bčko a uděláte druhou mezeru. Pak dopíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu, doplníte pochopitelně i směrovací číslo. Zprávu odešlete do nedělní půlnoci, tedy do té dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, službu zajišťuje ATS Praha a té se posílají 4 koruny, respektive strhávají z vašeho telefonního účtu. Hlavní cena za říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Takže ve hře 5 turistických větrovek, no a zároveň batoh, který je bohatší, protože v něm je řada, myslím si, velmi dobrých turistických věcí. Takže co dodat? No kdybyste cokoliv potřebovali vědět, tak si otevřete na internetu naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že tam je znění otázky, to, jak se píše, jsou tam pravidla soutěže, ale co je hlavní, najdete tam všechny odvysílané reportáže, můžete si je znovu poslechnout a u každé najdete bohatou fotogalerii. Takže ten obrázek toho, kterého místa, myslím, může být velmi přesný. No a vy podle toho budete vybírat, k tomu vám taky slouží interaktivní mapa. A naplánujete si výlet. A pak nám třeba dáte vědět, jak se povedl. Klidně pište na moji adresu pavel.kudna@rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Každý kluk

0: Malebné městečko Miletín v Královéhradeckém kraji se zapsalo do srdce slavného českého básníka Karla Jaromíra Erbena i do jeho baladické tvorby. Z okna rodného miletínského domku, kde se učil, psal úkoly a později i básně, viděl daleko do kraje, i k bývalému popravišti Áklesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. A tak se teď můžeme s průvodkyní Růženou Hellingerovou a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou projít stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Dostaveníčko si dáme u Erbenova rodného domku.
1: Proč jsme právě tady, paní Hellingerová?
2: No, protože tady vlastně začíná ta naučná stezka, která vede k Miletínským lázním, pak ke hřbitovu a zpátky na náměstí a k věži. Úžasná stavba, protože jsem se dočetla, že to je nejstarší kamenná památka na Hořicku.
1: Když bych šla nahoru a podívala se z okna, kde prý pobýval Erben, tak se díval k lesům. Je možné, že skutečně ho to inspirovalo i k tomu začátku? Okolo lesa pole lán, hoj,
2: Je to možné? Ano, no, však my tam přijdeme k jednomu zastavení, kde na koni jede.
1: A když bychom měli charakterizovat tu stezku Erbenovu?
2: No tak je tam zmínka o většině těch balad. To vlastně bylo zásluhou našeho, já jsem členka klubu přátel Karla Jaromíra Erbena a my jsme prostě to inspirovali.
1: Tady jste se mě ptala, tak já to zkusím odhadnout. Já bych řekla, že by to mohla být polednice.
2: Přesně tak.
1: A tady je Dej sem dítě.
2: Tak.
1: A teď jsme zřejmě na dalším zastavení tak. A přiznám se vám, že tady na mě padl velmi stísněný pocit. Popraviště, tak to je ono. Pana Maria Immaculata, ta je tady. To je právě i symbolické, že na tom místě, kde někteří lidé vydechli naposledy.
2: Kletbu zůstavují tobě, matko má, kletbu zůstavují tobě, bys nenašla místo v hrobě, že jsi mi z vůli dávala.
1: Dceřina kletba, ano, tady u popraviště. My jsme teď vystoupali jen do mírného kopečku, vyšli jsme z lesa, tady se nám odkrývá obzor. Vidím asi kostelní věžičku, anebo tu věž.
2: To je ta věž.
1: To je ta věž
2: vstupní brána do kláštera. No.
1: A tady jsme objevili vyhlídka na Miletín, stále jdeme s paní Růženkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Tomuto zastavení dominuje dřevěná jezdecká socha. To je ten pán ze Zlatého kolovratu?
2: Ano.
1: K těm Miletínským lázním řeknete mi něco?
2: Hodně lidí velice bylo spokojeno, že se uzdravilo. Když se podíváme přes říčku Bystřici, nově nazýváno Bystrý. Nabízí se nám několik míst, kde mohl pobývat lesní muž z balady Záhořovo-lože.
1: Teď jsme přímo na náměstí, to je náměstí Erbenovo, nebo jak se jmenuje?
2: Ano, Karla Jaromíra Erbena.
1: A tady ta socha je prací akademického sochaře
2: Jindřicha Říhy.
1: Pod bystou básníka sedí chlapec, který čte knihu. Tady je socha Jana Nepomuckého, kterou jsme ostatně viděli i v Miletínské kapli. To je desáté zastavení.
2: Tady. To je poslední zastavení, ano. Cituji. Kytíce je z kniha, jenž musí upoutati a rozechvětí všecky struny srdce každého člověka, v němž to srdce bije po lidsku a nejvíce musí rozechvětí srdce české. Karel Václav Rais.
1: Co popřejeme našim poutníkům, kteří nás poslouchali a chtějí jít po našich stopách, ale hlavně po stopách Karla Jaromíra Erbena?
2: Hlavně, aby je to oslovilo, aby se něco třeba nového dozvěděli.
0: Přeje na procházce stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena v Miletíně průvodkyně Růžena Hellingerová. 5-kilometrovou trasou s 10 zastaveními inspirovanými Erbenovými baladami se s ní prošla také naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.

My jsme v dnešních výletech navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. No takových zajímavých budov v České republice je více, tedy těch, které jsou spojeny třeba s výrobci alkoholu, se slavnými jmény. A velmi známým je historický měšťanský dům na pražské Malé Straně. Také je spojen s jedním slavným jménem. Vlastně s několika. Dokonce ho vlastnila třeba slavná herečka Slávka Budínová. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která také vlastní slavné jméno. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A. Rudolf Jelínek nebo za B. Baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, já už se k ní nebudu vracet. Kdybyste tápali, tak přesné znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Dodám, že hrajeme o turistické větrovky, také o hlavní cenu za měsíc říjen, o výletnický batoh hrajeme s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, nejenom pro dnešní nedělní výlety, ale pro výlety tohoto víkendu. Už chystáme, natáčíme, připravujeme výlety další. Uslyšíte opět v sobotu po 13. hodině, stejně tak v neděli po 13. hodině, hned po zprávách. Ty další už jsou nachystány právě teď, tak si je užijte. Užijte si i další program Českého rozhlasu. No a hlavně užijte si pěkný zbytek neděle. To vám za tým výletů přeje Pavel Kudrna.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: 6 staveb ze Zlínského kraje soutěží o hlasy lidí v celostátní soutěži Stavba roku 2026. Správě železnic se zatím nepodařilo prodat železniční vlečku z Koryčan do Nemotic na Vyškovsku. V rakouských Alpách zemřel po pádu do Rokle český občan. Dnes bude skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. O titul Stavba roku 2026 se uchází 6 projektů ze Zlínského kraje. Mezi 150 přihlášenými stavbami z celého Česka jsou například mateřská škola v Chorini, rezidence Vechův dvůr v Kroměříži nebo 2 stavby ve Vsetíně, rekonstrukce Masarykovy knihovny s turistickým informačním centrem a rampa Mostecká. Do soutěže se zapojila také centrála firmy Janošík ve Valašských Příkazech a krajské kulturní a kreativní centrum v Čiperově vile ve Zlíně. Pokračuje mluvčí je Soňa Ličková.
2: Čiperova vila prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při které bylo důležité zachovat její historické konstrukce a původní umělecko-řemeslné prvky. Obnovená funkcionalistická vila dnes slouží jako kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje. Nabízí expozice a prostory pro kulturní a společenské akce.
0: O vítězích soutěže Stavba roku se rozhodne 16. listopadu. Do aukce na železniční vlečku u Nemotic na Vyškovsku se nepřihlásil žádný zájemce. Opuštěné koleje vedou do 5 kilometrů vzdálených Koryčan. Správa železnic se trať snažila prodat. Lhůta na podávání nabídek vypršela koncem září. Vyvolávací cena včetně přilehlých pozemků byla 29 milionů korun. Železničáři aukci zopakují. 36-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti, informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se odlomil. Podle rakouské policie se zřítil do Rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila mužovu smrt. Spolkový kancléř Friedrich Merz je v Kyjevě. Rusko krátce po jeho příjezdu provedlo další dronový útok na severní most přes Dněpr, který spojuje východní a západní část ukrajinské metropole.
3: Na kyjevských sociálních sítích se okamžitě objevily záběry zásahu mostu zachycující velkou explozi. Na místě dopadu zeje ve vozovce díra o průměru asi 2 metry. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na svém telegramovém kanálu dodal, že poškozeno bylo také teplovodní potrubí a desňanský obvod. Od Kyjeva proto dočasně zůstane bez teplé vody. Do této situace přijel vlakem německý kancléř Friedrich Merz. Je to už jeho druhá návštěva ve funkci ministerského předsedy. Na Ukrajinu tentokrát přivezl příslib rychlé finanční pomoci při opravách a ochraně poškozené energetiky i další infrastruktury. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, večer začne přibývat oblačnost až na oblačno. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů, večer bude slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Opatrně jeďte po ulici Osvobození ve Slavičíně na Zlínsku. Bourala tam dvě osobní auta. Dále si dejte pozor na odstavené osobní auto s vozíkem na dálnici D2 ve směru na Bratislavu v úseku u Hustopečí. Zprávy končí a na řadě je nyní nedělní dobré odpoledne s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čtyři a půl minuty po 14. hodině v neděli 4. října 2026 máte naladěný Český rozhlas Brno. U mikrofonu je s vámi dnes až do 18. hodiny Sandra Silná a čeká nás pestrý program, který vás, věřím, potěší a zpříjemní vám sváteční odpoledne. Už za chvíli pravidelná předpověď počasí s brněnskými meteorology. Před 14:30 se v reportáži podíváme do Sebranic na Boskovicku. Chybět nebudou babské rady Jarky Vykoupilové a před koncem hodiny nás čeká jedna sportovní reportáž. Hudebně nám odpoledne teď zpříjemní Hana Zagorová a po ní Karel Zich. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: S Andreou Kvapilovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu si teď budeme chvíli povídat o počasí. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jaké máme aktuálně počasí na území Jihomoravského kraje?
2: Tak máme slunečno, skoro jasno až polojasno, teploty se nám pohybují od 19 do 22 stupňů, k tomu nám vane vítr převážně mírný, jižních směrů do 20 km za hodinu.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu odpoledne, večera a také dnes v noci?
2: Tak ze začátku ještě čekáme skoro jasno až polojasno, ale stále nám té oblačnosti od západu bude přibývat té frontální až na oblačno. Ten vítr nám večer začne taky slábnout a bude jenom slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. No a během noci čekáme většinou oblačno, přechodně i skoro zataženo. V tom kránu může ta oblačnost začít částečně ubývat, ty nejnižší teploty od 11 do 8 stupňů, ale v údolích, kdy se nám utiší vítr, tak mohou ojediněle klesnout k hodnotám až 6 a vítr nám bude vát stále slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Jak vás tak poslouchám, přeháněk se asi nedočkáme v následujících hodinách.
2: Nedočkáme, nepočítáme s nimi.
1: A počasí na počátku nového týdne, tedy v pondělí a v úterý, jak bude vypadat?
2: Tak pondělí to ráno ještě bude s takovou zvětšenou oblačností, bude převažovat oblačno během dopoledne, ale už nám ta oblačnost začne ubývat a potom během dne postupně bude převažovat skoro jasno nebo jasno a ty nejvyšší teploty čekáme od 20 do 23 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu a úterý slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno. Jenom v noci a ráno se nám v údolích a nížinách mohou vytvářet mlhy, případně i nízká oblačnost. Ty nejnižší noční teploty čekáme od 9 do 6 stupňů, ale v údolích mohou klesnout místy na hodnoty kolem 4 stupňů a také mohou být i ojediněle přízemní mrazíky a ty nejvyšší teploty čekáme od 20 do 24 stupňů a vád nám tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně jižních směrů do 15 km za hodinu.
1: Tak to vypadá, že babí léto tedy pokračuje i v říjnu. Já vás ještě poprosím také o teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 4. říjen.
2: Tak ta nejvyšší hodnota 26,8 desetiny stupně Celsia je z roku 1929. Zaznamenali jsme ji na stanici Pohořelice a Slavkov u Brna a minimum minus 6 stupně máme z roku 1947 a to jsme zaznamenali na stanici Ivančice.
1: Říká Andrea Kvapilová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám moc děkuji za předpověď počasí a přeji krásné odpoledne. Brzy naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Tolik tedy předpověď počasí a my už se za chvíli v reportáži podíváme do Sebranic na Boskovicku. Tam najdete vedle úřadu, pošty nebo školy taky faru. Je kulturní památkou a léta chátrala. Její dřívější podobu se jí snaží teď vtisknout soukromí vlastníci. Pak ji chtějí částečně také zpřístupnit lidem. No a zhruba za 10 minut v reportáži uslyšíte, jak daleko s pracemi jsou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
1: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pribohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Tak věřím, že i Marie Rotrová její píseň Krásu vám zpříjemnila. Nedělní odpoledne posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno a teď už se v reportáži podíváme do Sebranic na Boskovicku. Tam totiž žijí manželé Jiráskovi, kteří se snaží vrátit původní podobu tamní chátrající faře. Za úkol si to vytyčili před 7 lety a stále na tom pracují. Zrovna vyměňují okna budovy, která připomíná malý zámek. Po dokončení všech prací tam chtějí mít třeba ateliér a lidem zpřístupnit svou rozsáhlou sbírku českých loutek. Rekonstrukce je ale nákladná, protože dům je kulturní památkou. Majitelům v tom ovšem pomáhají dotace.
1: Zatímco řemeslník upravuje otvor na jedno z 26 nově ukotvených oken, majitel fary Pavel Jirásek představuje další její úpravy.
2: Tady byla některá okna zaslepená, vlastně tahle dvě, jak to procházelo různými stavebními prostě změnami, tak se to jako zazdilo. Stejně tak na té pravé straně budeme vracet dveře, které vedly přímo do sklepa, takže to vracíme jako do toho původního stavu, do té původní dispozice.
1: Spoustu práce za sebou mají Ráskovi uvnitř, třeba v pokoji, který dřív sloužil návštěvám.
2: Tady jde vidět krásný malovaný strop, který jsme objevili tak, že jsme prověřovali stav trámů a udělali jsme sondu. Bylo to prostě normálně zadeklovaný všechno a byl hladký bílej strop a když se to sundalo, tak jsme objevili vlastně tenhle ten krásný strop, který je barokní, zhruba z roku 1733.
1: Po schodech stoupáme s Pavlem Jiráskem do prvního patra, kde čekají na restaurování odkryté barokní malby na stěnách. No a nakonec šplháme až nahoru na půdu.
2: Je vlastně udělaná tak, že vznikl prostor s možností nějakého galerijního užití.
1: Vracíme se ven, zpátky k fasádě, která na svou opravu čeká a několika letou obnovu fary uzavře.
2: Podle toho, jestli budou peníze, tak je to otázka 2 let.
1: Bez dotací by Pavel a Marie Jiráskovi postupovali pomaleji. Kromě evropských a státních příspěvků jim pomáhají i peníze od Jihomoravského kraje, potvrzuje jeho mluvčí Martina Žítková.
3: Peníze šly například na statické zajištění nosných trámů, sanaci vlhkých podlah a zdiva nebo na hydroizolaci. Podpořili jsme také statickou záchranu krovu a rekonstrukci střechy. Celkem kraj na obnovu fary poskytl téměř 1,5 milionu korun.
1: Dotace nabízí taky některá města. Z vlastních rozpočtů ale podporují jenom místní budovy. Třeba nedaleké Boskovice, podle své mluvčí Martiny Žižkové, přispívají i na obnovu objektů v městské památkové zóně, které ale kulturní památkou nejsou.
4: Stejně tak jejich majitelé musí při opravách respektovat pravidla regulačního plánu a také podmínky stanovené státní památkovou péčí. Ale dotace na tyto objekty žádné státní ani krajské instituce zpravidla neposkytují.
1: Dotace ovšem nepokryjí veškeré náklady. Alena Hysová, Český rozhlas.
5: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: 14:40 a v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno Jiří Korn. Ale teď už dostane slovo Jarka Vykoupilová a její babské rady. Jarka nás dnes naučí, jak snadno oloupat ořechy i jak je dlouho udržet čerstvé. No a dokonce se dozvíte, že se dají i zavařovat.
1: Babské rady.
2: Ořechy je nejlepší skladovat ve skořápce. Po vyloupání začnou oxidovat a ztrácet vitamíny. Pokud je chcete přece jen mít doma vyloupané, použijte zavařovací sklenice a sterilujte je zhruba 15 minut. Takhle vydrží i 2 roky. Snadněji se zbavíte skořápky tím, že ořechy na noc ponoříte do slané vody. Skořápka změkne a jádra tak při rozbíjení zůstanou v celku. Chcete-li, aby jádra vlašských ořechů zůstala krásně bílá, tak je po zbavení skořápek nechte přes noc ve studeném mléce. Hnědá slupečka se z nich poté snadno odloupne. Opražíte-li pomleté lískové ořechy krátce na sucho na pánvi, jejich vůně i chuť bude mnohem intenzivnější. Postupů, jak zbavit mandle slupky, je mnoho. Zkuste je dát do trouby rozehřáté přibližně na 150 stupňů Celsia na 15 minut. Pobyt v rozpálené troubě jim pomůže pustit olej a účinně změkčit slupku, která pak jde lehčeji sloupnout.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Vedení volejbalového klubu KP Brno sázelo v minulých sezónách na mladé odchovankyně klubu i za tu cenu, že v extralize patřil tým na spodek tabulky. Letos ale přišly do Králova pole hned 4 zahraniční hráčky. Co za touto změnou stojí, to uslyšíte ve sportovní reportáži za pár minut.

0: Ve středeční poradně pro zdraví 7. října přivítáme urologa Dalibora Pacíka a zaměříme se na problematiku kamenů v močových cestách. Jak tento problém vzniká? Jaké jsou současné možnosti léčby a dá se vzniku ledvinových a jiných kamenů předejít, například úpravou životního stylu? K poslechu srdečně zve a na váš poslech i dotazy se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Američanka a Finka. To není žádný začátek vtipu, ale popis tréninku volejbalistek KP Brno. Mezinárodní složení sportovních týmů už v současnosti není nic vzácného. V tomto konkrétním případě jde ale o výraznou změnu klubové strategie. V Králově Poli totiž dlouhodobě sázejí především na vlastní odchovankyně.
1: Bohužel je to věc, která úplně nezapadá do toho našeho konceptu, jakou ten klub by se měl jakoby dát cestou, ale je to současně by určitá nutnost, kdy potřebujeme vystužit směrem ke konci vlastně našeho programu Road to Medal v posledním roce, aby jsme dosáhli, řekněme, co nejlepšího výsledku.
2: Vysvětluje prezident volejbalového KP Brno Richard Wiesner, proč v nové sezóně klub sází na 4 nové zahraniční hráčky. Po zisku titulu v roce 2023 a následném odchodu mnoha opor v Králově Poli vyhlásili, že další medaile chtějí získat právě v roce 2027 a klubové vedení cítí, že tentokrát to jen s odchovankyněmi nepůjde. A přivést kvalitní hráčku z ciziny je podle trenéra Ivana Pelikána snadnější než na domácím trhu.
3: Mladé české hráčky moc nejsou a nechtějí se angažovat do toho profesionálního jakoby programu a je to stále těžší. My bychom chtěli třeba jako mít víc. Snažili jsme se i mimo brněnské, ale je to problém. A to ostatní týmy to mají stejně.
2: Konkrétní příklad je podle prezidenta Wiesnera pozice blokařky. Královo Pole oslovilo zhruba 10 českých volejbalistek z nižších soutěží a chtělo jim dát šanci v extralize. Hráčky se ale chtějí sportem spíš bavit a profesionální drill je neláká, přestože se jim klub snažil víc vstříc.
1: Tohle to spíš byly jakoby hráčky, které i byly třeba osloveny jinými extraligovými kluby a my jsme se snažili teda, protože nějak se s nimi nedomluvili, tak jsme se snažili ještě je nabídnout jim trošku jiný koncept, než který byl, ale bohužel jsme byli taky neúspěšní, takže ve své podstatě není problém jakoby ten režim, který oni si zvolili, ale spíš motivace.
2: Přivedené cizinky logicky mají hrát v týmu důležitou roli. Podle kouče Pelikána to ale neznamená, že v této sezóně klub na výchovu mladých českých hráček úplně rezignuje.
3: Ty mladé hráčky z akademie tu šanci budou dostávat, takže pracujeme na tom, aby jsme je připravili na příští rok a zcela jistě. Není to jenom o tom, že by to odehrály holky, ale minimálně řekněme do toho prosince, než si to všechno bude sedat, budou dostávat příležitost. Ta filozofie je ty holky rozvíjet.
2: Vedle sportovního fungování čekají královopolský oddíl v novém ročníku taky oslavy. Připomíná si totiž 80 let od založení. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: Na Novomlýnské nádrži začíná evropský šampionát v lovu kaprů. Rožnovské děti se budou učit i cestou do třídy. Život Václava Havla si dnes Radiožurnál připomíná speciálním vydáním Hovorů z lán. Dnes bude skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 23 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Na Dolní Novomlýnské nádrži dnes začíná 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Závod potrvá do soboty. Letos se do něj zapojí 100 týmů po dvou až třech členech. O celkovém pořadí rozhodne součet hmotností tří nejtěžších kaprů každého týmu. Vítěz si odnese až 30 tisíc eur. Schody v základních a mateřských školách v Rožnově pod Ražhoštěm dostanou nové polepy. Peníze na ně na svém posledním zasedání uvolnili zastupitelé města. Děti na nich najdou třeba vyjmenovaná slova, malou násobilku nebo skloňování. Proč právě schody, vysvětluje mluvčí Petra Graclíková.
5: Jsou to jednoduché kroky, jak dětem ten prostor ve škole zpříjemnit, ale zároveň je třeba i něco naučit, protože když půjdou po těch schodech nahoru, tak na to budou koukat a jednoduše jí se jim to bude třeba do hlavy ukládat.
4: Radiožurnál na dnešek připravil speciální vysílání z lán, které se věnuje životu prvního prezidenta České republiky Václava Havla. Ten by zítra oslavil 90. narozeniny. Ve vysílání na něj vzpomínají jeho bývalí spolupracovníci, jako třeba mluvčí Ladislav Špaček, fotograf Tomky Němec nebo bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta vzpomínala například na společné zahraniční cesty.
6: Moje děti ho zbožňovaly. Já jsem ho musela protokolárně vést ve svém diplomatickém autě a měla jsem tam taky někdy děti se sebou a on s nima dováděl. Já jsem si říkala, pane bože, já jsem měla na starosti tři děti.
4: Speciální vysílání si můžete naladit živě až do 17:30 večer a jeho záznam pak najdete na webu můjrozhlas.cz. Učitelé si zvykají na používání aplikací s umělou inteligencí při výuce. Ty jim pomáhají třeba s přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání nezakazuje, upozorňuje ale na rizika.
7: Učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
8: Učitelka Kateřina Budková z Pražské základní školy mezi školami používá vzdělávací aplikaci s umělou inteligencí. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% pedagogů, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
9: Patřila k nejčastějším využitím tvorba plánů výuky nebo činností, pomoc žáků s procvičováním dovedností a pochopení či shrnutí tématu.
8: Vývojář aplikace Sciobot Andrej Novik ale upozorňuje.
10: Důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
8: Školní AI aplikace jako třeba Sciobot nebo Tinybot používají tisíce učitelů i studentů. Oproti běžným AI nástrojům jsou nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Během dneška očekávejte skoro jasno až polojasno a večer začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupají na 20 až 23 stupňů, vítr povane mírný jižních směrů a večer slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Požár domu komplikuje dopravu v ulici Lisa v Želechovicích nad Dřevnicí na Zlínsku. Dále dejte pozor na odstavenou dodávku na dálnici D2 ve směru na Brno v úseku u Kostic na Břeclavsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už pokračuje. Dobré odpoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po zprávách s Lukášem Jakubíčkem pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je s vámi stále Sandra Silná. Už za chvíli se podíváme za Jiřím Trachtulcem do jeho jazykové dílničky. Během této hodiny uslyšíte také řidičskou abecedu, další díl, a já už se moc těším, kdy po půl čtvrté opět sáhneme do archivu rozhlasové fonotéky a uslyšíme také nezaměnitelný hlas Karla Hegera. No a čeká nás také pravidelně rubrika Erko s Julií Kalodovou a k tomu spousta písniček, které nestárnou, už za chvilenku kapela Olympic a také Petr Kotwald. Příjemné odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: Co pak asi píšete nadšenému laickému jazykovědci Jiřímu Trachtulcovi? Poslouchejte, protože právě teď je čas jazykové dílničky.
1: Nastal nám podzim a na rozdíl od léta jsem začal dostávat připomínky ke svým jazykovým dílničkám. Že se věnují snad všem čertům, ale na brněnský hantec, který byl letos v srpnu zapsán do seznamu nehmotného dědictví lidové kultury Jihomoravského kraje, jsem nějak pozapomněl. A tak mi nezbývá, než to napravit. Takže zejména mimo brněnským posluchačům teď připomenu, co to vlastně ten brněnský hantec je. Je to specifická brněnská mluva, která vznikla během dvou posledních století smíšením několika jazyků. Jsou to moravská, přesněji řečeno hanácká nářečí a mluva brněnských Němců. Vliv na něj měly také vídenština, jidiš, což je jazyk evropských židů, romština, francouzština i italština. A protože hantec stále žije, neboli jak říkáme v Brně dechá, tak v posledních desetiletích převzal řadu výrazů také z angličtiny. Ale o tom zase někdy příště. Hantec dechá.
0: S dalším jazykovým koutkem Jiříka Trachti se na vlně Českého rozhlasu Brno setkáte zase příští víkend. No a my se také podíváme už za pár minut na řidičskou abecedu. Dnes naposledy pro vás tento díl, nebo respektive celý ten cyklus budeme mít. A to radu, konkrétně radu, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak zůstaňte s námi.

0: pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné? A podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Ten, kdo ti zpívá na vlnách Českého rozhlasu Brno, byla to kapela Saturn. A my se teď podíváme na pravidla silničního provozu, respektive si je trochu osvěžíme, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám totiž v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení anebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Kapela Činasky v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Brno. Teď je 15 hodin 35 minut a to je ten správný čas pro další díl unikátu z fonotéky brněnského rozhlasu. Rodák z Králova pole, herec Karel Höger, před lety listoval v materiálech týkajících se brněnského argotu a života takzvané brněnské plotny. Pojďme se ještě jednou zaposlouchat do vyprávění. Tentokrát nám Karel Höger přiblíží, o čem se lidé, kteří onu plotnu tvořili, bavívali v hospodě.
1: Někdy téma hovoru má velmi bizarní pečeť. Vypravuje se, jak by to bylo na světě fajňácky, kdyby si každý mohl dělat, co by chtěl, kdyby nebylo cenzury, kdyby neexistovali kybráci a koumaví mukli. Zřejmá jejich libůstka v jakési anarchii. Z toho přejdou na téma, co by kdo z nich dělal, kdyby vyhrál milion nebo skolil nafutrovanýho medvěda, tedy nedobytnou pokladnu. Jejich odpovědi v takovýchto případech, kromě několika rozumnějších, jsou velmi naivní, ale nebývají bez humoru. Kdybych vyhrál milion, koupil bych si 3 vixovaný jelita a dával bych si 2x denně čerstvou slámu do peklí. Teda kdybych měl milion, tak bych si koupil perník, jako chaloupku, a vyflákal bych se na celý svět i s okolím a žil bych ze svou starou jako buržost. Mají-li v úmyslu uspořádání nějaké výpravy do vinca, tedy do vinohradu, na pajtl, na trhání ovoce, nebo do lesa na kample, na hřiby, nebo na dřevo, radí se už několik dní předem. Vypravují o výzbroj a výstroj pro podobná dobrodružství. A když přijdou z takového pajtlu plní ovoce, dělí se. Vyměňují ovoce za bims a špinky, no a to se špekují všichni. Některý z letních večerů stráví ve znamení řecko-římských zápasů, porážejí se, zvedají balvany a hádají se, kdo je silnější. Mají-li plotňáci fyziologické nutkání a jsou-li dostatek sytí hovorů, odcházejí z města, obyčejně do lesa se vyrvat. Spívají, hulákají, pěstují zborové recitace, jichž nuceným posluchačstvem jsou obyčejně zamilovaní. Jsou-li semknutí někde ve městě a zabráni do zajímavostí, těžko se rozcházejí.
0: To byla další výprava s hercem Karlem Högerem za jeho jedinečnou hrou s jazykem a výslovností. Připomíná nám jedinečné nahrávky ve fonotéce brněnského rozhlasu, který pravidelně vysílá už 102 let. Teď nám budou zpívat Rangers, také Valdemar Matuška a uslyšíte i Sáru Brightman a do konce této hodiny za nějakých asi 9 minut nás čeká také pravidelná rubrika Erko s Julí Kalodovou. Zůstaňte s námi. Thank you.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Zajímá vás, co bude příští týden vysílat Český rozhlas Brno? Právě teď tedy přichází ten správný čas pro všechny, kteří chtějí vědět, co si v který čas a den naladit.
2: V dnešní rubrice Erko vám přiblížím předvolební a volební vysílání Českého rozhlasu Brno. Tady je Julie Kalodová. Jsem ráda, moji milí posluchači, že se po týdnu opět slyšíme. Věřím, že zůstanete na stejné frekvenci naladěni i v následujících dnech, protože spolu s kolegy připravujeme kompletní informační servis kolem komunálních a senátních voleb. Od pondělí do pátku v 7 hodin 50 minut si můžete poslechnout volební vysvětlovnu, kde postupně probereme témata komunálních voleb, senátních voleb, přípravy před cestou do volební místnosti, podíváme se i na téma hlasovacích lístků a sčítání. A od pondělí 5. října do čtvrtku 8. října si v čase od 17. hodiny můžete poslechnout sérii 4 živě vysílaných debat s lídry kandidátek nebo jejich zástupci z daných kandidátních listin v komunálních volbách do zastupitelstva města Brna. A v sobotu 10. října bych vás ráda pozvala k poslechu volebního speciálu Českého rozhlasu Brno. Od 14 hodin až do večerní 22. hodiny vás budeme seznamovat s průběžnými výsledky. Dění kolem voleb bude ze studia Českého rozhlasu Brno komentovat i politolog. Tak jako vás Český rozhlas Brno provází ve chvílích odpočinku, zůstane tu s vámi i během důležitých společenských okamžiků. Mějte se pěkně a rádi a za týden se naslyšenou těší Julie Kalodová.

v Vidra. Uslyšíte jeho osobní vzpomínky, filmové ukázky, scénky a řadu anekdot, v jejichž vyprávění je mistr. Tak se s námi bavte i po 16. hodině a v 17 hodin se můžeme opět slyšet, protože bude připraven přehled zajímavých reportáží uplynulého týdne.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: S podzimním počasím varuje policie před zvýšeným rizikem srážky s lesní zvěří. Vsetín hledá vánoční strom pro náměstí Svobody. Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Přes noc a k ránu bude oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Se začátkem podzimu roste riziko srážky zvěře na silnicích, upozorňuje na to policie. Podle posledních údajů projektu Srna Index, který tyto nehody monitoruje, se stávají zejména v čase od 16. do 18. hodiny. Na jihu Moravy k ním dochází nejčastěji na Břeclavsku. Jak střetu předejít, radí policejní mluvčí David Chaloupka.
2: Řidičům doporučujeme jezdit zejména v lesních a polních úsecích přiměřenou rychlostí. Pokud již zvěř na vozovce uvidíte, stlumte dálková světla na potkávací a berte v potaz, že zejména srnčí zvěř chodí ve skupinách, a lze tedy očekávat, že se mohou objevit další zvířata.
0: Vsetínská radnice hledá dárce vánočního stromu. Ten bude jedním z pěti, které v adventní čas instaluje radnice na veřejných místech. Podle mluvčí Vsetína Jany Raškové by se případní zájemci o darování měli co nejdříve spojit se správou městské zeleně.
3: Strom musí stát tak, aby se k němu dostala technika. Musíme ho totiž bezpečně pokácet a odvést. Kdo takový strom má a chce ho městu darovat, ať se ozve našemu správci městské zeleně Petru Mikulíkovi.
0: V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosses Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel, a spadl do hru hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
4: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
0: Obytné automobily by mohly na dálnicích a rychlostních silnicích v Česku jezdit rychlostí až 100 km v hodině. Maximální povolenou rychlost má o 20 km za hodinu zvýšit novela zákona o silničním provozu, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Zpomalení dopravy při předjíždění pomalejších kamionů ministerstvo nečeká, říká jeho mluvčí Alena Míl.
5: Naopak sníží se rozdíl mezi rychlostí obytných vozů a ostatního provozu na dálnici, proto tedy spíše očekáváme plynulejší začlenění těchto vozidel do provozu.
0: Novela by se týkala obytných automobilů o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny.
1: Počasí.
0: V noci čekáme většinou oblačno, přechodně i skoro zataženo, a k ránu může oblačnost začít částečně ubývat. Nejnižší teploty naměříme kolem 11 až 8 stupňů, v údolích čekejte ojediněle pouze 5 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Na Záhlinické ulici v Hulíně na Kroměřížsku měla nehodu dvě osobní auta. Dále bourala dvě auta na silnici mezi vrcholem Soláň a Hutiskem na Vsetínsku. Nehoda dvou aut se stala také na třídě Tomáše Bati ve Zlíně v úseku u náměstí Míru. Počítejte tam se zdržením. Na zprávy Českého rozhlasu naváže Patrik Rozehnal a nedělní Hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
3: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
2: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
3: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
2: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
3: Tak se pochlup.
2: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
3: A kdože?
2: Vašek Vidra.
3: Kdo? Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Říká to
4: schování?
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovu od Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál, už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
5: Kolik je 2x2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, součeli, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra?
6: Sorry, vole, pančeli, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chlouba, hraje šprtku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Ty, pane učitel! Já jsem se popozděla, mě to moc mrzí, že tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami, rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano, Vidra.
4: Ano.
5: Takže znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No.
5: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo. Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
6: To je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, viď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře?
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna?
2: Ano, ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného ještě už ani nevěhla, možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti, že
2: jo? No jo, no, to jsem
3: mohl
2: nevěděl
3: jít...
2: tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že když jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
4: Pan spisovatel.
5: Dobrý den.
4: Pan spisovatel.
5: Tady vám to nesvěte.
4: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
5: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
4: Ano.
5: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
4: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
5: Ano.
4: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
5: Špalek.
4: Špalek pohádek. Špalek. Pohádek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
5: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
4: ano.
5: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
4: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
5: Šest půlek pohádek.
4: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
5: Šest půlek.
4: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
5: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
4: Samozřejmě.
5: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
4: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
5: A co?
4: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
5: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no, tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
4: ve Sluníčku, no, no. Jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
5: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
4: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
5: A co?
4: No, no a co, já nevím, no a co, tadyhle například vy píšete v kapitole, ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
5: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
4: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
5: No.
4: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
5: Nebo mít problémy, že jo?
4: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
5: Kolo.
4: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
5: To je dobrý, že jo?
4: Kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. No, to přece nemůžou číst děti.
5: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? To je, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
4: Samozřejmě, no. To je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunuluje stavební spořitelnu?
5: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
4: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
5: No,
4: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přines vy, to prostě nejde.
5: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral, jsem se nějaký páral nebo co?
4: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
5: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
4: Já nevím, co.
5: Tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: Já jsem měl poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhy kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá, jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor, ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle ducha plně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co? No? Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to být. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšla facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to mám takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
3: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
4: Já tě zvu na slavnostní večeři.
5: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
4: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
5: Ty jsi blbej.
4: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
6: Bordel erotický.
5: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
4: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
5: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
6: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
5: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
4: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán provádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je

0: taky u dobrovolných hasičů.
1: No,
0: on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká: pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká: co se děje, se něco, pane doktore? A říká: hlejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
2: To je úkol.
0: Pepa tak jako skleslej, říká: tak teda děkuji vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned: Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
3: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
4: Vsetínsko má dvě nové regionální potraviny. Moravská Nová Ves má novou knihovnu. Starou zničilo tornádo. Německý kancléř Friedrich Merz slíbil v Kyjevě další finanční pomoc. V noci a k ránu bude oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Dva výrobky z Valašska letos získaly značku regionální potravina Zlínského kraje. Porota ocenila medový perník z Rožnova pod Radhoštěm a hovězí balíček pro děti z Lidečka na Vsetínsku. Celkem značku dostalo 9 výrobků, mezi nimi je i čaj Domácí pohoda z farmy Květomluva nebo biopovidla z hospodářství v Komni.
5: Perník je plněný povidly a vlašskými ořechy, vyrábí ho sušírna z Podradhošťa. Hovězí balíček pro děti nabízí ekologická farma z Lidečka. Kromě nich porota ocenila taky sýry, mléčný karamel, švestková povidla nebo bylinný čaj. Značku můžou získat jen malí a střední výrobci a platí 4 roky. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
4: Lidé v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku si můžou půjčovat knihy v nové knihovně na náměstí Republiky. Tu původní museli dělníci kvůli tornádu před 5 lety strhnout. Rekonstrukce budovy bývalé pošty vyšla navíc než 18 milionů korun. Součástí knihovny je velký sál pro akce pro dospělé i děti, doplňuje knihovnice Ksenie Bezchlebová.
6: 13. října přijede do knihovny na dopoledne paní autorka dětských knih, paní Rožnovská, která udělá besedy o svých knížkách a víceméně tím poprvé přivedeme ve větším právě děti ze školy do nové knihovny.
4: Dnes je Mezinárodní den zvířat. Každoročně připadá na svátek svatého Františka z Assisi, který je považovaný za patrona zvířat. V Česku při této příležitosti začíná charitativní sbírka na pomoc opuštěným a zachráněným zvířatům. Zapojilo se do ní 160 útulků z celé republiky. Lidé jim můžou přispívat až do konce roku. Německo poskytne Ukrajině další pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. V přepočtu 32 miliardy korun půjde na řešení energetických problémů před nadcházející zimou i na obranné projekty. Rusko na Kyjev nepřestalo ze vzduchu útočit ani dnes.
7: Jeden z kyjevských řidičů natočil a zveřejnil mrazivé záběry ze severního mostu v Kyjevě. Proudový nepilotovaný letoun narazil do mostní vozovky jen pár desítek metrů za autem. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko upřesnil, že při útoku byli zraněni dva lidé. Exploze poškodila vozovku a teplovodní potrubí pod ní. Právě o financování výroby dronů schopných zachytit ruské proudové nepilotované letouny jednal v Kyjevě německý kancléř Friedrich Merz s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten potom oznámil, že příští technická schůzka vyjednavačů z Ukrajiny, Spojených států a Ruska by se mohla konat koncem října ve Spojených arabských emirátech. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Přes noc očekávejte v našem regionu většinou oblačno, přechodně i skoro zataženo a k ránu může oblačnost částečně ubývat. Nejnižší teploty naměříme kolem 11 až 8 stupňů, v údolích čekejte ojediněle pouze 5 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Nehoda dvou osobních aut se stala na silnici mezi Moravskými Málkovicemi a Medlovicemi na Vyškovsku. Pozorní buďte také na silnici mezi obcí Hutisko Solanec a vrcholem Soláň na Vsetínsku, kde bourala dvě osobní auta. To byly zprávy Českého rozhlasu. Přeji vám klidný poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pravidelný nedělní odpolední pořad, který přináší výběr ze zajímavých reportáží minulého týdne. A jaká témata vám tedy Český rozhlas Brno nabídne v následujících téměř 60 minutách? Brněnská kantiléna vychovala už několik generací dětí a hlásí další úspěch. Jaký? O tom bude řeč hned za chvíli v úvodu. K podzimu patří i odlet ptáků na jih. Ve druhé reportáži vám tedy představíme jeho zákonitosti. No a pak zavítáme za brněnskými strážníky, kteří nedávno naměřili muži v Brně 5,7 promile alkoholu v dechu. A nakonec zajdeme i do lesa. Reportáž bude o houbaření. Dobrý poslech a nedělní pohodu vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Mezi 17. a 18. hodinou se ohlížíme za některými z reportáží, které jsme natočili a vysílali v právě končícím týdnu. A tady je tedy první z nich. Desítky let díky brněnskému sboru Kantiléna získávají malí zpěváčci hudební dovednosti. V tomto sboru začínala i nejedna dnes známá pěvkyně. Za všechny jmenujme Magdalenu Koženou. V seriálu Tady to žije vám současnou i historickou současnost i historii pěveckého souboru představí Jarka Vykoupilová, která neváhala a s mikrofonem se vydala přímo na sborovou zkoušku.
1: Jedno známé přísloví říká zlato v hrdle, Kantiléna zlato má. Já bych chtěla poprosit sbormistra Michala Jančíka o podrobnosti.
2: Tak aktuálně se můžeme pochlubit dvěma zlatými medailemi ze světových sborových her, které se konaly v létě v Helsingborgu. A je to opravdu veliká radost, protože jsme soutěžili ve dvou kategoriích a s obou si odvážíme zlato. Zpěváci jsou ve věku od 11 do 23 let. Jedna kategorie byla duchovní hudba a kapela bez doprovodu a druhá kategorie byly mládežnické sbory.
1: Pojďme si říct něco o konkurenci.
2: Byla veliká, především v té duchovní kategorii, která je tematická a není omezená počtem zpěváků ani věkem a obstáli teda na jedničku, protože jejich výkon z mého hlediska i teda potom z hlediska poroty byl naprosto fantastický.
1: My jsme se sešli v krásném brněnském besedním domě. Tady se konají zkoušky sboru.
2: Tak ta příprava je dlouhodobá a intenzivní. My vlastně začínáme s výchovou mladých zpěváčků už od 5-6 let. Nejmladší oddělení, které se jmenuje Magdalenka, protože záštitu nad celou Kantilénou převzala Magdalena Kožená, která bývala právě zpěvačkou Kantilény. Potom postupují zpěváci do staršího přípravného oddělení, což je Kantilénka. Pokud dosáhnou určitých schopností, vědomostí, tak přestupují do koncertního sboru.
1: Kolik členů teď Kantiléna má?
2: Tak aktuálně má Kantiléna celkem asi 160 zpěváků, samozřejmě mluvím o všech odděleních dohromady. Na zkoušku půjdeme do zkušebny, která se nazývá Hlaholna. To je slovo, které je už asi velmi vzácné a možná ho používáme jenom tady v Brně a v besedním domě. Každopádně je to zkušebna, kterou prošly stovky zpěváků, ale je to taky zkušebna velmi přísná, protože je tam velmi omezený dozvuk, to znamená, že všechno je slyšet, takže vždycky říkáme těžce na cvičišti, lehce na bojišti, protože všude jinde se zpívá líp než v Hlaholně nakonec.

0: Kantiléna vlastně v loňské sezóně oslavila 70. výročí. To znamená, že byla založena v roce 1956 jako dětský šlapanický sbor. Postupně se ze šlapanic Kantiléna přesunula sem do Brna, do Filharmonie, do Janáčkova divadla a stala se tou Kantilénou, kterou je dodnes.
1: Práce s dechem, rytmem i samotné zpívání, to jsou dovednosti, které v Kantiléně trénují desítky dětí. Nejen na pravidelných zkouškách, ale i při víkendových a letních soustředěních. Reportáž o brněnském sboru Kantiléna najdete na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Po chvilce hudby pozvedneme oči k nebi a budeme se věnovat odletu ptáků do teplých krajin.

0: pondělí 5. října budou dobré rady na téma podvodných e-shopů. Jako host dorazí František Kotrba z České obchodní inspekce. Zopakujeme si, jaká pravidla platí pro seniory, aby se na internetu uměli bezpečně pohybovat. Jsou slevy vždy výhodné? A podle čeho se dá poznat falešný e-shop? O tom všem si budeme povídat, to si nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak jako každou neděli i dnes se ohlížíme za nejzajímavějšími reportážemi vysílanými v předchozích dnech na vlnách Českého rozhlasu Brno. Teď tedy letíme za další z nich. Když ptáci odlétají k jihu, berou si sebou kousek léta. Takto poeticky můžeme vnímat podzimní houfování a odlet ptáků za sluncem. V rozhovoru redaktorky Jarky Vykoupilové s ornitoložkou Vlastou Škorpíkovou teď uslyšíte podrobnosti o tom, jak může taková cesta tam i zpět vypadat.
1: Ornitoložky Vlasty Škorpíkové se ptám, kdy ptáci obvykle začínají odlétat do teplých krajin.
2: Když vyhnízdí, což je v našich podmínkách většinou na podzim, ale někteří odlétají dřív, už třeba během srpna. Jsou některé druhy, které jsou tím charakteristické, například kukačka, ta zmizí opravdu už během srpna, nebo rorýsy, to jsou specialisté na lov hmyzu, takže určitě to s tím souvisí, že aby měli prostě tu potravní nabídku, takže ti taky odlétají během srpna a to jsou takový nejčastnější migranti naši.
1: A na druhém konci tedy ti, kteří vydrží třeba nejdéle?
2: Když není příliš sněhu, zůstanou celou zimu, takže tady je fakt těžké říct, kteří vydrží nejdýl. A v současné době se stává, že některé druhy, které dříve pravidelně odlétaly, tak tady naopak pravidelně už zůstávají. Jo, například čejky, špačci, i skřivani někdy přežijou zimu, čápy bílí.
1: Může za to tedy oteplení?
2: Řekla bych, že může. A tady jde hlavně o potravu. Jo, pokud teda najdou potravu v našich podmínkách, nemají tak silnou motivaci někam odlétat, led je náročný, že jo, tak šetří energii, tak zůstávají u nás.
1: Kam od nás nejčastěji odlétají?
2: Odlétají na jihovýchod, na jihozápad. Jsou i druhy, které odlétají vlastně daleko až do Asie, na indický subkontinent. Většina končí ve Středomoří nebo v Africe.
1: Které druhy jsou ty vytrvalé?
2: Lejsek malý a hyl rudý. Takové málo známé druhy, bych řekla, i vzácné u nás a jsou charakteristické tím, že letají tak daleko a přilétají třeba na jaře mezi posledními až v průběhu května.
1: Orientují se na svých cestách podle čeho?
2: Není to úplně jednoznačné, ale hraje v tom roli magnetické pole země, slunce, hvězdy i nějaké terénní výrazné prvky jako velké řeky, pobřeží, moří, jezer velkých a tak dále. Určitě to je kombinace různých faktorů.
1: A dokáží se tedy přesněji vrátit zpět tam, odkud odletěli?
2: Dokáží se vrátit na to místo. A je zajímavé, že se třeba vracejí i na zimoviště, že vlastně oni v prvním roce života, kdy podniknou tu první cestu a když se jim to zimoviště osvědčí, tak se tam potom třeba mnoho let i vracejí. A jsou ptáci, kteří přiletají k nám zimovat, to jsou ptáci ze severu třeba, takže my tady máme potom v zimě zase jiné druhy než v hnízdní době a těm se u nás líbí i v zimě. A taky je to tak, že někteří si oblíbí nějaké místo a vracejí se potom několik let. Potom, když ten pták někde uhyne, tak třeba to zimoviště už zůstane opuštěné zase mnoho let, než si to zase najde nějaký jiný jeho druh.
0: Znojemská ornitoložka Vlasta Škorpíková nám připomněla, jak náročný úkol to pro ptactvo je odletět na jih. Tuto reportáž i všechny další najdete přehledně na našem webu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A po písničce zvážníme. Tématem bude totiž přehnaná konzumace alkoholu a jeho následky.

0: Společnost o první říjnové neděli vám stále dělá Český rozhlas Brno a reportáže, které v právě končícím týdnu nejvíce zaujaly. Strážníci brněnské městské policie řeší kromě jiného i osoby pod vlivem alkoholu. Hodnota jeho přítomnosti v dechu, kterou naměřili muži v centru Brna, ale hlídku doslova překvapila. Případ v cyklu Modré majáky zachytil kolega Zdeněk Truhlář.
1: Neobvykle vysokou hodnotu alkoholu v dechu jsme naměřili muži cizinci na ulici Křinová v Brně na začátku měsíce září. Jelikož tato hodnota byla neobvykle vysoká, tak na místo byla volána i sanita záchranné služby. Sanita na místo dojela, jednalo se o hodnotu 5,7 promile alkoholu v dechu. Osádka sanitního vozidla pomocí kapaček tuto hodnotu snížila na takovou hodnotu, že bylo muže následně možné převést na protialkoholní záchytnou stanici.
2: Popisuje jeden z případů strážník Pavel Kravecký. Jak často musíte takhle zasahovat u takto silně podnapilých lidí v centru Brna?
1: Dá se říct, že každý den. Jo, není to nic neobvyklého. Tady byla pouze ta výjimka, že ta hodnota byla hodně vysoká. Jo, těch 5,7 promile alkoholu v dechu není úplně běžná hodnota, s kterou se každý den setkáváme, ale běžný jsou hodnoty kolem těch 3,5 promile alkoholu v dechu.
2: Kdy vlastně může strážník, tak říkajíc, nechat člověku dýchnout?
1: Pokud by mohl být ohrožen na životě a na zdraví a pokud není schopen vlastní samostatné chůze.
2: Pokud lidé uvidí takto silně podnapilého člověka, tak jak by se měli v této chvíli zachovat?
1: Pokud ten člověk komunikuje, tak je nejlepší zavolat nám, čili na linku 156 nebo kolegům na linku 158. Pokud osoba leží na zemi a nekomunikuje, není při vědomí, tak volat i hned linku 155.
2: Která místa jsou z vašeho pohledu nejproblematičtější tady v centru Brna?
1: Jednoznačně okolí kolem hlavního nádraží, ulice Benešova, okolí bývalého Teska a vyloženě se jedná tady to blízké centrum města.
2: My se teď nacházíme v parku na Čechyňské, i tady sem vyjíždíte kvůli těmto případům?
1: Ano, i zde vyjíždíme, je zde několik skupinek bezdomovců, dochází zde k časté konzumaci alkoholu, tak i sem také vyjíždíme na tyto ojedinělé případy.
2: V některých částech města je zakázáno konzumování alkoholu na veřejnosti, i toto z nějakých preventivních důvodů kontrolujete?
1: Ano, jezdíme všude, jsou teda nějaké výjimky, ale zákaz alkoholu platí v centru města a okolo škol, školek, zdravotnických zařízení, dětský hřišť a podobně.
2: Jak potom řešíte zahrádky nebo takové ty hospůdky, které mají přiléhající volné prostranství?
1: Tak konzumace alkoholu na zahrádkách je povolená a na ulici, až na nějaké výjimky, tak je zakázána. Je to dano obecně závaznou vyhláškou a ty ulice, kde je povoleno konzumovat alkohol, tak jsou tam výslovně vyjmenovány.
0: Připomíná strážník brněnské městské policie, se kterým natáčel kolega Zdeněk Truhlář. A my pro vás máme tip na mnohem zdravější a zábavnější trávení volného času, než je posedávání s lahví alkoholu. Počasí letošního babího léta je ideální i k procházkám v lese. S košíkem v ruce jsou přímo balzámem na duši i nervy. O pravidlech houbaření i o tom, jak rychle nalezené úlovky spotřebovat, bude řeč za malý okamžik.

0: Češi jsou podle všeho nejvášnivější houbařský národ na světě. Podle dostupných statistik do lesa vyrazí aspoň jednou ročně více než 2/3 lidí a průměrně aktivní houbař za sezónu zvládne nazbírat až 6 kg hub. Houbařská sezóna se rozbíhá, tak je dobré si připomenout, jak se chovat nejen v lese, ale i k domů přineseným houbám. Proto Jarka Vykoupilová vyrazila s mikrofonem do lesů nedaleko Znojma.
1: Houbařská sezóna v plném proudu, možná stojí za to připomenout si, jak se v lese správně chovat. Ptám se botanika Radomíra Němce.
2: Ten zákon o lesích v paragrafu 20 tak říká, že bychom třeba neměli parkovat v lese, neměli tam zajíždět autem, neměli bychom tam dělat hluk. Pokud se týká hub, tak bychom měli sbírat jenom to, co bezpečně poznáme, to je pro naši bezpečnost, abychom se neotrávili. No a taky bychom měli sbírat jenom pro vlastní potřebu, protože zákon taky pamatuje na to, že pokud bychom sbírali více těch hub a prodávali je, tak tam se to řídí prostě už jinými pravidly. Ale v České republice není dáno, jaké množství maximální můžeme z lesa teda odnést, kdybychom byli někde v nějakém lese, který je soukromý, tam platí jiná pravidla a taky platí jiná pravidla ve zvláště chráněných územích, jako je Národní park nebo chráněná krajinná oblast nebo přírodní památky, přírodní rezervace. Tam mohou platit úplně přísnější pravidla, třeba že nesmíme sestoupit ze značené stezky, což limituje zase ten sběr. No a pak je třeba připomenout, že existují chráněné druhy, které vlastně sbírat vůbec nesmíme, kam patří třeba hřib královský, muchomurka císařka nebo třeba hřib fechtnerův.
1: Hrozí za to i pokuta?
2: Hrozí pokuty. Obecně třeba v těch zvláště chráněných územích by strážci mohli tu pokutu udělit za sebrání zvláště chráněného druhu nebo za pohyb mimo teda značené stezky.
1: Pokud nám záleží na tom, aby na našem místečku zase za rok něco vyrostlo, je dobré ten hřib nějakým způsobem odříznout?
2: O tom zase houbaři a mykologové vedou spory, ale obecně se říká, že by se ta houba měla opatrně vytočit a to místo, odkud jsme ji vzali, tak zamáčknout, aby podhouby nevysychalo. A někdo říká, že bychom měli tu houbu uříznout nožem a nechat kousíček jako v té zemi. Můžete si vybrat, je to jednoznačně dáno.
1: Pokud už v košíku tedy nějaký úlovek mám, přijdu domů, co je dobré rychle udělat a neodkládat.
2: Na ten sběr bychom si měli vzít košiček nebo třeba papírovou tašku, protože igelitové sáčky, jak víme, tak ty houby v tom velice rychle dochází k degradaci těch hub a to třeba díky plísním, nebo teda on to není úplně plíseň, je to neduhub zlatový trusí, který se velice rychle šíří skrz plodnice a vytváří takové ty bílé povlaky a znehodnocuje tu houbu. Takže pozor na to. Některé houby snesou uložení v ledničce, to je třeba hřib dubový, hřib smrkový, to jsou pevné tvrdé houby, které klidně 3 dny v ledničce vydrží, ale u většiny druhů platí, že bychom měli zpracovat okamžitě, jak je přineseme z lesa.
0: Radí botanik Radomír Němec. Tak si říkám, proč se vlastně handlivě používá úsloví stojí to za houby, když máme houby tak rádi. Věřím, že i váš košík nebude po procházce v lese prázdný a prožijete tu jedinečnou radost z nálezu oblíbených druhů hub. Připomínku Jarky Vykoupilové týkající se houbaření najdete také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. No a to je pro dnešek vše. Přeji vám hezký zbytek neděle a zdárný start nového pracovního a školního týdne. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás pro tuto chvíli zdraví a brzy naslyšenou se těší Sandra Silná.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 6. října bude malíř a včelař Jan Karpíšek. Budeme si povídat o tom, jaké to je spolupracovat se včelami při umělecké tvorbě, jak se v jeho práci propojují témata spirituality, přírody, těla a duše, ale také o životě malíře a zahradníka v 21. století. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Městská policie v Kroměříži získala dotaci na fungování komunitních pracovnic. Technici zkoumají stav jezu v brněnském Jundrově. Práce omezí cyklisty. Propouštění na ministerstvech bude postupné. Během příštího roku by je měla opustit desetina zaměstnanců. Přes noc a k ránu bude oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Městská policie Kroměříž získala téměř 5 milionů korun jako dotaci na projekt zaměřený na práci v sociálně vyloučených lokalitách města Kroměříže. Šárka Kučerová z tiskového odboru radnice vysvětlila Českému rozhlasu, že v rámci projektu fungují dvě pracovnice. Ty působí pravidelně v terénu, komunikují s lidmi bez přístřeší, motivují je k aktivnímu zapojení do života a pomáhají podle Kučerové při řešení s nimi souvisejících problémů.
2: Projekt potrvá do června 2028. Navazuje a doplňuje činnost asistentů prevence kriminality. První dva v Kroměříži nastoupili už před 11 lety. Momentálně u městské policie působí jeden asistent prevence kriminality a dvě zmíněné komunitní pracovnice.
0: Cyklisty ode dneška čeká omezení na páteřní cyklostezce podél řeky Svratky v Brně. Je to kvůli technickému průzkumu jezu Kamenný mlýn v Jundrově. Jeho zkoumání potrvá do konce října. Průjezd po stezce kolem jezu je proto zúžený. Kvůli bezpečnosti tam lidé nesmí na kole jet, ale musí ho vést. Ministerstva propustí desetinu zaměstnanců postupně během příštího roku a ne jednorázově k 1. lednu. Příslušný návrh vláda projedná během několika týdnů. Dnes to v pořadu Poledne s Moravcem řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Ministři by se podle Havlíčka měli zaměřit na neobsazené pozice nebo možné sloučení podřízených organizací.
4: Poté se podívejme, jestli tedy všichni zodpovědně pracují, jestli to nemají jenom jako krátkodobou přestupní stanici, ale ti srdcaři, ti, kteří něco odvádějí, ty tam musíme udržet.
3: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL dnes v televizi CNN Prima News řekl, že by propouštění zaměstnanců mělo být promyšlené.
5: Jde o to přece snížit množství práce, dát to do digitálních služeb, zapojit AI. A potom je možné prostě snižovat úvazky. Tady tuto aktivitu nevidím.
3: S propouštěním nesouhlasí odbory. Považují ho za decimaci státní správy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Platnost řidičských průkazů by se mohla prodloužit z 10 na 15 let. Počítá s tím novela zákona o silničním provozu, kterou chystá ministerstvo dopravy. Změna by se týkala jen nově vydaných průkazů a neplatila by pro nákladní auta a autobusy. Ministerstvo si od změny slibuje menší zátěž pro úřady. Ty ročně vydají nebo vymění zhruba 700 tisíc průkazů.
1: Počasí.
0: V noci čekáme většinou oblačno, přechodně i skoro zataženo a k ránu může oblačnost částečně ubývat. Nejnižší teploty budou kolem 11 až 8 stupňů, v údolích naměříme ojediněle pouze 5 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Po nehodě dvou osobních aut je uzavřena silnice mezi Moravskými Málkovicemi a Medlovicemi na Vyškovsku. Dále bourala dvě osobní auta na hlavní silnici v Ochozu u Brna. Tolik zprávy Českého rozhlasu. Následujícím pořadem Blahopřání s písničkou vás provede Květa Navrátilová.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Bojany a polku Pavla Skočíka, Stanislava Esterky, Kamaráde můj. A věřím, že vám tato písnička přinesla radost. Tak všechny kalendáře se dnes shodují na jméně František. Tak ještě jednou vše nejlepší. Já vám ještě připomenu telefon 726 46 52 00 a já si teď napřímo vemu telefon. Tak, halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já bych chtěla volat do Rádia Brno Elena Večerková z Řešoviču Prostějova.
0: Ano, prosím, už jste ve vysílání.
1: A chtěla bych nechat zahrát všem Frantikům a jak tady bylo Oříško hraní ve škole.
0: Dobře, ano, zahrajeme rádi písničku.
1: Ticho.
0: Tak, zahrajeme písničku a já se s vámi rozloučím. Přeji vám pěkný večer, nashledanou. Tak a pojďme na další telefon. Aj, to se mi nějak nedaří, ale už se to teď podaří. Tak halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: No, dobrý večer, Hruška Raječko.
0: Tak prosím, jste už ve vysílání.
2: No, tak ještě jedno, dobrý večer. Já bych dneska chtěl zahrát panu Borkovi z Obory, staršímu a mladšímu Františkovi, všecko nejlepší, hlavně zdraví. A všem Františkům, co je tady známe v Rajici, v Raječku, taky všechno zdraví. No a ať se mají dobře a to je vše, děkuji.
0: Ano, tak i vám popřeji pěkný večer a rozloučím se, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A připojím tady e-mailovou poštu. Chtěla bych popřát mému manželovi, Františku Sekaninovi, k dnešnímu svátku zdraví, štěstí, spoustu zážitků při dechovce, kterou má moc rád, a hlavně ještě mnoho ujetých kilometrů bez nehody, milující žena Jana a syn Jan Sekaninovi. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Dobrý den, rádi bychom nechali zahrát písničku milované mamince, babičce a prababičce paní Evě Markové ze Hvozdce. K jejím krásným narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, pohody a krásné chvíle. Za celou rodinu přejí hlavně pravnoučata Venda, Adélka, Vítek, Viktorka, Zuzanka, Majda, Máťa, Dorka a Čendík. Takže to jsme také předali a já tady ještě do třetice dám přání. V září oslavila své krásné životní jubileum věrná posluchačka Českého rozhlasu paní magistra Kateřina Sovadinová z Přílep u Holešova. Naše milá Kateřinko, přejeme ti hodně lásky a zdraví, ať stále slouží, ať jsi stále tak energická a plná elánu. Máme tě moc rádi, tví Myškovjáci. Tak a písnička, která je připravena, Keca večer stmívá a Skaličané.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dozněl nám krásný valčík, pěkně zaspívaný, a já vítám paní Marii z Milotic.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová. Dnes má krásné, kulaté narozeniny Švábný Šohaj, dobrý kamarád, pan Stanislav Kellner ze Svatoboric. Takže já bych mu chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, boží požehnání, a do té stovky, ať to aspoň vydrží.
0: Ano.
1: A dneska je Františka a máme ještě druhého kamaráda v Dolních Bojanovicích, František Kaňa. Taky mu přeju hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky. To vše přejí kamarádi z Milotic. Hurá!
0: Výborně. Tak jo, paní Marie, pěkný večer vám přeji. Ano, ať se daří.
1: Aj vám, děkuju. Naschledanou.
0: Ano, naschledanou. Tak a teď si přehodíme paní Jano. Výborně. Tak halo, halo, paní Jano.
2: Halo, halo, tady Jana.
0: No, krásný poslech, ano. Tak vítejte a můžete už přát.
2: No, já bych chtěla popřát především Františkovi Pěchulovi z Hluku hodně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnáníčka. Prostě a všem tým Františkom, protože to je krásné jméno. Mm-hmm. A taky bych chtěla popřát na dobrou náladu, a tak snad dobrou náladu má furt, panu Zdenkovi Vaculíkovi, mu taky něco pěkného zahrajte, on vás strašně rád poslouchá.
0: Dobře, tak
2: a vám taky
0: posíláme.
2: Samozřejmě prostě všem lidem dobré vůle prostě.
0: Ano, děkujeme pěkně, děkujeme.
2: Tak
0: paní
2: Ano,
0: ať se vám daří,
2: naschledanou. Děkuji.
0: Tak a já tady připojím zase psaná přání. K dnešnímu svátku posíláme přání pro kamaráda Františka Žurku z Rackové. Jemu i jeho tatínkovi Františku Žurkovi staršímu přejeme hlavně zdraví a boží požehnání. Rodina Adamíkova. Tak to bylo jedno přání, pojďme tady na další. Vše nejlepší k dnešnímu svátku přejí Františkovi Černochovi ze Zdounek kolegové David a Honza. A tak ano, a chtěli by písničku, bohužel jsou písničky vybrány dopředu, tak třeba někdy tuto písničku, kterou žádáte, taky zahrajeme v některé jiné hodině. Ano, tak předali jsme a já pokračuji. Přátelé, opravdu i na večer těch přání mám tolik, že trošku mám i strach, jestli to stihnu, ale budu se snažit. Každý den do rádia chci nechat zahrát písničku pro nejlepšího tatínka na světě, cituji z dalšího e-mailu, pana Františka Jaška Stroubek. Tati, přejeme ti z celého srdce pevné zdraví, spoustu důvodů k úsměvu a pohodu v každém dni. Vše nejlepší ti přejeme, dcera Petra, Tom a v noci Alexík a Neky. Tak předala jsem a já si tady dovolím ještě jedno. Tak zdravíme všechny posluchače i vás v redakci a prosíme o písničku pro našeho kamaráda pana Františka Urbánka z Křepic. Milý Františku, dnes svůj svátek slavíš, tak ať se ti všechno daří, ve zdraví a pohodě si žiješ. Polákovi z Rosic, tak to přejí. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Děvčata z Vrbice, Pavel Svoboda, Jaroslav Varmuža a Láca Ranka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vítám ve vysílání paní Ludmilu z Babic u Uherského Hradiště. Vítejte, dobrý podvečer, ano.
2: Dobrý podvečer, ano. Paní Navrátilová, já bych chtěla popřát Františku Smékalovi ze Žeranovic k jeho svátku. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. To jí mu přejí jako Moraváci, Babičáci, všetci. On už bude vědět, kolik je nás.
1: Dobře, ano.
2: Tak... Jo, to je všechno. Ano, tak děkuji moc.
1: Ano, my také ano, písničku taky. Posíláme za chvilku, ať ano, se vám daří. Ano. Nasledanou.
2: Dobrou noc.
1: Tak a já tady budu pokračovat ve vašich psaných přáních. Dnes slaví 86. narozeniny pan Svatoslav Prachař ze Zborovic. Přejeme mu moc a moc zdraví, božího požehnání, radosti z pravnoučátek a malého Edíka. Ještě hodně kilometrů na kole s manželkou Jarmilkou. Tomu přejí Jarmilka Dostálová, Dáša Klabalová a Mitkovi. A prosíme o písničku. Ano, a my ji rádi za chvilečku pošleme. Tak a teď tady máme další přání. Tak, dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro milého kamaráda Františka Vavříka z Veletín, který dnes slaví svátek. Fanouši, vše jen to dobré, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky od svých nejbližších, pohodu, radost přeje celá rodina Vencovská a děkuji za písničku. Ano, také bude za chvíli. No a další přání. Posílám blahopřání Františkovi Pindákovi ze Šumic. Františku, k tvému svátku ti přejeme hlavně zdraví, ať to si ještě dlouho s námi, to ti přejí Jana a Martin Tlachovi. Tak, to bylo další přání a ještě jedno tady připojím, ať s tím pohneme. Pozdrav, přání a pěknou písničku k svátku posíláme do Orlovic Františku Hladkému. Milý Františku, k tvému svátku ti ze srdce přejeme pevné zdraví, životní pohodu, klidnou mysl a neutychající optimismus. Ať tě na každém kroku provází jistota a tvé dny jsou požehnané, plné radosti, lásky a samých příjemných překvapení. Vše nejlepší ke jmeninám ti s láskou přejí maminka, manželka Renata, synové Tonda a Ondra, sourozenci Zdeněk, Jana a Stanislav a teta Marie s rodinami. A písnička Takou jsem si frajírenku zamiloval, Joška Černý a Broln.

0: vážení a milí, pokročíme dál. Já si tady vezmu telefon napřímo. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Tady je Helena z Beskyd.
0: No, my vás vítáme a zdravíme, prosím.
1: Tak, hezky podvečer vám všem rozhlase i posluchačům z Beskyd. Dnes ať letí přání k svátku do Dambořic pro pana Františka Majera a taky bratrovi do Paršovic Františkovi Mikříkovi a k narození nám paní Míli Švehlové do Hranic. Všem jmenovaným přejeme hodně, hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti, ať se mají dobře. A to přeje Helena s rodinou z Bílé. A moc vám děkuji a zdravím všechny přátelé a známé.
0: Ano, my vás také zdravíme a přeji vám pěkný večer.
1: Děkuji vám, paní Navratilová.
0: Ano, nashledanou.
1: Mějte se, nashledanou.
0: Tak a připojíme další e-mailovou poštu. Našemu drahému dědečkovi Františku Holešínskému ze Ždánic přejeme k dnešnímu svátku pevné zdraví, klid na duši, boží požehnání a hodně radosti z vnoučat. A to přejí manželka Miroslava, dcera Anna s rodinou a syn Jan s rodinou. A já pokračuji. Dobrý den, neslaví svátek pan František Mítek a pan František Šprňa z Troubek a pan František Majksner z Lubné. Vše nejlepší, hodně zdraví a rodinné pohody přeje Dáša, Vlaďka, Dáša, Boženka, Silva, Horáčkovi a Burešovi. A další přání tady máme. Dnes svůj svátek slaví také pan František Tomanec ze Šidbořic. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody, ať se mu vše daří. Moc mu děkujeme za to, s jakou láskou o nás pečuje. Velkou pusu posílají Iva a Marek. A další přání tady je, vše nejlepší k dnešnímu svátku přejí Františkovi Černochovi ze Zdounek, kolegové David a Honza. A jestli by bylo možné, zahrajte mu Břeclavská kasárna. Ano, ale až někdy příště. Tak a další přání tady je pro pana Františka Šupinu z Bystřice pod Lopeníkem. Vše nejlepší k svátku dědečku, pevné zdraví bez bolístek, na srdíčku ani stín, život tvůj ať krásně kvete, přejeme štěstí jako hrom. To ti přejí syn Lukáš s manželkou a vnoučata Viktorek a Alžbětka. A přátelé, dáme si další písničku Neotvíraj okénečko a Miločanka.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A přátelé, jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já vítám paní Evu ze Zlína. Dobrý podvečer.
2: Dobrý, vám taky, paní Navrátilová, dobrý večer. A já bych chtěla popřát pan František Lužík z Míškovic. Slaví dneska je Františka, že?
1: Ano.
2: Takže živí ho a hlavně hodně zdraví, lásky a všechno, co je k tomu potřeba. Takže děkuju za písničku a mějte se pěkně.
1: Ano,
2: nashledanou.
1: Nashledanou a pěkný večer. Tak a já budu pokračovat ve vašich dopisech. Když máš dobrého kamaráda, máš víc, než má on. A já takového mám a je to pan František Netrda z Naloučan. Můj celoživotní kamarád a dnes slaví svůj svátek a já mu chci při této příležitosti popřát vše nejlepší, hodně zdraví a sil v nelehké životní situaci. Fano, drž se. Druhý František, kterému posílám své přání, je pan František Cafourek z Hrotovic a je to můj soused. Kamarádi, tam prdličku si dáme, až se potkáme. Toto vám přeje Hinek. Tak to jsme tady odevzdali a pojďme na další. Mám tady přání od Honzíka. 4. října má svátek pan František Staněk z Okrouhlé. A přeje vše nejlepší Honzík k jeho svátku, zdraví, lásky, ať se mu ve všem daří a starají se totiž o lesy a moc se mu tam líbí Honzíkovi a líbilo se mu tam už dlouho, tak nemůžu to tady přečíst, že už nemůžete, jo a lituje, že už nemůžete přijet. Takže to bylo přání pro pana Františka Staňka z Okrouhlé k jeho svátku vše nejlepší. Tak to je další přání. No a přátelé, mám tady e-mail jeden. Včera oslavil svůj svátek pan František, ale to proč včera? To je dneska. Aha, on je to myšleno takhle. Takže takhle dávám, tak pojďme dál. A máme tady vzpomínku a s láskou a úctou vzpomínáme na Františka Hubatku, rodáka z Dolních Dubňan, který zůstává v našich srdcích a vzpomínkách. Čas plyne, ale vzpomínky na člověka, který byl součástí našeho života, zůstávají. V srdcích těch, kteří ho znali a měli rádi, má stále své místo. Ať jeho památka žije dál v našich vzpomínkách, v tichých myšlenkách i ve chvílích, kdy si na něj s láskou vzpomeneme. S úctou a láskou vzpomínají celá rodina Jonášova, Šajnerova a rodina Černých. Čest jeho památce. Nikdy nezapomeneme. Tak a tento e-mail poslal k nám Jarda Wolf. Takže to je další e-mail a já si tady ještě otevřu další. Je tady přání ke svátku pro milého syna Františka Stránského z Brna. Buď stále sám sebou, tak usmívavý a laskavý a toto přeje maminka a tatínek. Tak a půjdeme na písničku. Máme ji připravenou. Chceme jít dál spolu Jaroslav Zouhar mladší, Monika Levocká a Moravěnka.

Písnička nám dozněla a já tady mám vzpomínky, takže je teď předám. Dobrý večer, prosíme o zahrátí pěkné písničky Do hudebního nebe pro pana Františka Pochylého z Kunovic i s přáním k dnešnímu svátku. S pozdravem děkuji a vzpomíná Josef s rodinou. Tak to bylo. Jedna vzpomínka byla, pojďme na další, kterou tady máme. Tak zdravíme vás a prosíme o pěknou písničku pro dnešní oslavence k svátku Františka, a to pro našeho bratra, tatínka a moc hodného dědečka, pana inženýra Františka Kmínka, který nás opustil před 3 měsíci, a také pro našeho tátu Františka Kmínka, oba byli z Vizovic. Za celou velkou rodinu posílá tuto vzpomínku bratr Mirek. Tak to byla další vzpomínka, pojďme ještě na další. Dobrý den, milé rádio, prosím, zahrajte písničku, která by byla pro mou mámu Marii Fialovou a bráchu Zdeňka Fialu z Hustopečí u Brna. Mám vás ráda a víkendy u vás jsou skvělé. Děkuje Lenka Černá z Břeclavi. Tak to byla další vzpomínka. Tak a já mám tady ještě jednu. Posílám vzpomínku na doktora Františka Peroutku, bratra mé milované babičky Augusty Seifertové, rozené Peroutkové, a Valérie Vlčkové, rozené Peroutkové. Narodil se 7.11.1894 v Pitíně a jeho otec František Peroutka byl dozorcem dráhy v Bojkovicích. Matka Regina byla dcerou Františka Šojera Hostinského v Pitíně. Byl ruským legionářem a vrátil se cestou přes Vladivostok, Severní Ameriku, Francii a Německo domů až v roce 1920. Je velkou ironií, že své narozeniny slavil v den bolševické revoluce. Zemřel 7. srpna 1961 jako železniční rada ve výslužbě ve věku nedožitých 67 let. Vzpomíná dlouholetý věrný posluchač Tišnova, pan doktor Jan Boleslav. Písnička, přátelé, která zazní, když vínko dozrává, Blahoslav Smišovský, Antonín Galuška a Stříbrňanka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak přátelé, písnička nám dozněla a já tady teď se budu věnovat zase Františkům a budu to brát tak, jak si rychle, protože aby se to opravdu stihlo aspoň jim popřát. Takže svátek slaví dnes pan František Cmol z Dolního Němčí. Dále slaví svátek pan František Stojaspal z Nivnice. Dále pan František Tinka z Dolního Němčí. Dále František Bobčík z Dolního Němčí. Teď budeme také blahopřát panu Františku Mahdalovi z Nivnice. A čeká ještě jeden František, nebo ještě dva. František Světinky z Dolního Němčí, jestli je to správně napsáno, a pan František Šimčík z Dolního Němčí. Vám, pánové, přeje samozřejmě celá rodina, vše jen to nejlepší a k tomuto přání se připojuje kamarád Broněk. A písnička, která zazní, bude to Křepická točka a Moravanka.

0: kamarádům, známým, přátelům a všem příznivcům naší kapely, kteří nás provázeli těmi 31 lety, co dělal kapelníka můj manžel Radek Veselý. Takže všem mockrát děkujeme za jejich přízeň i za jejich podporu. A to poděkování posílá za celou kapelu kapelník Radek Veselý. Moc děkuju a přeju krásný večer.
1: Tak ať se vám daří.
0: Děkujeme
1: i dále
0: moc.
1: Tedy. Nebo ať ta muzika nějak pokračuje.
0: Ano. Děkujeme moc.
1: Nashledanou. No a já tady ještě připojím poslední e-mail, který tady máme. Kulatiny jsou vždy významným mezníkem v životě člověka. Člověk hodnotí, co mu život dal, vzal a co krásné má ještě před sebou. Své o tom ví nestárnoucí elegán duchem i tělem stále mlád pan Viktor Krovina z Od krásného dubu. K letošnímu životnímu jubileu přejeme pevné zdraví, štěstí, boží požehnání, v lese pevnou ruku, nikdy sucho v krku, dále radost z každého dne po boku nejbližších a v druhém celoživotním domově, v lese, tedy v přírodě. Tak, jelikož Vikino je rozený myslivec tělem i duší, tak krásný nedělní podzimní podvečer s hudebním dárkem ti Vikino k letošním mladým kulatinám přeje Věra s Pavlem. A písnička už poslední, Josef Poncar, Počápelská, Vilda Sýkora otextovala a Josef Zíma a pojďme na to.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. A rozloučíme se orchestrální skladbou Miloslava Kolstrunka mladšího, promiňte, kterou pro nás hraje mistříňanka a název Moravské sny. Tak já vám přeji krásné sny, dobrou noc, dobrý poslech a ještě krásný nedělní.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hřiště u polikliniky v Otrokovicích je dokončené. Na Novomlýnské nádrži začíná evropský šampionát v lovu kaprů. Zájemci o státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Přes noc a k ránu bude oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 5 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Několika měsíční proměna dětského hřiště u Otrokovické polikliniky je hotová. Město do projektu investovalo 7,7 milionů korun. Původní vybavení nahradili nové herní prvky pro různé věkové skupiny. Přibyly bezpečné dopadové plochy a úpravou prošlo také okolí. V příštím týdnu hřiště čeká kolaudace. Pokud bude všechno v pořádku, veřejnosti se otevře v pátek 9. října. Na Dolní Novomlýnské nádrži dnes začíná 10. ročník evropského šampionátu v lovu kapru. Závod potrvá do soboty. Letos se do něj zapojí 100 týmů po 2 až 3 členech. Vítěz si odnese 30 tisíc eur, dodává ředitel závodu Petr Šurek.
2: Je to o tom, že nám nejde o tu kvantitu, ale zaměřujeme se na ty opravdu velké ryby. Ti závodníci za ten týden chytí třeba 10-15 ryb, ale bodují se ty 3 nejtěžší. Pokud chytí větší rybu než tu, co tam už mají, tak tu nejmenší vlastně ta se smaže a připíše se ta větší.
0: Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Ministerstvo financí nabízí Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Ostatní typy státních dluhopisů už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. První prezident České republiky Václav Havel by zítra oslavil 90. narozeniny. Jeho odkaz proto dnes připomněl Radiožurnál prostřednictvím speciálního vysílání Hovorů z Lán.
3: K té politice opravdu patří schopnost mít trošku horší kůži.
4: Řekl Václav Havel v jednom dílu Hovorů z Lán, které Radiožurnál vysílal 9. května roku 1993. Jméno Havel po sametové revoluci rezonovalo po celém světě. Jeho mluvčí Ladislav Špaček dnes ve vysílání vzpomínal, že otevřel Česku dveře do celého světa.
5: Naše země byla na výsluní slávy v Evropě a to díky Václavu Havlovi, který měl obrovskou autoritu.
4: Havel nezískal respekt jen jako politik, ale i jako člověk. Vztah si vybudoval třeba i s tibetským duchovním vůdcem Dalajlámou. Ten Radiožurnálu tento týden napsal, že k Havlovi choval hlubokou úctu za jeho postoje a že na něj vzpomíná jako na drahého přítele. Jakub Kulaviak, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekáme většinou oblačno, přechodně i skoro zataženo a k ránu může oblačnost částečně ubývat. Nejnižší teploty naměříme kolem 11 až 5 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na silnici mezi Žatčany a Měnínem v okrese Brno-Venkov. Osobní auto srazilo motocykl na hlavní silnici ve Výskách na Blanensku. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Cesta k uzdravení. Přeji vám ničím nerušený poslech a hezký zbytek neděle.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprovodné

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják. Ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiků druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha? Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu?
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat, můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říct si, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklizně, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, když jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré oči.
2: Moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: lidském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V libeňské synagoze se bude konat Judafest. Evropa spouští projekt, který má bojovat proti antisemitismu. A jak se v Česku proměňuje připomínání obětí holokaustu? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Kapela Lecha Dody ze slovenské Nitry, stánek s občerstvením Jebrusalem nebo Tater, který propojuje estetiku baroka a graffiti. To je jen malý výčet z toho, co čeká návštěvníky libeňské synagogy v Praze v neděli 11. října. A to během dalšího ročníku Judafestu. Ten už tradičně organizuje Česká unie židovské mládeže. Na podrobnosti se zeptáme Hany Nikolas z její rady. Dobrý večer, pokud se nepletu, v libeňské synagoze se tradiční Judafest koná letos poprvé. Proč?
2: Dobrý večer. Je to z toho důvodu, že vlastně nám se líbilo, jak ta libeňská synagoga je v takovém prostranství, že je přístup k ní vlastně, i když jdou kolem jdoucí jen tak náhodou okolo, a že vlastně nemusí nutně předem vědět a jít tam cíleně s tím, že jdou na Judafest.
1: Co všechno bude na programu?
2: Program otevře naše členka Ivon Batelová, která už 5 let vlastně dělá výzkum o asanaci Josefova, takže nám poví něco o historii židovské. Potom tam bude pan doktor Tarant, který bude mít přednášku na téma o konci zlaté éry českých židů, nebo jestli to tak je, nebo není, to se můžete dozvědět na Judafestu. Nebo třeba rabín Menashe Kliment, který nám poví něco o Talmudu, protože z Talmudu vznikají různé konspirační teorie. Takže vlastně nám přišlo jako dobrý nápad, aby někdo, kdo tomu rozumí, to dokázal nějak osvětlit líp, co to vlastně je. Taky tam bude Jakub Santo, kde se budeme bavit o volbách v Izraeli, jakou to má souvislost s vírou. Potom tam bude umělecké okýnko, kde bude Václav Marhol, což je český režisér a scenárista, a Eliáš Kejdečka, který budou vlastně mít společný panel a budou mluvit i o generačních rozdílech a jak je vlastně jejich židovství ovlivňovalo v tvorbě. A nakonec bude mít rozhovor náš člen Daniel Kraus, který je redaktor za Aktuálně, s velvyslancem státu Izrael Amirem Weisbrodem. A na konci vlastně tak to završí koncert kapely slovenské z Nitry Lecha Dody.
1: Na programu se letos podílejí i přímo někteří vaši členové, co všechno nachystali.
2: Ano, přesně tak. Budou tam výstavy 3 našich členů, Roger Nikolas, Matěj Šulc a Tamir Maximilian Jaffe. A každý z nich tak má jiný druh umění, což nám přišlo jako dobrý nápad, že vlastně tam každý najde trochu něco svýho. A my jsme hrozně rádi, že naši členové si udělali čas a prostor a ukážou vlastně svoji výstavu, takže z toho máme radost.
1: Judafest chystá Česká unie židovské mládeže. Jaká témata jsou pro dnešní židovskou mládež důležitá? Co řešíte?
2: Vzhledem k aktuální situaci, tak tím, že vlastně rostoucí antisemitismus ve světě se nevyhnul ani České republice, tak je mi líto, že to musím takhle říct, ale jako co nejčastěji se řeší, nebo co nejčastěji, s čím se potýká židovská mládež, je poměrně silný antisemitismus, jak už na středních školách, tak i na vysokých školách. A je to něco, co vlastně řešíme společně a bohužel je to téma pro českou židovskou mládež. Vlastně proto, ale bych chtěla zdůraznit, že proto ten Judafest je tak důležitý pro nás, protože to je jediná akce, kterou my pořádáme s cílem zacílit na veřejnost a abychom vlastně přiblížili Čechům naší českou židovskou kulturu. A abychom jako přiblížili a postavili nějaký mosty mezi sebou.
1: Říká Hana Nikolas z Rady České unie židovské mládeže. Děkuju moc a ať se vám Judafest vydaří.
2: Já taky moc děkuju a doufám, že se tam uvidíme.
1: Všichni bratři, na jidiš text bělorusko-amerického básníka z přelomu 19. a 20. století Morise Vinčevského zpívá ostravský soubor Adaš za doprovodu klezmerové kapely Naches.

0: 7. října uplynou už 3 roky od teroristického útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael. Od té doby na celém světě raketově narůstá antisemitismus a ukazuje se, že nestačí, aby ho měřili nebo si určovali strategie pro boj s ním jednotlivé státy. Evropa proto nyní spouští nový společný projekt Neron. Podrobnosti přináší Leo Pavlát.
1: V Evropě působí řada odborníků, kteří se zabývají antisemitismem, židovskými dějinami i současnými židovskými komunitami, ale jejich práce je často roztříštěná mezi jednotlivé státy, obory a instituce. Změnit to má projekt Síť pro evropský výzkum židovského života a antisemitismu. Jehož zkratka Neron je vytvořena z částí anglického názvu. První 3letá fáze projektu začala tento měsíc a potrvá do 30. září 2029. Vedením jsou pověřeny Institut pro výzkum židovské politiky v Londýně a Evropský univerzitní institut ve Florencii. Dlouhodobě existuje mezera mezi problémy, jimž komunity čelí, a kvalitou dat, která máme k jejich řešení, uvedl k potřebnosti projektu Jonathan Boyd z Londýnského institutu. Neron má proto vytvořit evropskou výzkumnou základnu, propojit badatele, politiky, občanské organizace a představiteli komunit, mapovat dosavadní výzkum, hledat jeho bílá místa a sjednocovat metodické standardy. Právě srovnatelnost je jednou ze slabin současného bádání. Jednotlivým zemím i tématům je věnována rozdílná pozornost a výsledky tak často nelze jednoduše porovnávat. Neron proto nemá být jen dalším výzkumným projektem, ale stane se i infrastrukturou.

i po roce 2029. Širší časovou a společenskou naléhavost projektu názorně dokládá online průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva ve 13 státech Unie, uskutečněný, což je důležité, ještě před teroristickým útokem palestinského Hamásu v jižním Izraeli 7. října 2023. V těchto zemích, kde žije přibližně 96% židovské populace Evropské unie, se šetření od ledna do června uvedeného roku zúčastnilo téměř 8 tisíc lidí ve věku 16 let a více, kteří se sami považovali za židy. 90% z nich uvedlo, že se v předchozím roce setkalo s antisemitismem na internetu, 37% zažilo antisemitské obtěžování a 4% fyzický útok. Po 7. říjnu 2023 antisemitské incidenty v řadě evropských zemí prudce vzrostly, ale projekt Neron se nemá omezit jen na ně. Stejnou váhu v něm bude mít i výzkum současného židovského života. Demografie, vzdělávání, identity, proměny komunit a podmínek jejich dalšího rozvoje. Právě v tom je tento nový projekt významný. Umožní přesněji poznat projevy antisemitismu a zároveň lépe porozumět tomu, jak dnes v Evropě vypadá židovský život.

K oblíbeným básníkům v jazyce jidiš přelomu 19. a 20. století patřil v Bělorusku narozený Avrom Reisen. Vyuč mě, Bože, jak jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Praví se v jednom jeho textu. Zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Česko má víc než 600 památníků a míst, které připomínají především židovské oběti holokaustu a jejich příběhy. Všechny mapuje nová kniha nakladatelství Artefaktum s názvem Zachování paměti, pomníky a památníky holokaustu v České republice. Pracoval na ní 15členný tým, který vedla historička umění Eva Janáčová. Tu oslovila Daniela Brůhová.
1: Při listování knihou jsem zjistila, že jsou tu připomínané nejen pomníky a památníky židovského holokaustu, ale je tu také kapitola věnovaná romským pomníkům a památníkům holokaustu.
2: O těch pomnících, památnících se dovíte z různých úhlů pohledu všechno možné. Nejenom o jejich historii, ale také například o jejich ikonografii nebo o použití hebrejštiny.
1: Říká její autorka a editorka Eva Janáčová, která pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd. Zůstaňme ještě u použití hebrejštiny.
2: Ačkoliv hebrejština nebyla po druhé světové válce hlavním jazykem veřejného připomínání holokaustu, tak se objevuje na téměř 1/3 všech židovských pomníků a památníků.
1: Zajímá mě, v jaké době se na nich hebrejština objevuje nejčastěji.
2: Výrazný nárůst přišel až po roce 2000. Nejčastěji se jedná o překlady českých nápisů, anebo jsou tam potom krátké dedikační texty, například různé výrazy odvozené od hebrejského kořene Zain Kafresh, to znamená pamatovat jako liskor, zachor, jiskor a podobně. A nebo potom ve spodní části těch pomníků často můžeme najít Tancevu. Tanceva to je akronym citátu z první knihy Samuelovy Ať jeho duše svázaná do svazku živých.
1: Zaujala mě i kapitola, ve které se jedná o pomníky a památníky, které nejsou zcela typické.
2: Jsou to takzvané nové formy a pomníků a památníků, které se objevily u nás v Čechách především po roce 2000. A patří tam site-specific instalace, například pomník vedle synagogy v Hranicích na Moravě, který se nazývá Nicocot, fragmenty světla. Tam najdeme 6 trojúhelníkových laviček, to odkazuje na 6 milionů židů zavražděných během holokaustu. A na těchto lavičkách se nám zase objevují hebrejské výrazy jako šalom, mazl tov, kavod.
1: V knize ale představujete i skupinu

0: Skupinu netypických pomníků.
1: To jsou takzvané antipomníky. Z toho názvu nám říkají, že vlastně rebelují, kritizují tu starou formu a hledají nějaké nové vyjádření. Příkladem může být takzvaný poslední vlak, který najdeme vedle synagogy v Krnově. Je to vlastně dobyčák, který odkazuje na transporty a na zahynulé z této oblasti během holokaustu.
0: V poslední době zaznamenáváme i poškozování pomníků holokaustu. Věnovali jste se i tomu?
1: Ano, bohužel, a v rámci naší databáze se to snažíme také mapovat. Nejnovější příklad máme z Hranic na Moravě, kde na synagoze je umístěna pamětní deska a tam je nápis plus je tam nově přidaná taky trojúhelník namalovaný se špičkou směrem dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas. A nebo kolegové v Hodoníně minulý rok našli na židovském pomníku nápis a do plynu psáno s měkkým i. To znamená vedle různých škrábanců, které jsou spíše jako vandalské povahy a objevují se také na romských pomnících, hlavně v Liberci, tak na těch židovských pomnících holokaustu se dopravdy objevují různé antisemické projevy, které bohužel rostou.
2: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Více než 6 tisíc významných historiků a právních odborníků podepsalo otevřený dopis, v němž odmítají obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Text iniciativy, za kterou stojí americká nezisková organizace Creative Community for Peace, tedy Tvůrčí komunita pro mír, varuje, že toto obvinění přispívá k antisemitismu ve světě a násilí proti židům. Německé město Heidenau u Drážďan už nebude instalovat nové pamětní kameny Stolperstein, které připomínají oběti nacismu, včetně těch židovských. Ty mají být nyní připomínány v památníku na místním hřbitově. Rozhodnutí, které podpořili zastupitelé Aliance pro Německo a Křesťansko-demokratická unie Německa, vyvolalo ostrou kritiku židovských představitelů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Na trati Zlovosic do České Lípy zítra začíná pětidenní výluka. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
5: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
4: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka.
6: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
4: Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
7: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu.
8: Sport.
4: Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Japonkou Osakovou na turnaji v Pekingu a skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupili Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka.
3: Počasí.
4: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně ze 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. kilometru. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na Chomutovskou na silnici 1/7 před exitem na Chomutov ve směru na Prahu najelo osobní auto do svodidel. Kolony se v místě zatím netvoří. A na průtahu s Trakonicemi po silnici číslo 22 se v obchodní ulici srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už je tu hit paráda Česká 12.
8: Česká 12.
9: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ve čtvrtek nám začal další měsíc tohoto roku, tedy roku 2026. Je tady říjen a i v tomto měsíci nás čeká oblíbená hitparáda, a to hned několikrát, protože premiéra hitparády, tedy této hitparády, je vždycky v neděli. A v neděli si také poprvé posloucháme písničky, které jsou novinkami v hitparádě. A ty novinky budou mít dnes Tereza Mašková, Adam Vopička a Ester Gerson a skupina MIG 21. Mimochodem, až odezní písnička skupiny MIG 21, která se jmenuje Nestálá, odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
8: Host České 12.
9: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá Česká 12 a Platinová Česká 12 a přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
10: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
9: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
10: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
9: Jo, tak to je, to ani nevím já, že to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou dvanáctku, já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká dvanáctka je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká dvanáctka je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou 12. Podívej se, mikrofonek, který má, je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
10: Děkuji, je to pěkné.
9: Od družstva Granát. To je prostě vždycky taková tady pro mě slavnostní opravdu chvilka, že to můžu takhle někomu dát. A teď nám vysvětli, jak jsi se dostal k té písničce a kdo ji česky otextoval.
10: Tak ta písnička je světový hit od Johna Denvera. Slychával jsem to od skupiny Vokobere, ale zpívali to pouze anglicky, i když byli někteří naši interpreti, kteří mají český text. Ale jelikož se znám s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sarosovou, tak Hanka měla krásný český text, který mělo Vokobere taky, ale nezařadili to, tak mi to dala, já jsem to naspíval a s Jirkou jsme to zpracovali ve studiu a šlo to do světa.
9: Já bych navrhoval, že bychom si teďka tu písničku poslechli.
10: Já si poslechnu rád, děkuji.

0: Tak to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jet Plane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky a tak, jak to Hanka napsala, to frázování, to prostě sedlo.
0: Jak jsi se vůbec dostal k muzice?
1: Tak já jsem se k muzice dostal už na střední škole, když nám táta mě a bráchovi koupil elektrické kytary.
0: Jste měli rovnou elektrickou?
1: Rovnou elektrické, přes starý kotoučák, ještě jsme to mastili. A jinak jsem se dostal k muzice na misi v Jugoslávii. Tam jsem znova vzal po letech kytaru do ruky a jinak tady v Praze, když jsem se dostal do jedné kapely, hrávali jsme na Břevnově a potom v roce 2013 jsem se potkal s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, protože Hanka a moje žena byly kamarádky po dobu střední školy.
0: Takže takhle to všechno zapadlo krásně a jsou z toho vlastně takhle tady ocenění na konci toho
1: přátelství. Ty cesty se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě, za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
0: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné, to znamená 12x vítězství, 2x druhé místo a 2x místo třetí.
1: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu a jsem říkal, nemám poněti. No a když to hned vletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že jo, na dvojku, na trojku. A zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
0: Takže veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hitparády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat. Mě

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova, to je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají, jmenuje se Nebyl čas.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima.

Adam Vopička a Esther Gerson Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MiG-21 patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z brusu nový single a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2026 startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice, 23. Trutnov, 29. Plzeň, 30. Karlovy Vary a pak je ještě listopad, 4. a 5. Brno Fléda, 13. Valašské Meziříčí M klub, 14. Olomouc S klub a 24., 25. a 26. listopadu vystoupí MiG-21 jako vždy v Praze v Lucerna Music Baru. Ale teď ta novinka Nestálá.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane. A už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103. 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo jedna, zas a znova, Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG-21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapitoval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršal.
2: Shells.

Pašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesně řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu, ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni.

Jediná. Novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí, 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. Jedenkrát 3. místo, a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x 4. místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x Česka a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na čtvrtém, třetím a druhém a samozřejmě i prvním místě. Čtyřka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Nejvýše postavená novinka z minulého týdne, třetí místo, Prokletý pátek a Luděk Malár a jeho kapela Blues for You. Jsme u místa druhého a tady máme písničku, která už třikrát tuto hitparádu vyhrála a je také nejblíže k ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je v hitparádě už 9 týdnů a jmenuje se Jak dvě řeky. České srdce. Jak dvě řeky.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky. Zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Bopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A třetí novinka Nestála, MIG 21, hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo Vyplouvám, Daša, hit Mezera 9. Osmička Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 8. Sedmé místo Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7. Šestka Až to stouni zabalí, Olympic, hit Mezera 6. Páté místo Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. Čtyřka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 4. Třetí místo Nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit Mezera 3. Dvojka Jak dvě řeky, skupina České srdce, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít logicky, jako vždycky, SMSku hit Mezera 1. Obhájet je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: za srdečku.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty nakažených limeskou boreliózou přibývá. Liberec získal cenu za transparentnost. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Klišťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci, jak upozorňují hygienici. Každoročně totiž roste počet případů nákazy limeskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených a hodně je i pacientů s klíšťovou encefalitidou. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nichž dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a Chrudimi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až zataženo, místy ale i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Bezděčín stojí osobní auto. V omezení na 41. kilometru blokuje levý pruh. Je to opravovaný úsek s projezdným jedním pruhem. Kolony se tam ale zatím netvoří. Na dálnici D1 na 309. kilometru před exitem na Bělotín ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte úsek se zvýšenou opatrností. Na pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. V tunelu na 9. kilometru na místě je označené. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže, a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak poroci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to nevítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká a on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 tisíc kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten drohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rolíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale...
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak a necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to byl velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Ale ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže a pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách poroty bude rozhodovat samozřejmě porota sama, tříčlenná porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapík a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: S podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc. Kde pak? Jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidlo. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůhty se tím splnit nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná, ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový.
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsem pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem minut. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš jo, píděl ses potom někdy?
1: Píděl, 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, jo. Od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem jim tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den no, rozhazuje
0: mčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je hezký.
0: S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Nový řidičský průkaz si lidi můžou vyzvednout i na výdejních místech. Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši na Chebsku. A počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
3: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa Balíkoboxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
2: Aši na Chebsku přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedbávnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
4: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat, a to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
5: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil z reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii.
0: Počasí.
2: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra s povětšinou oblačno, ráno z místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na Benešovsku na silnici 1/3 mezi Voticemi a Miličínem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Dálnice D6 na exitu na Těšovice na 131. kilometru ve směru na Cheb jsou tam práce na silnici. Z toho důvodu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Stojí na blikačkách v levém jízdním pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
7: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti brácha.
6: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
7: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
6: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
7: A hned na začátku chci se zeptat,
6: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
7: Výborně.
6: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
7: Zajisté.
6: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
7: Smrti brácha, prosím.
6: Ale vy nás máte rozesmát.
7: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
6: Ale já myslel, že jste komediant.
7: Smrti hlav, teda smrti brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, ten mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl. A on říkal, co to je? Říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění, a mamina, budeš tam hrát na štěblec? Říkám, ne, to je jako na divadlo. Mlčeli, nic neřekli. Já jsem se vrátil po třech dnech. Tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal? Jsem říkal, no, tati udělal. Pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne. A on se na mě podíval a říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
3: Promiňte, dobrý den. Promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano.
5: Já můžu, pane režisére.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde.
5: No.
4: Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou?
5: Jo.
4: Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
5: Tak dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum. Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co, to nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
6: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
3: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, seděli, tak se povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, on bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Vitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to. Ne.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a furt ho ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl. A rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, yeah, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tady se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezky to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

čten příběh na maličkém lístku. Změnil se náhle scénář filmový.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zednička dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedničkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli mým naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karel Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a Dínej, teda Sváťa, zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla, takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra, ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No, takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde... No a do toho Ewald Schorn, to režíroval. V Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Hlučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kratane! Ty vole, já si vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybuje, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě a já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kde je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Tyvo, to byla
4: dobře,
5: pecka,
4: nemusíš. Dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se narozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi šoku
4: si dám, ještě. No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás? Jo. Výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No a hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout. No, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Co, jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, ten zelený jak brčal, ten zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbraň chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to jo, na čí jméno by to bylo?
5: To je konečné jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no, víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc.
5: No. Čiže dobrý, ale.
4: Dobrý, jo.
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, čověče.
4: No, no,
5: ale ještě, počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milátka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Hej koštnu. Jo. A je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je tak kvíl asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu. Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký. No.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Sivota, to je vzácno.
5: Ano, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe. No. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prýma, to máme kliku. Takže večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslala samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme? Uh-huh. A kde? Uh-huh. Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo, uh-huh. No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju vás porád.
5: No, cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
5: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbávu.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomej nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
5: Pane Simota. No. Co nějak dohodnu?
3: Toho...
5: Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza. Houby pizzu! Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: A proč by byli v koncích?
7: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
8: No já, no třeba půjdete na houby. 26. Zabloudíte, narazíte na stádo kňouru a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
5: Ale no tak děde.
9: Náš děda je pěkně ostrej.
8: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
8: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
10: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
11: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte cíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
9: Ten je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
12: Prosím tě, co máš proti Rudlovi?
9: Nic, je svobodný. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
12: Jo, zapíchnu tej tahačky s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
13: Mami, víš, o tom psali v novinách.
14: Černý kronice.
13: No.
9: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
12: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám
1: zde.
0: Všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Hmm. Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, Kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko,
4: ne. Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju mm-hmm. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo. Jeho to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestál jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No, dobře, no. No, nic, no. Ty máš 48.
6: Založení univerzity.
0: No, vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Slavné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helbo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků. Teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili. Máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si pan Doriáře řekl, no já mám orgasmus v Brně třeba.
3: No,
2: tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
4: A kdybych se počurala.
3: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj.

0: zavřeno zítra hned ve 8, jo, takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo, a večer ho máš doma jak na koni.
1: No jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo, bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
0: Cože? Jo, takhle.
1: Hele, čau, dej mi Oskara.
0: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
2: Co ti řekla?
0: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
1: Halo, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
1: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
1: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
0: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
0: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
1: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
0: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, to máš lepší. Já neumím hrát tu
2: čubnu. Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak mami, já ti dám Leonku. No
0: No, cože?
1: Tak jak jsou ty postele?
0: No, postele?
1: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
0: No jistě, jsou tady, ano.
1: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, že se jdou spojit, víš?
0: Holka, ty nespojíš.
1: Proč nespojíš?
0: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
1: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
0: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši z práce, co se posrávali ještě ve třetí.
1: Cože? Jaký z práce?
0: Ježiš, co to mělu. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Čau.
2: Říkat takový kraviny.
0: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám si s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no, už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
1: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Já doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
0: No, to já taky, utahaná. No.
1: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
0: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda.
0: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
1: Oskare.
2: Julii, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau, ahoj.
3: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk. Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zedníčka to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
4: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, jako to, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, že napomínat ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někdy zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu. Ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše. Říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kde nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh přidáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak roku 80. Tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rán byla neomezená. Prostě. A já jsem jel jsem od kamaráda po té 11. hodině přes Hradiště. Tehdy nebyl skoro žádný provoz. Jsem tam nějaké auto a jak jsem přejížděl přes hlavní křižovatku, tak když odbylo víc a tam, tak jsem si to pěkně na 350 jel, tak přes stovku aj. A teď blížím se k té křižovatce a v pravém pruhu jelo nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší. No. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
0: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
1: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
0: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
1: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kde mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No ale tak to, tato věc, tu mám dost často si na ní vzpomenu, protože to by, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí. Na to aj upozorňuju, nebo upozorňovali, když to bývá někdy v televizi, jako kdy mluví o tom, jak se chovat na silnici, tak tam na to taky upozorňovali prostě, že může jet tam další auto.
0: Já jsem se teď jenom představila, jaké by to bylo, kdyby ta pravidla silničního provozu fungovala i dnes. Právě
1: no to asi ne, protože
0: v tu noc, kdy pro osobní auta nebyla povinná ta denní šedesátka.
1: V noci,
0: to
1: tak
0: by bylo, no.
1: To je pořád plno.
0: Ano.
1: Někdy brzo ráno velice.
0: Je to regulováno. To si dnes člověk ani neumí představit, vidíte.
1: Ne, to ne. Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přes 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no, tak jsou tady za tím, no.
0: Dobře, takže ještě někde to potom později stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
1: Já už si nespomínám, nevím.
0: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
1: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si tak hned nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Jedna
1: takže také těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak za tím to vychází.
0: Paní,
1: už to vlastně už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku. kde ani nevěděli, doktoři prý, jestli se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
0: No, no tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
1: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
0: Tak uvidíme.
1: Až to bude, snad se dovolám.
0: Naslyšenou.
1: Tak na sebe, no.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No nevíme, milí posluchači, myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Možná jste to taky někdy zažili. Najednou jste prostě věděli, že něco není tak, jak má být. Bez vysvětlení, bez důkazů. Právě o takových chvílích si dnes povídáme. A teď už vítám další posluchačku a to je paní Eliška z Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v noční
1: lince. Dobrý večer, Abško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, kde jsme v Brně. A já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečela jsem a křičela jsem, naši maminka je mrtvá. Všichni v tom krytě mě utěšovali. Není to si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já se dělala takovým kopečku a vyhlížela jsem a tatínek z práce. A já mu říkám, tati, maminka ještě není doma. A on říkal, on šel jenom tak a říkal, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, který byl bombardovaný a skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama už po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to takže musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít o maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo
1: já
0: poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to byl takový ty jenom, co se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle, šla sousedka z vedlejšího vchodu a říká, kam tak utíkat, a pama, já jdu za manželem. Šel, tak jdu za ním. Já jdu taky doktorce, pan, ale vidíte, pomalu, já musím utíkat. Tak jsem utíkala, přiběhla jsem tam a manžel ležel na zemi už mrtvý. Tak si představte tu intuici, jakou se měla. A sestra vyšla ven a říká, kde jste se tu vzala. Takže já jsem takovou intuici měla, já nevím, čím to je, a bojím se, já se bojím vždycky, jak mám nějaký takový povědomí, tak už mám o každého strach.
0: No a myslíte si, že člověk může být s blízkým natolik propojený, že právě proto vycítí, když se s ním něco děje?
1: No a, třetí byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to, ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomášek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zasměl takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
0: Mm-hmm. Přála byste si někde raději nic dopředu necítit?
1: No určitě jo. Určitě jo.
0: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tedy odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam třeba přitáhlo správně.
1: A on odcházel úplně normálně, zdravě, ahoj, já jsem,
0: no, já jsem ještě
1: myslela,
0: měla
1: dodělat. Takže to nebe. Skutečně to se dívím, jak se to mohlo stát.
0: No.
1: Takže taková je intuice, nepřeju nikomu.
0: Takže paní Elisko, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
1: No určitě.
0: No.
1: A já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat. Jestli člověk je nějak přecitlivělé, nebo nějak, no nedokáže, když ten měla aj s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
0: Na druhou stranu
1: tak
0: říká se třikrát a dost, říká se do třetice všeho dobrého, takže
1: jo.
0: Já si myslím, že vy už máte vybráno.
1: Jo, mám hodně. A říkám, a bojím se, že bych, vždycky, když někdo někam jede, nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
0: Chápu.
1: Takže tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
0: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna nějak nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte se co nejlépe, děkuju, že jste s námi byla v noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
1: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
0: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někde nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takový příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
0: No. Takže vy máte zkušenosti teda z
1: mezinárodní, já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu to, já mám nadčasový myšlení po matce. Takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, já nebyla. No a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říká, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
0: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
1: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát neříkala, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, že jsem, já nevím, no. Taky, jak to říkala ta paní, nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legrace a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka. Tak.
0: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty nebo jinak vyvíjet budoucnost?
1: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera, ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka a už tenkrát ona byla tady u mě, já bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a říká, potom říká, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to. A to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský, to už je šíleně let, mě 1,80. A mockrát jsem si na ní vzpomněla. Takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový
0: víte, případ. Co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
1: no nevím,
0: kdo by se nám to pokusil
1: nějak. Paní ta herečka Růžičková, když no, ona hádala a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu.
0: Ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně. No
1: i z Logru nějak hádala.
0: Pardon, nerozuměla jsem?
1: Z Logru, když z kafe, Turka, z kafe, tam zůstane Logr a že uměla i předvídat z toho Logru.
0: Pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštěla právě Nadi Urbánkové. Nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou. Mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám. Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje? Nebo města? Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně bryč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, eso. Vykládala karty lidem a jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny. Jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce. Tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce. Ivetko, a moje maminka to uměla.
0: Zkuste nevím, nám to teda to přiblížit víc, jestli jí to vycházelo vždy nebo
1: no,
0: z půlky.
1: Ano, co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě, moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít dítě, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala, že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo, to, co vyvěštila?
1: No třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, fakt vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará? I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti víme jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, vy jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo?
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy? Dokázala. Jste to nechtěla zkusit? Naučit se?
1: Já se zabývám numerologií. Já jsem říkala, už lidem jsem volala několikrát do noční linky. Já jsem říkala, že se zabývám těmi čísly. Potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla. Jo, ty mřížky, to mě bavilo vždycky, od 20 let, to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, já jsem třeba 9, jo,
0: ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba dvojka, jo. Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco? Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mě bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvě, dvojčátka a já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu, tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka. Živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminku, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní. Já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, no? Jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala, ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit, možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat, tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo. Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem se to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzijský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím linkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík, jenže ouha. Kránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma. V takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu. Volejte 731 800 900. Zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Aneta Langerová dospívala, pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo, jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, já nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se mi týkalo, měla mýho psa. A to, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách a pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a jakoby pak jsem měl takový, než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku toho, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to tež, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat, já jsem viděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A neviděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasnýho psa, ty psi mývají šestý smysl. No. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chaloupce, prostě si, já jsem si čet něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl a prostě mě jasně řekl, že se mám oblízu do vojenského oblečení, který jsem tam měl a já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne a on mě prostě ukázal jasně, že jdeme no a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Mikeš zalehl, prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no, tak já jsem si taky lehl. A asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tu packou se razil, jako, abych ležel, no. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podívala, tak já jsem se zvedl a tam byl nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy

0: tam neviděl. A tam byli dva chlapi z nějaký, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek, ten jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem zase, on nemůže jinak komunikovat, jo. A tak jako zakňučel a šli jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. A bylo to zvláštní, no.
1: No. Jak je to dlouho?
0: Mexikovi by teď, prosím?
1: Kdy se to stalo?
0: To už je hodně dlouho, no, ono víte co, tady je to v těch Čechách divoký takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no, já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15-20 let, no.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy míváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
0: Já jsem to zmotal, no.
1: Abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měl ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit nebo o nich pochybovat?
0: No, víte co, ona to říkala ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, ten děl strážnej možná, je zachráněno, no. Ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no. A hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodoval o někom jiným, jakoby, jo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco, jakoby někomu, jo, a pak se to bohužel to dopadlo špatně, jako jo. A já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako ještě minutu předtím, než to jako proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, nebo jo. A byla to hrozně jednoduchá situace. Ale já jako chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, ale když ještě chce, by to zůstal a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, se delfíni mají, že sonár a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit, jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají také, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo, jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak, ještě jsem si teď vzpomněl, co jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš a tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici a prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil a teď zastavil, tam byl nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila a prostě vypnul motor, jo. Čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat, to ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle, to byl kopec, jo, čili oni mohli 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží a najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem jenom zapni prostě jenom světla. A ona říkala, to nejde a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit s klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděla. Ona byla úplná tma, to byla nějak 1 hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděli a začali brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějakých 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila, ale zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To je taky jako zvláštní, ale to bylo spíš určitě. Jako, nevím, no, jestli to jsou.
1: Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky.
0: Ať dobrý, hezký večer všem.
1: Zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někdy těžko vysvětlují rozumem. Povídáme se o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 14 minut po půlnoci. Šestý smysl možná nemá žádný hlas, ale přesto se někde ozve velmi zřetelně. Třeba jako neklid, zvláštní tušení nebo jistota, kterou si neumíme vysvětlit. Co vám řekl ten váš, paní Olgo? Zdravíme do Uherského Brodu.
1: No, je to velmi dávno, je to 30 roků. Já jsem měla svůj soukromý obchůdek se zahrádkářskýma potřebama a měla jsem vedle ve vesnici bydlel tatínek, tak já zastavím rádio.
0: Ano, to bude vhodné.
1: Vedle ve vesnici bydlel tatínek už u bratra. Já se šla do obchůdku, odemkla jsem a něco mi řeklo, proč tady je jdeš do té práce. Tatínek tam je, leží nemocný. Sedla jsem do auta, dojela jsem tam a říká, co dělá tatínek, je ve svém pokoji. Tak jsem tam utěkala. On dal zavřené oči, teď jich otevřel, zamrkal a říká, paní doktorko, já jsem rád, že jste přišla, a vydechl. A on byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavřela, on je opatrovala. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ho nebude opatrovat.
0: No.
1: Tak to je všecko. Do dneška každý večer na něho myslím.
0: No, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
1: Asi něco bude.
0: Asi něco bude. A někdy později, měla jste ještě nějakou podobnou přetuchu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc?
1: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou někam, tak když přijedou, tak a jsou už vám 80 roků, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
0: Ano, tak to myslím,
1: to nikdy nesmí zapomnět.
0: Všechny maminky naprosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
1: To nevím, to nemůžu posoudit, to já myslím, nevím.
0: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštit budoucnost?
1: To ne.
0: A nelákalo vás to?
1: Ne, nikdy.
0: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce,
1: nevím,
0: nebo sám vykládal?
1: Nevím o nikomu. Ne.
0: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskou než deštěm.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy. Tak naslyšenou.
0: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě takové příběhy dnes sbíráme v Noční lince. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách. Co k tomu máte vy?

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tomto dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z Jihočeského kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidů, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou, nebych to řekl.
0: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky, stavem, kdy člověk potřebuje odbornou pomoc. Ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného. A někdy možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že to vlastně pak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, já se bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí? Že je člověk vnímavější?
1: No, určitě. Asi jo. Protože, ne, no, ale taky to nemusí být někdo. Takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba když je mu 20 a někdo se, jo, se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba až když je mu 70. Jo, taky takovýhle věci vím. No. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovány jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, že jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenáky a nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, jo, jo, něco řekl i možná řekl i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
0: No, tak. To je teda další zajímavá myšlenka, vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými, nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně.
1: Určitě.
0: A opravdu se staly pak oběťmi těch čarodějnických procesů, no.
1: No, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo. Proto byl upálený, že jo. Taky. To je, no, ale většinou to byly, tak většinou to jsou ženský, že jo, když to řeknu takhle.
0: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, no, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
1: Dobrý, já taky, mějte se krásně. A pozdravuju všechny.

0: Vždy se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva, jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda. Ale já mám dvě dcery, mentálně postižené už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5 hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. Najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaký problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, od zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takový, jako by se mi stal takový, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak to musel být
0: opravdu velký strach. Jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci. Tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mimo synovcovi nebo ne, který jsem vždycky říkala, anebo i mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i z zahraničí, ale ne motorkář. Říkám, prostě, když si sundáš boty, tak jdi do těch bot, se prosím tě na spaní na noc. Se podívej, abys tam neměl nějakého brouka, který by něco zví. Ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo? Takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku. Jo? Ale v těch cizích zemí daleké, kde teda, tak to vždycky říkám, a prosím vás, a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo zvláštního, jinak to ne, ale v něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama a zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Asi jo, asi bych ne, nechtěla bych to vědět teda. Nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba říkám čára života, že jo, nebo tady takové různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaký kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale když si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holkám je 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a To, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale on přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let. Jo, takže to je takovej...
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost. Co to podle vás je?
1: Ono celý život docela když byla jako dítě, tak měli dost velkou bídu. Pak taky dokonce sloužila ve mlejnech. No a celý život neměla jako lehkej. No a pomáhala mi taky vlastně potom těma mýma dcerama, takže tak. Ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětník vlastně. Ještě, že jo, všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo, takže tak a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Karel Kryl, zpíval nám v noční lince Českého rozhlasu. A kdo nám bude povídat, to je paní Ludmila, která volá z Brna. Vítejte a povídejte k tématu Šestý smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Honda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roků. A on zemřel a odkázala mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale bála jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom ze zadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale teď já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rožlal. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, u obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojí chatě? A já říkám, když já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne. Co já tady teď budu? Já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už zase zpátky. Jaruško, já nevím, co to znamená, ale nejdy jsem z toho úplně vydivočela.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase
1: ano,
0: přijde.
1: Jaruško, a to se mně stává, že třeba on... Já jsem si všechno změnila, nábytek, než on zemřel, jo? On taky tu něco platil. A teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spát. Ale on tam spal třeba jenom třikrát, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím otočit. Já jsem blázen, myslím.
0: No, tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnižovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala. Snažila bych se to rozluštit.
1: No už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě ještě nevečel.
0: Teda, Ludmilko, nevím, jak půjdu domů po takovém příběhu.
1: Ještě nikdo vedle mě neležel. Takže svědomí mám čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo? A vezl mě taxikář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechával na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to taky jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícema, až je tady jsou. Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mě mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě potěšili.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. Dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek a těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.
1: Ježi, děkuji vám, dobrou noc, krásný cestu domů, spokojeno, nebojte se.
0: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky připisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

0: Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských. Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kůlka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil. Teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával, nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersonem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek salonního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wielerová. a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Jenkijům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoli v penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčil zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila.
1: Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ty dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Jo, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkus mu dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň, a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. A opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. S spod zprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: A kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete navěky zůstat Greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dám vám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: 내 머리 새로 마이새
1: 너희의 임세를 세스템이 버스로 오시는 서정에 났어 아예 세스템이 버스로 오시는 이스코니 약간 프리미 스위치 지유
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White. Vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
4: Dobrý den.
5: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet polov, co?
4: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
5: To vidím, opilí, jak zákon káže, do jednoho.
4: Hned je zbudím.
5: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou tyhle tři muži?
4: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
5: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
4: Stalo se něco, Mr. White?
5: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
4: Přeháníte, pane.
5: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
5: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
4: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
5: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
6: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
5: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
6: Sir, můžete mi říct si, kdo vlastně jste?
5: Inženýr, jako vy.
6: A vy pracujete tady na tom úseku?
5: Víte dobře, že na sousedním.
6: A, tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
5: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
7: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
5: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
7: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňhál? Museli jsme se po něm vracet.
4: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
6: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivě?
4: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
6: Hitlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
8: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta. Greenhorne.
4: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte. Jinak vás srazím k zemi.
8: Vy mě. Ten Greenhorn je opravdu pitomec. Myslí si...
6: No tohle to jsem ještě neviděl, co si do...
4: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček... Doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
5: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
5: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
4: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
5: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
4: Je tu sem, Will a Dick.
5: No tak mě alespoň doprovodíte.
4: S Bancroftem už mluvit nechcete?
5: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jich a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na nárazníkách, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a...

na Prahu postava stál a že se hned ochladil vzduch. Tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment